to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
3: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
2: Zásadní je asi volba místa.
3: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje, rovina na té pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zídkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
2: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
3: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
2: Co je ten další krok?
3: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
2: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
3: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
2: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
3: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii, mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
2: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
3: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná mini skalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
1: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme kompostér, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte? A to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře, v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zryjete, zaryjete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují po třech týdnech. Potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu?
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudebních nástrojů, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta fléta samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
1: No a kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď s ní švihnete o stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji. Fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Vinařský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenství, mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 1/4. dubna a 2/25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

0: Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuji z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.
1: A

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste, prosím, volá Semafor. Třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1970. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát, tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl jí Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty na odstávky a výpadky systémů. Návštěvníci Počtejnské pouti na Dychnovsku mohou o víkendu využívat posílenou autobusovou dopravu. Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa Dánsko 4-1. Čeká nás zataženost deštěm a teplotami kolem 12 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systémů. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací Komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
2: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
0: Česko si tento týden už po desáté připomnělo den linky 155. Jen v Královéhradeckém kraji loni dispečeři přijali přes 82 tisíc volání, která vedla k více než 62 tisícům výjezdů zdravotnických záchranářů. V celostátním měřítku operátoři odbaví hovor v průměru každých 20 sekund. Jak při volání na tísňovou linku správně postupovat, doplňuje mluvčí krajských záchranářů Lucia Hanušová.
3: Tou nejdůležitější informací, kterou operátor potřebuje vědět, je vaše adresa, tedy místo, kde se nacházíte. Pak přenechejte iniciativu na operátorovi, odpovídejte na otázky, nechte se vést a nikdy nezavěšujte jako první. I laika dokážou profesionálové na tísňové lince navést k poskytnutí účinné první pomoci.
0: Práci zdravotnických záchranářů lidem příští sobotu přiblíží den otevřených dveří na heliportu letecké záchranné služby v Hradci Králové. Připravené budou například letecké ukázky nebo soutěž v resuscitaci. Kvůli tradiční pouti v Počtejně v údolí Divoké Orlice na Rychnovsku posiluje Královéhradecký kraj na celý víkend v tomto regionu autobusovou dopravu. Mimořádné linky budou jezdit mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Počtejnem. Každoročně pouť navštíví několik tisíc lidí a kromě trhu a zábavného programu se budou sloužit také tři mše v kostelech svatého Vavřince a v hradní kapli svatého Jana Nepomuckého. Sport. Čeští hokejisté na svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Freiburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
4: Ten byl výborný. Vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
0: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku.
1: Počasí.
0: Čeká nás převážně zataženo i s deštěm, i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jaroměři pokračuje oprava mostu v ulici Na Valech. V tomto místě počítejte s objížďkou a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak hokejisté nám udělali včera radost, velkou radost na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku, jak jsme o tom mluvili i ve zprávách. No a my vás taky potěšíme dnes, protože pro vás máme den otevřených dveří tady v budově Českého rozhlasu Hradec Králové v Havlíčkově ulici, tak se na vás těšíme od 9 do 16 hodin. Ještě určitě připomeneme během rána, jaký je program a co jsme všechno pro vás připravili. Ale teď je 4 minuty po páté, začíná přát dobré ráno od mikrofonu Jakub Schmidt. V sobotu 16. května svátek má Přemysl, takže zároveň všechno nejlepší. No a pozveme vás taky do Jičína, protože hlavním programovým dnem letošních valštejnských slavností v Jičíně bude právě ten dnešní. Za chviličku uslyšíte víc v první reportáži dnešního Dobrého rána právě z Jičína. Připravila ji Vlaďka Vildová. Tak poslouchejte, vstávejte s námi a užijte si den. Užijte si sobotu 16. května. Dobré ráno.
1: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumím. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Petr Spálený teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové zaspíval a za 4 minuty už bude 17:45. Jak jsem slíbil, tak naše první zastávka dnes ráno bude v Jičíně. Hlavním programovým dnem letošních valštejnských slavností v Jičíně bude totiž právě ten dnešní. Jaký program místním i návštěvníkům nabídne a čím celé 4denní dění vyvrcholí zítra v neděli? Na to se vedoucího nebo vedoucí jičínského odboru kultury a cestovního ruchu Zuzany Vavřincové zeptala přímo v ulicích města, v ulicích Jičína. Vlaďka Vildová.
2: Předzvěst rozmařilejšího sobotního dne, spojeného s řemesly, s dobrým jídlem, pitím a možná i s kontrolou a s vizitací vody Albrechta z Valštejna u těch řemeslnických stánků.
3: To určitě bude taky, protože začínáme už v 10 hodin dopoledne, kdy vychází průvod Albrechta z Valštejna z Valštejnské loďie a prochází Lipovou alejí. A letos bude trošku jinou trasou, bude potom ulicí Havlíčková, Nová, Židovská a pak ulicí Panskou na náměstí, kde bude vévoda slavnostně přivítán, pozdraví se se starostou města, s delegacemi, potom bude následovat právě ona vizitace trhu, kde si prohlídne dobové tržiště, bude tady i vojenské ležení, přes celý den pak přehlídka vojsk, divadla, tance.
2: To budou hrátky taneční, hudební, divadelní.
3: A do toho i to deskohraní K-klubu. Od 10. do 17. hodiny v jezuitské koleji bude uvedení nové karetní hry s tématem 30leté války. Rukou Balbina nám tady vznikla nová karetní hra, Valštejnova válka. Myslím si, že se moc povedla a budou tam i doboví vojáci, zbrojnoši, kteří budou ty karty učit příchozí. Máme tam i podvečerní program, jednak ještě přednáška v jezuitské koleji, potom sbor Smetana bude mít krátké vystoupení v Zámeckém parku, pokud počasí dovolí. Pak valštejnské slavnosti v sobotu bývají završené ohňovým průvodem, který vychází z Žižkova náměstí do Zámeckého parku, kde se pak odehrává barokní slavnost, zakončená benátským ohňostrojem.
2: To datum se vztahuje i k neděli 17. května a to bývalo sklidnění, tam bývala mše.
3: Ano, mše tam zůstává v tom programu v centru města, už v 9 hodin začíná a po mši potom už každý může mít svůj nedělní program, aby mohl pak od 2 hodin zase do valštejnské loďie, kde až do 5 bude celý komponovaný program Valštejnovy letohrádky, kde vždy je spousta dílen, her, zábavy, tance zase, hudby a divadla. Rozhodně doporučujeme.
2: Děkujeme Zuzaně Vavřincové a na viděnou v Jičíně.
4: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: před chviličkou jsme vás zvali na sobotní i nedělní program letošních valdštejnských slavností. No a tak ještě dodám, že k tomu mají ještě jednu atrakci velkou podívanou, adrenalinovou mezi čínskými mrakodrapy, je totiž natažená slackline. Netradiční podívanou, jak píše Mladá fronta, dnes mají právě v Číně provazochodci si vyhlédli dvě nejvyšší obytné budovy ve městě a natáhli mezi nimi dva popruhy o délce 200 metrů. A až do neděle se mezi hotelem Restart a protiším běžákem bude kráčet v 45 metrech nad zemí. Program doplňuje valdštejnské slavnosti, jak tady taky píšou, jsou tady i fotky, tak se na to můžete podívat. Možná, že jste viděli na sociálních sítích i video z toho, no je to opravdu adrenalinová podívaná. Tak mrkněte, buď do novin dnes, kam se ještě samozřejmě taky společně podíváme, anebo si ten pohled adrenalinový užijte osobně i na valdštejnských slavnostech. Jinak dnes je sobota 16. května, 136. den, v tomto roce začíná svátek má Přemysl. Narozeniny slaví Laďa Kerndl, 81 let mu bude, takže ho moc zdravíme, všechno nejlepší přejeme. Taky písničkář Pepa Nos, tomu bude 77 a herec Oldřich Kaiser, ten dnes oslaví 71. narozeniny. Dnes je taky svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a patrona zpovědníků a lodníků.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se pohybují kolem 7-8 stupňů Celsia, obloha je zatažená, sem tam taky nějaká kapka spadne po ránu. No a čeká nás převážně zatažený den s deštěm i trvalejším, ojediněle se objeví i bouřky, pak později večer budou srážky ustávat a teploty se budou dnes pohybovat mezi 11 a 14 stupni, na horách kolem 8 stupňů naměříme. Vítr taky povane, mírný severovýchodní a bio bude na jedničce, mírná zátěž.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kochmotosem v našem vysílání.

0: skupina Vanastoj věci teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové chvilku před půl šestou. Na řadě je i dnes náš spotřebitelský servis, tak připomenu adresu studio.hradec@rozhlas.cz, protože se samozřejmě můžete ptát taky. No a dneska se zastavíme u pojmu reklamace. Kdo měl pravdu v následujícím sporu, zkusí teď posoudit z vašeho dotazu náš spotřebitelský rádce a expert Josef Černý.
1: Paní Zdena koupila v kamenné prodejně stolek, který byl nesestavený, doma ale zjistila, že sestavení je příliš složité. Uplatnila tedy reklamaci, ale prodejce ji odmítl převzít, protože se prý vůbec o reklamaci vlastně nejedná. Paní posluchačko, pokud výrobek nemá konkrétní vadu, pouze je pro vás příliš složitý, opravdu ho nelze reklamovat. Můžete se pouze pokusit vrátit ho bez udání důvodu, lépe řečeno vyměnit za něco jiného. To ale všechno je možné pouze při dobré vůli prodávajícího.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

Astronomové získali pomocí Webova teleskopu dosud nejlepší pohled na exoplanetu. Spojené státy odtajnily desítky dokumentů o UFO, mezi materiály jsou snímky z misí Apollo. Zoo Dvůr Králové získala z Itálie vzácnou pralesní žirafu Okapi a chce ještě samce. Vědci v Brně zkoušejí vytvořit dřevobetonový most s pomocí 3D tisku. Letošní námořní expedice Monoxylon více zapojí plachtu. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Městská policie v Hradci Králové eviduje za uplynulý týden více než stovku řidičů, kteří porušili zákaz vjezdu na opravovanou třídu Československé armády. Stavební práce za 14,5 milionu korun začaly před 2 týdny a výrazně omezují dopravu v centru krajského města. Omezení potrvá do 9. srpna. Turisti mohou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Více uslyšíte v dalších zprávách. Na riziko vracení se do chudoby upozorňuje nová kampaň Armády spásy Nenechme je do toho spadnout. Podle organizace se děti vyrůstající v azylových domech do podobných podmínek často vracejí i v dospělosti se svými rodinami. Posluchači můžou dnes nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. V rámci Dne otevřených dveří se veřejnosti otevřou studia v regionech i historická budova na Pražských Vinohradech. Komentované prohlídky začnou v 9 hodin ráno. Čeští hokejisté vyhráli v úvodním zápase mistrovství světa ve Švýcarsku nad Dánskem 4-1. Čeká nás převážně zataženo s deštěm, nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Novém městě nad Metují pokračují opravy v ulici K vodárně. Počítejte tady s objížďkou a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Deň tisk.
1: Sobotní noviny přede mnou na stole, tak se pojďte podívat spolu s námi, co píšou. Začnu Náchodským deníkem, kde je článek s titulkem Kamery sledují každý krok, z non-stop špajsky se odejít bez placení nevyplácí. Když Jaroslav Schwamberg v létě roku 2024 zavedl ve svém obchodě s potravinami na náměstí v Hořicích bezobslužný prodej mimo běžnou otvírací dobu, byl u nás jedním z průkopníků non-stop prodeje a otázka zněla, jak se novinka v regionu osvědčí. Dneska dobře funguje a stále se rozvíjí, navíc se model ujal i jinde. Teď se třeba rozjíždí ve Slavětíně, nadmetují na Náchodsku. Slavětín nadmetují je pro nás další důkaz, že malá obec může mít vlastní moderní obchod, který funguje ve dne v noci a přitom zůstává místní službou pro místní lidi, říká autor konceptu Naše špajska. Tak si rozhovor s Jaroslavem Schwamberkem můžete přečíst, jak jsem říkal, v Náchodském deníku třeba. Já už se dívám do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký, vojsko a gurmáni, adrenalinový braný závod, čtyřčlenných týmů dnes v 8 hodin ráno startuje na Hradeckém náměstí Osvoboditelů, což je tady vlastně před budovou taky Českého rozhlasu Hradec Králové nebo na protějším břehu Labe. Zároveň nastane den s armádou, k vidění bude zásah speciálních komand, urgentní péče v poli, vyproštění zhavarovaného auta nebo hašení požárů. Program na nábřeží potrvá do 16 hodin, no a na druhém břehu, to znamená blíž tady k budově Českého rozhlasu Hradec Králové, v 10 hodin začíná Hradecké nábřeží gurmánů, takže to bude krásně pulzovat tady v centru Hradce Králové kolem budovy Českého rozhlasu Hradec Králové, která se vám dnes taky od 9 do 16 otevře do kořán, den otevřených dveří, takže přijďte a my se na vás taky těšíme, že se u nás zastavíte. Tak, to je Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký a ještě jedno téma vybírám z dnešního práva. Slávia se valí do Hradce, policie je ve střehu. Záběry slavistických výtržníků pobíhajících po trávníku v Edenu se světlicemi vyděsili minulý víkend i ty, kdo fotbal běžně nesledují. Panují obavy, aby se výtržnosti neopakovaly zítra tady v Hradci. Slavia přijede do Malšovické arény v předposledním kole ligy jako jistý mistr a s ní samozřejmě také tisíce fanoušků. Navíc na východě Čech mají jedinou možnost oslavit titul na stadionu. Jejich hřiště bude totiž v posledním kole pro diváky uzavřeno. Pořadatelská služba bude v souvislosti s charakterem utkání i aktuální situací posílena. Bezpečnost organizujeme s dalšími složkami, zejména s policií, uvedl před nedělním zápasem mluvčí FC Hradec Králové Petr Šatalík. Konkrétní opatření ale komentovat odmítl. Píše o tom Právo, docela podrobně to tady rozebírají asi na dvou stránkách uvnitř listu, takže se podívejte, přečtěte si. No a my vás z Českého rozhlasu Hradec Králové pěkně zdravíme. Za hodinu přineseme z dnešních novin i další témata.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, 5:45 téměř, úplně přesně, takže 6:15, jak jsem říkal před chvílí, dnes den otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové. Od 9 do 16 hodin těšíme se na vás, potkáte se s námi, moderátory, zprávaři, se všemi, které znáte z rozhlasových přijímačů. Podíváte se třeba do našeho zvukového archivu, taky vám povíme a ukážeme, jak se s ním vůbec pracuje. Vyzkoušíte si práci reportéra, potkáte se třeba s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, reportérem Láďou Hruškou, Petrem Voldánem taky nebo Mirkem Vaňurou. No a můžete být i u natáčení silvestrovské nahrávky Legrace na place, to bude tuším dopoledne. Stejně tak dopoledne taky vaříme s Habadějem a se Zdenou Kabourkovou v přímém přenosu po 11. hodině, takže vás pustíme přímo do studia, budete se moci podívat a můžete taky třeba někoho živě tady ze studia pak pozdravit. A to všechno tedy od 9 do 16 hodin, takže přijďte, těšíme se na vás dnes na dní otevřených dveří. No, jinak dnes je sobota 16. května, Přemysl má svátek, pojďme se podívat, jak bude.
1: Počasí.
0: Venku obloha zatažená, teploty se pohybují od 7 do 8 stupňů Celsia. To jsou teploty teď aktuálně tedy v okresních městech našeho kraje, to znamená v Hradci, v Rychnově, Výčíně, v Trutnově i v Náchodě. Je možné, že někde to třeba bude malinko ještě nižší teplota. Všude může taky spadnout nějaká ta kapka už teď po ránu. No a i přes den nás čeká převážně zataženo s deštěm, který může být i trvalejší. Ojediněle se objeví i bouřky, pak později večer budou srážky ustávat. Teploty dnes 11 až 14 stupňů na horách kolem 8 a vytrpované mírný severovýchodní, bio bude na jedničce mírná zátěž.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
3: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
3: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
3: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: jak jsme slyšeli před chvíličkou v předpovědi počasí, sluníčko se dnes bude schovávat, možná i proto, že je Evropský den slunce právě dnes a ten má připomenout význam této hvězdy pro naši planetu, díky které žijeme a samozřejmě také využití sluneční energie jakožto obnovitelného zdroje. No a tak se Tereza Brázdová tentokrát děti ve školce zeptala takhle.
1: Co je slunce?
2: Sluníčko je 2 metry od naší země nebo ještě dál a když se odkryje celá země mrakama, tak ono se rozhrází, jako ono to je z lávy. Jak je z lávy, tak ta láva se ujistí, že už může hřát a úplně se rozehřeje.
3: Ono hrozí, že vybuchne za nějakých těch 100 let, protože ono je každým dnem větší a taky sluníčko je, není vlastně nějaká ta velká ohnivá koule, ale je to hvězda, největší hvězda, na kterou nikdo nemůže přistat a na ty ostatní, jo.
1: Existoval by život bez slunce?
4: Ne, protože by lidi nemohli chodit ven a nedabrali by si čerstvý vzduch zvenku a to by jim neudělalo dobře a mohli by třeba i umřít.
3: To dává energie sluneční a to je zdraví a některé auta taky jezdí na sluneční pohon.
5: A takhle to vidíme my.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: nás umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Kabinová lanovka na Černou horu v Krkonoších se vrací do každodenního provozu. Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo více než 93% uchazečů. 24. ročník pochodu kolem Chlumce nad Cidlinou nabídne pěší i cyklistické trasy pro rekreační chodce i sportovce. Čeká nás zataženost deštěm a teplotami kolem 12 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Turisté mohou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz ale postupně přechází většina turistických služeb v Krkonoších, upozorňuje mluvčí střediska Černá hora Pec Zina Plchová.
3: Na víkend se ve skirezortu Černá hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park na vrcholu Černé hory.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
4: Teď se spíše kloním k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
1: Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by například o výdaje na obranu nebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. Dnes se jde tradiční pochod kolem Chlumce nad Cidlinou. Letošní 24. ročník nabízí trasy od 3 do 20 kilometrů a cyklotrasy od 30 do 50 kilometrů. Podrobnosti doplňuje organizátorka Jana Ordeltová.
5: Kdykoliv během dnešního dne je možné si naše trasy projít nebo projet. Podmínkou je návrat do 17. hodiny, abychom účastníkům mohli předat diplomy, nabídnout teplý nápoj nebo opečení špekáčku. Naším záměrem je seznámit nejen místní, ale i přespolní účastníky s přírodou a pěknými místy v okolí našeho města. Sport.
1: Čeští hokejisté vyhráli v úvodním zápase mistrovství světa ve Švýcarsku nad Dánskem 4-1. Dnes Češi ve 20:20 nastoupí proti Slovinsku. Švýcarští hokejisté vstoupili do domácího šampionátu výhrou v repríze loňského finále nad Spojenými státy americkými 3-1. Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko vyhrálo nad Německem 3-1.
2: Počasí.
1: Čeká nás převážně zataženost deštěm i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na 85. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto místě uberte plyn a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A dobré ráno z Hradce Králové, dnes v sobotu 16. května, 4 minuty po 6. vás zdraví Jakub Schmidt. Dobré ráno ještě jednou, hezké vstávání, za chviličku už pro vás máme další díl Hradeckých minut, kde nás dnes provede historička Jana Vojtíšková, no a dozvíme se od ní, jak se město Hradec Králové v polovině 17. století stavělo k menšinovým komunitám. To bude za pár minut, už jsme to teď zase říkali ve zprávách, samozřejmě úžasným startem to včera začalo. na mistrovství světa, tedy s úžasným startem českých hokejistů samozřejmě, a i tomu se budeme věnovat chvilku před 7 hodinou. V dnešním ranním sportu čeští hokejisté, tedy připomínám, porazili Dánsko na úvod světového šampionátu 4-1. No a mladíkům se stavě pomohl k premiéře na mistrovství výborná první třetina, víc tedy v příspěvku naší sportovní redakce právě chvilku před 7 hodinou. Taky vám budeme hezky hrát, skupina holky Věra Špinarová tady bude, Status Quo, Marek Ztracený, no a od nás Hradce Králové ještě jednou dobré ráno a příjemnou sobotu.

0: Věra Špinarová, písničky, které nestárnou na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, a my vám přejeme dobré ráno. Za 3 minuty, teď už necelé, bude 6:45. My se teď zdržíme v Hradci Králové, zase historicky, jako vždycky v sobotu a v neděli po 6:00, protože pro vás máme dalším díl, kterým pokračuje seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Chci připomenout, že pokud byste si třeba chtěli poslechnout i díly, které už jsme odvysílali, tak všechno i s obrázky, zajímavými historickými a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz, takže se tam mrkněte. No a protože soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové, tak i teď dáme slovo. No a dneska se společně s ní vrátíme zpátky do poloviny 17. století.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, v dnešních hradeckých minutách věnujeme pozornost hradeckým Židům. Přestože se spekuluje, že už ve středověku mohli být Židé usazeni na Kavčím plácku, poblíž Malého náměstí, nemáme o tom dochovanou žádnou zprávu. Zdá se, že z důvodu nevelké rozlohy hradeckého návrší si hradečtí měšťané pečlivě hlídali, aby se komunita ve městě neusadila a nezmenšila tak počet měšťanských parcel. Situace se změnila až během 30leté války, kdy došlo k velkému úbytku obyvatelstva a zániku řady domů. Právě tehdy se ve městě usadili první Židé. Na základě dotazu místodržitelství tehdejšího nejvýznamnějšího zemského úřadu kontaktoval Hradecké v roce 1650 podkomoří, aby nashromáždili informace, kolik bylo k roku 1646 ve městě Židů a kolik je aktuálně Židů starších 20 let, 10 let a mladších. Konkrétní údaje přináší celozemský soupis podaných podle víry z roku 1651. Z něhož vyplývá, že v Hradci žilo 37 Židů obývajících 3 domy. Postrabína držel jistý David Tachovský. Výsledkem této soupisové akce byl bohužel příkaz k vypovězení židovského obyvatelstva z města, k čemuž došlo v prosinci 1652. Židé tedy z Hradce opět mizí, a to nadlouho. Obecně jsou pak Židé vzpomínáni například v reskriptu podkomoří Vratislava, který v souvislosti s šířící

0: se morovou nákazou Hradecké v roce 1680 varoval, aby nepovolili příchozím židům vstup do města ani do hradeckých vesnic a přerušili s nimi obchodní aktivity. Zvláště pak obchod s oděvem, v němž se mohly držet blechy šířící nákazu. Už jsme v jednom z dřívějších dílů vzpomínali, že se Hradeckým podařilo město i jeho vesnice před tímto morem, který náleží v dějinách k nejhorším, díky řadě opatření uchránit.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Status Quo, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové v sobotu ráno, 16. května, svátek má Přemysl. Zpěvák Daniel Žižka, jak víte, ve čtvrtek večer přesvědčil diváky i porotu a postupuje do dnešního večerního sobotního finále Eurovize. Čekalo se až do posledního okamžiku, v ten čtvrtek bylo to velmi napínavé. Mimochodem teda Daniel Žižka zpíval fantasticky, možná, že už jste taky třeba, pokud jste neviděli v přímém přenosu, to viděli někde taky na internetu, bylo to famózní výkon. No a velké finále, do kterého se mimochodem Česko vrací po dvou letech díky Danielovi, nás čeká tedy dnes večer od 21 hodin a bude ho vysílat Česká televize, konkrétně ČT1. Tak se dívejte a držte palce Danielovi Žižkovi.
1: Počasí.
0: Jaká je předpověď na sobotu? Nadále bude deštivo a chladno, teď ráno a taky dopoledne bude převážně zataženo s deštěm na východě kraje a na horách četnějším, odpoledne potom oblačno a přechod k přehánkám čekáme, ojediněle se objeví opět i bouřky, večer pak budou přehánky slábnout a ustávat a oblačnost bude na severozápadě území přechodně ubývat až na polojasno, ale to bude až večer, jak jsem říkal. Teploty dnes 11 až 14 stupňů a na horách 6 až 9. Vítr ráno slabý, severní až severozápadní a bude zesilovat na mírný. Rychlost bude pak mít do 6 metrů za sekundu. Za chviličku už nás pobaví Zdeněk Izer, poví nám jeden havířský vtip, tak doufám, že nám taky zpříjemní ten vstup a start do soboty. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, dnes je sobota 16. května, svátek má Přemysl. Tak přejeme všechno nejlepší, za 5 minut už bude 6:30, teď ještě jeden krátký vtip. My se teď podíváme za českými havíři, kteří vyhráli zájezd do Londýna z archivu. Tu pro vás máme vtip, který jeho interpret Zdeněk Izer označil jako starý havířský. Tak si ho poslechněme a doufám, že vás pobaví teď na startu nového dne.
1: Havíř vyhraje zájezd do Londýna. A teď říká tomu Steigerovi, říká, jak já tam budu mluvit v Londýně, tak já neumím anglicky. A říká, když budeš mluvit pomalu a spisovně, oni ti budou rozumět. Tak přijede do Londýna, přijede do hospody a jsem havíř z dolu Lázy. Vyhrál jsem zájezd do Londýna. Dám si pivo. Sedne si ke stolu a tam už sedí jiný frajer a ten na něj kouká a říká, jsem havíř z dolu Lázy, vyhrál jsem zájezd do Londýna. A ten mu říká, jsem havíř z dolu František, jsme z jednoho kraje, nechápu, proč mluvíme anglicky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Kvůli tradiční pouti v Podštejně v údolí Divoké Orlice na Rychnovsku posiluje Královéhradecký kraj na celý víkend v tomto regionu autobusovou dopravu. Mimořádné linky budou jezdit mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Podštejnem. Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky. Omezení se týká Komerční banky a České spořitelny. Maximální ceny paliv zůstanou o víkendu skoro bez změny. Litr benzinu zdraží o 8 haléřů a bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo Ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. V 10 hodin dopoledne startuje jubilejní 20. ročník hradubického běhu. Závodníci vyběhnou zároveň ze dvou míst, z Pardubic a Hradce Králové. Cíl je v polovině cesty v Čeperce a délka trati je pro oba směry stejná. V Hradci Králové se běžci začnou scházet v 9 hodin v Lipkách. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál druhý závod světového poháru v řadě. Zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne. Čeká nás zataženost deštěm, nejvyšší teploty 11 až 14 na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dejte pozor na úplnou uzavírku silnice z Ronova do Habřiny, kde pokračují opravy. Počítejte s objíčkou přes Račice a jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Jaká témata přinášejí dnešní, tedy sobotní noviny? Pojďme se podívat, zastavím se nejdřív v Mladé frontě dnes v příloze kraj Hradecký a společně s ní se zastavíme v Jičíně. Už jsme o tom dnes mluvili, protože jsme měli i reportáž a pozvánku na valštejnské slavnosti, tak tady píšou, že mezi jičínskými mrakodrapy chodí provazochodci. Netradiční podívanou mají teď v Jičíně. Provazochodci si vyhlédli dvě nejvyšší obytné budovy ve městě a natáhli mezi nimi dva popruhy o délce 200 metrů. Až do neděle, to znamená do zítřka, se mezi hotelem Restart a protějším věžákem bude kráčet v 45 metrech nad zemí. Program doplňuje valštejnské slavnosti. Člověk musí být fakt opatrný a jít velmi pomalu. Z Lehounka a být ve střehu líčí jeden ze slacklinistů nebo provazochodců Vojtěch Hora, který vám tady k tomu na stránkách hradecké přílohy Mladé fronty dnes řekne ještě víc. Jsou tady taky fotografie, třeba tady jedna pohled z dola, lano je ve výšce 45 metrů a je to opravdu adrenalinová podívaná. Samozřejmě, že jsou provazochodci jištěni lany, ale je to stejně zážitek. Takže to si teď užívejte v Jičíně, podrobnosti v Mladé frontě dnes. Já už se dívám do regionálního deníku také. Trutnov má v ulicích sochy z kortenové oceli. Už jsme o tom taky v tomto týdnu mluvili. V Trutnově stojí nepřehlédnutelné sochy. Na první pohled zaujmou materiálem. Jsou totiž z kortenové oceli, která je typická svojí rezavou patinou. Jejich autorkou je výtvarnice Iva Mrázková, která žije od roku 1989 v Lucembursku, kde je uznávanou umělkyní. Všech 10 soch nechala přivést Lucemburská jenom kvůli Trutnovu, uvedl Jan Kunze, ředitel Centra současného umění EPO 1 v Trutnově Poříčí. Venkovní výstava nazvaná Vzlet je součástí cyklu Sochy ve městě, který každoročně přináší současné umění do veřejného prostoru. 5 plastik se nachází v centru města Trutnova, dalších 5 je potom přímo před galerií EPO 1. Tak se mrkněte, je tady taky v regionálních denicích fotografie. Já jsem četl tedy z toho Hradeckého. No a ještě Právo, tak se do něj taky podíváme a titulním tématem je článek s titulkem Nové smlouvy u plynu zdražují až o tisíce korun. Ceny energií pro domácnosti se po začátku konfliktu na Blízkém východě zvyšují. Patrné je to hlavně u plynu, kde nové fixace v porovnání s únorovými nabídkami u některých dodavatelů výjdou i o 8 tisíc korun ročně dráž. Řešením je vybrat nejvhodnějšího dodavatele a cenu zafixovat. Odborníci doporučují dvouletý závazek. Podrobnosti tedy v dnešním Právu na několika stranách, na té titulní a potom ještě na straně číslo 24, takže si to můžete prostudovat a přečíst. Tak, noviny zavíráme teď, za 3 minuty už bude 6:45. Pěkné dobré ráno a hezkou sobotu vám přejeme.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, je 6:45, za chviličku. Sportovní dnes hokejové zprávy. Čeští hokejisté porazili na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Mladíkům v sestavě pomohla k premiéře na mistrovství i výborná první třetina, víc o tom za chvíli. Chci taky připomenout, že dnes v sobotu otevřeme brány Českého rozhlasu Hradec Králové do Kořán. Den otevřených dveří pro vás od 9 do 16 hodin, takže potkáte se s moderátory, redaktory, ale i známými osobnostmi, jako je třeba Jaroslav Svěcený, hostivý virtuos, reporter Láďa Hruška, Mirek Vaňura, Petr Voldán tady taky bude. Budete moci být u natáčení silvestrovské nahrávky Legrace na place nebo v přímém přenosu vaření s habadějem po 11. hodině. Podíváte se do studia, sem k nám, odkud vám právě teď přeju dobré ráno. Takže se na vás těšíme mezi 9. a 16. dnes.
1: Počasí.
0: Venku bude deštivo a taky chladno, pojďme se na to podívat. Čeká nás dnes tedy den převážně zatažený s deštěm, teploty od 11 do 14 stupňů Celsia, na horách kolem 8 stupňů. Bio bude na jedničce a to je tedy mírná zátěž.
2: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machach Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: sport.
1: Česko-Dánsko 4-1. Tak takový je výsledek úvodního duelu národního týmu na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Samozřejmě pro hokejové fanoušky velká radost hned na začátek. Česká reprezentace přehrála soupeře nejenom výsledkově, ale i herně, zejména tedy v té první třetině.
2: Češi poráží na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Po dobře zvládnuté první třetině to bylo 2-0.
3: Jsme rádi, že to vítězství. Ten vstup je strašně důležitý a je možná někdy občas takový nervóznější, že jo? A líbilo se mi, že jsme neměli přehnaný respekt, byli jsme sebevědomí, každý tým chce do toho vstoupit dobře a jsme na to rádi. U tady to se můžeme odpíchnout, toho vstupu.
4: Liboval si po utkání David Tomášek. Úvod zápasu českým hokejistům opravdu vyšel. V první třetině dali dvě branky, soupeře skoro nepustili z pásma a dovolili mu jen jednu střelu. Cennější je to zejména proto, že na ledě zažívala pětice mladíků premiéru na světovém šampionátu.
5: Já si myslím, že pro ně dobrý, no. Není to pro ně jednoduchý. Úplně co jiného, než to teďka zažili, je to pro ně úplně něco nového. Samozřejmě každý to nějak prožívá, někdo je víc nervózní, někdo míň. My se snažíme na ně působit tak, aby nebyli, ale samozřejmě s tím nic neuděláme.
4: Říkal po utkání Radim Rulík. Právě nervozita možná stála za tím, že český tým v průběhu utkání herně polevil a na další branku čekal až do třetí třetiny. Neprosadil se ani v přesilových hrách, ve kterých si ale šance vytvářel.
3: Trošku cítím, že možná tam byla lehká taková nervozitka, jo, ale tam byly dobré věci. Tam myslím, že jsme se to dávali, jenom jsme se to dali vždycky trošičku na stranou, jo, nebo na brusly, nebo nám to sjelo, takže určitě se na to podíváme, ale ty šance myslím, že obě pětky měly dobrý.
4: Věří David Tomášek, že třeba už v dalším utkání si Češi v početní výhodě gólově pomůžou. To je čeká už večer od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Na radiožurnálu Sport bude utkání předcházet speciál s olympijským vítězem Martinem Procházkou a dalšími hosty se začátkem v 19 hodin. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
6: Znáš mě?

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Někteří řidiči v centru Hradce Králové stále ignorují zákaz vjezdu na třídu Československé armády. Na jihozápadním předměstí Trutnova začala stavba nové obchodní zóny. Meteorologové varují před vydatným deštěm v Beskydech. Čeká nás zataženost deštěm a teplotami kolem 12 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Městská policie v Hradci Králové eviduje za uplynulý týden více než stovku řidičů, kteří porušili zákaz vjezdu na opravovanou třídu Československé armády. Stavební práce za 14,5 milionu korun začaly před dvěma týdny a výrazně omezují dopravu v centru krajského města. Zhruba 350 metrů dlouhým úsekem mezi křižovatkami s Pelclovou a Divišovou ulicí můžou projíždět pouze vozy městské hromadné dopravy a složky integrovaného záchranného systému. Všichni ostatní, včetně cyklistů, musí využívat objízdnou trasu ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišova. Omezení potrvá do 9. srpna. V Trutnově začala stavba nové obchodní zóny. Areál se 14 obchody zabere na jihozápadním předměstí u Volanovské ulice plochu přes 5000 metrů čtverečních. Stavba by měla být dokončena příští rok v květnu.
4: Parkoviště bude mít kapacitu 122 stání. Z toho 8 míst bude vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a 2 místa pro rodiče s dětmi. V areálu budou i nabíjecí stanice pro elektromobily. Projekt zároveň počítá s napojením na pěší a cyklistickou infrastrukturu. Na místě vznikne nový přechod z ulice Volanovská, který zlepší dostupnost území. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají zejména práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavbách. Českému rozhlasu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
5: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní, to znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce, a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
2: Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstrha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku.
6: Sport.
2: Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2. Zajistili si tak pro příští sezónu místo v Lize mistrů. Pátý Liverpool drží pátou příčku, poslední zajišťující účast v elitní evropské soutěži, a to s náskokem 4 bodů před Bournemouthem, který má ale zápas k dobru.
6: Počasí.
2: Čeká nás ráno a dopoledne převážně zataženo s deštěm, na východě kraje a na horách četnějším. Odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Nové Pace pokračují opravy v ulici Opolského, která je kompletně uzavřená. Počítejte tady s objížďkou a jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Sobotní ráno pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Ho trávíte s Jakubem Šmitem, který vás pěkně zdraví i teď 4 minuty po 7. No a 16. květen náleží v katolickém kalendáři taky svátku Jana Nepomuckého, takže za jedním z nejslavnějších krkonošských nositelů tohoto jména, Janem Nepomukem Františkem Hrabětem Harachem, se už za okamžik vypravíme do Jilemnice, samozřejmě i s Eliškou Pilařovou. A taky chci připomenout soutěž Bleskovka, tady bude i dnes před 7:30 a dneska budeme hrát o krásnou knížku 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové Evy Veselé a k tomu přidáme taky dvě vstupenky na festival Svěcení jara 2026, což je letos už 4. ročník hudebního festivalu Jaroslava Svěceného a hostů. A konkrétně ty vstupenky jsou na koncert slavnosti strun, který bude v úterý 26. května od 7 hodin večer v Jiráskově divadle v Novém Bičově. Takže vám přeju hodně štěstí, ceny jsou úžasné, tak ať se to povede před 7:30 vyhrát té dnešní hraní soutěži. Od Jakuba Šmita ještě jednou hezký den a příjemnou sobotu 16. května vám všem.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové i teď. 11 minut po 7. je 16. května a dnešní den náleží v katolickém kalendáři svátku Jana Nepomuckého. Dnešní den býval historicky dnem těch nejslavnějších svatojánských poutí a slavilo se i na Jilemnickém zámku. Jmeniny měl totiž i jeden z nejvýznamnějších českých šlechticů, tedy Jan Nepomuk František Hrabě Harach. No a v zámecké expozici v Jilemnici je tahle ta vzpomínka stále živá v místním muzeu. Jak zjistila Eliška Pilařová?
1: Tahle ta expozice je vlastně úžasný dokument.
2: Díky archivním materiálům a průzkumům mám možnosti dohledání původních mobiliárních fondů, které byly z Jilemnického zámku po druhé světové válce odvezeny. Najdeme, že jsou třeba v Národní galerii nebo že byly převezeny do sběrných zámků a můžeme, pokud jsou proto podmínky, je vrátit na místo, pro které byly vytvořeny.
1: Paní doktorka Naďa Kubů z Národního památkového ústavu a historikovi Janu Luštěncovi se podařilo také dohledat původní plány. Jak to by?
3: Ty plány jsme měli shodou okolností tady na Jilemnickém zámku, to problém nebyl. Samozřejmě, že bylo potřeba zjistit, a to se podařilo paní doktorce, některé zajímavé detaily, takže nad lůžkem hraběte Haracha je dneska madonka, na tom je růženec a ten růženec tam skutečně býval, takže to jsou velmi autentické věci a myslím si, že v tom je obrovská cena té expozice, to není bujná fantazie, ale to je skutečně návrat hraběte Jana. Hrabě Jan je mimořádná osobnost, protože on opravdu mezi tou českou šlechtou druhé poloviny 19. století má výjimečný charakter a rozhodně patří k nejpřednějším aristokratům té doby.
1: V Krkonoších ta památka hraběte Haracha je pořád velmi, velmi živá.
3: Pán Hrabě byl velice laskavý člověk a ta jeho osobnost vyzařuje právě i z toho prostředí, které se nám tady snad podařilo společně vytvořit.
2: To jsou právě třeba ty drobnosti, které nemají úžasnou umělecko-historickou hodnotu, ale mají právě hodnotu pro výpověď, pro vztahy v rodině a tak dále. Třeba ty fotografie, ty kresbičky dětské, kterých si evidentně rodiče velice vážili, když šlechtické děti samozřejmě se učili kreslit a dokonce měli i věhlasné učitele, ale zrovna tahle kresbička třeba toho Jilemnického zámku. Prostě malý si nechtěl tatínkovi udělat radost a namalovat mu dům, ve kterém žili.
1: To je ta, která visí nad psacím stolem?
3: Nad psacím stolem a ona je datovaná. Tam je napsáno 16. května 1874. To synovi Otovi bylo 11 let a 16. května je svatého Jana Nepomuckého. Takže on ten obrázek pravděpodobně maloval tatínkovi a k tomu svátku ho dal, takže si k tomu člověk musí představit ještě nějaký ten vinč, nějakou gratulaci a to je opravdu velice působivé.
1: No a na stole českého kavalíra, který toho tolik udělal pro české národní obrození, vůbec pro český živel, stále voní květiny. Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin, 17 minut, dobré ráno z Hradce Králové a hezkou sobotu. Chci připomenout, že ode dneška je tady další signálovka v našem vysílání, tedy soutěž pro vás, kde můžete vyhrávat vstupenky na letošní koletovku. Kdo by chtěl tedy naživo slyšet hudbu Hradní stráže a policie České republiky, koletovou hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka a další, tak poslouchejte dobře a vyhrávejte vstupenky na letošní, pozor, jubilejní už 60. ročník festivalu Koletova Vrtyně. Bude příští týden v sobotu 23. května v přírodním areálu na Rychtě, Vrtyni v Podkrkonoší. No a jak to tedy bude vypadat, jak to bude probíhat? Několikrát denně zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Vrtyni. Jakmile tenhle ten signál uslyšíte, tak neváhejte, okamžitě volejte studio a když budete první, tak jsou vstupenky vaše. Tak vám přejeme taky hodně štěstí. Počasí. Dnešek bude nadále deštivý a taky chladný. Ráno a dopoledne bude převážně zataženo s deštěm na východě kraje a na horách četnějším. Odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám. Ojediněle se objeví i bouřky. No a večer budou přeháňky slábnout a ustávat a oblačnost bude postupně na severozápadě území přechodně ubývat až na polojasno. Ale to tedy až večer. Teploty dnes 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9. Vítr ráno slabý severní až severozápadní bude zesilovat na mírný a bude mít pak maximální rychlost do 20 kilometrů za hodinu.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Putovat budeme s legendárním letos stoletým hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máníčkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Petr Kolář dospíval v Dobrém ránu. Teď je tady prostor pro vás, kteří byste rádi soutěžili dnes s námi, s Českým rozhlasem Hradec Králové, o moc pěkné ceny, takže jdeme na to.
1: Bleskovka.
0: Rád představím, o co hrajeme. Je to jednak úžasná knížka, která vyšla ke stoletům ateliéru Pilař v Hradci Králové, jedinečný houslařský samozřejmě ateliér. Je to knížka Evy Veselé, takže to je jedna věc. A potom taky dvě vstupenky na festival Svěcení jara, na čtvrtý ročník hudebního festivalu Jaroslava Svěceného a hostů, který bude od 20. do 29. května. A tyhle ty vstupenky jsou konkrétně na koncert Slavnosti strun, který bude v úterý 26. května od 19 hodin v Jiráskově divadle v Novém Bičově. Tak, snad jsme řekli o cenách vše, hodně štěstí vám přeju, protože jsou opravdu úžasné. No a vaším úkolem bude poznat dnešního narozeninového oslavence. Já si myslím, že ho poznáte hned, tady je jeho hlas.
2: Přísný k sobě, k ostatním, to myslím si, že je prvek, který ve své práci asi reprezentuju. Nemám primárně žádnou ambici pracovat nebo hrát v něčem, nebo se spolu podílet na něčem, ale když už na to přistoupím a pustím se do toho, tak jsem asi velmi přísný. A to asi jak k sobě, tak ostatním. Asi jsem i nepříjemný.
0: Přísný, rovný chlap, kterého mám moc rád, tedy můžete zavolat, jestli víte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a kdo pak je na telefonu? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, haló? Haló, haló, je tam někdo?
3: Haló, haló.
0: Ano, dobré ráno, ano, kdo pak tam?
3: A tady Pavlína.
0: Dobrý den, Pavlíno, kde jste byla?
3: Mám puštěný na hlas rádio, takže jsem to neslyšela.
0: Jo, takže jste ho byla stlumit určitě, výborně. No.
3: A je to Ondřej Vetchý.
0: A je to Ondřej Vetchý. Jak jsem říkal, člověk, kterého si moc vážím za to, jaký je. Ondřej Vetchý má dneska narozeniny 64., pochází z Jihlavy, je členem hereckého souboru Pražského činoherního klubu. Co vás napadne za film, když se řekne Ondřej Vetchý? Pavlíno.
3: No, rychle nic, ale jako hraje hezky a má hodně dost filmů.
0: Mně třeba napadne pohádka S čerty nejsou žerty, kde hrál toho čertíka. Obecná škola, tam zase hrál hrobníka. Kolia, Babí léto, Okresní přebor. No, on byl taky čtyřikrát nominován na Českého lva, kterého v roce 2012 získal, a to právě za Okresní přebor. A dneska slaví Ondra 64. narozeniny. Tak ho moc zdravíme na dálku, moc blahopřejeme. Vám taky, Pavlíno, užijte si samozřejmě. Všechny ceny jsou krásné, knížka, muzika, hudba, to všechno je vaše. No a co, nechystáte se k nám dnes do Českého rozhlasu Hradec Králové, no, otevřených dveří? Rádi bychom vás viděli, protože víme, že často soutěžíte, tak bychom se rádi taky na vás mrkli a podívali.
3: No, jsem u vás byla dvakrát, dneska jo. Jsme to měli v plánu taky, ale bohužel nám to dneska nevíde.
0: Dobře, tak třeba za rok, jo?
3: Doufám, že za rok.
0: Tak jo, tak se mějte moc hezky a gratuluji ještě jednou. Naschledanou.
3: Děkuji, naslyšenou.
0: Tak, dnešního výherce známe, vás ostatní samozřejmě zveme sem k nám do Českého rozhlasu Hradec Králové. Moc se na vás těšíme zase po roce, dnes od 9 do 16 hodin. A teď nám zaspívá Tina Turner, pak už bude půl osmá, budou tady další zprávy s Karolínou Davidovou. Tak dobré ráno.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Městská policie v Hradci Králové eviduje za uplynulý týden více než stovku řidičů, kteří porušili zákaz vjezdu na opravovanou třídu Československé armády. Stavební práce za 14,5 milionu korun začaly před dvěma týdny a výrazně omezují dopravu v centru krajského města. Omezení potrvá do 9. srpna. Turisti mohou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na riziko vracení se do chudoby upozorňuje nová kampaň armády Spásy Nenechme je do toho spadnout. Více uslyšíte v dalších zprávách. Posluchači můžou dnes nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. V rámci Dne otevřených dveří se veřejnosti otevřou studia v regionech i historická budova na Pražských Vinohradech. Komentované prohlídky začnou v 9 hodin ráno. Čeští hokejisté vyhráli v úvodním zápase mistrovství světa ve Švýcarsku nad Dánskem 4-1. Čeká nás převážně zataženo s deštěm, nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hronově pokračují opravy v ulici Husova, kde je provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Kovářová, teď 7 minut po půl osmé v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a vás určitě taky zajímá, co píšou sobotní noviny. Pojďme se podívat.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Tak nejdřív Náchodský deník tady mám. Kamery sledují každý krok, z non-stop špajsky se odejít bez placení nevyplácí. Píše se v článku, který vypráví o tom, že když Jaroslav Švamberg v létě roku 2024 zavedl ve svém obchodě s potravinami na náměstí v Hořicích bezobslužný prodej mimo běžnou otvírací dobu, byl u nás vlastně jedním z průkopníků non-stop prodeje a otázka zněla, jak se tahle ta novinka u nás v regionu osvědčí. Dnes dobře funguje a stále se rozvíjí. Navíc se model ujal jinde. Teď se třeba rozjíždí ve Slavětíně nad Metují na Náchodsku. Slavětín nad Metují je pro nás další důkaz, že malá obec může mít vlastní moderní obchod, který funguje ve dne v noci a přitom zůstává místní službou pro místní lidi, říká autor konceptu Naše špajská. Rozhovor s Jaroslavem Švamberkem si můžete už tedy dočíst v Náchodském deníku sami. V dnešních novinách je samozřejmě spoustu pozvánek na akce, které se o tomto víkendu budou konat. Taky na webu hradec.rozhlas.cz se můžete samozřejmě inspirovat. Budeme mluvit i s Janou Házovou, naší reportérkou po 8. hodině. Ta taky má pro vás nějaké tipy. No a já přidám jeden z hradecké Mladé fronty dnes, přílohy tady kraj hradecký. Pára s veterány totiž dnes budou svádět boj. Historické vozy a parní vlak zároveň budou dnes k vidění na železniční stanici Slezské Předměstí a pak i v Třebechově, Doudlebách a Žamberku. Na Slezském Předměstí startuje souboj páry s benzínem. Vlak vyjel v 6.59 z Pardubic. Na Hradecké Předměstí, to znamená na Slezské Předměstí, dorazí zhruba kolem 7. hodiny a 51. minuty. No a pak přesně v 10 hodin dopoledne začíná závod posádek veteránských automobilů a motocyklů s parním vlakem. Přestávky v Třebechovicích a Doudlebách poslouží k prohlídce techniky. V Žamberku by potom vlak měl být ve 12 hodin jen 41 minut, tak si tuhle tu jízdu taky užijte. No a ještě na stránky dnešního Práva se podíváme. Slavia se valí do Hradce, policie je ve střehu. Záběry slavistických výtržníků, pobíhajících po trávníku v Edenu se světlicemi vyděsily minulý víkend i ty, kdo fotbal běžně nesledují. Panují obavy, aby se výtržnosti neopakovaly zítra taky tady v Hradci Králové. Slavia přijede do Malšovické arény v předposledním kole ligy jako jistý mistr a s ní i tisíce fanoušků. Navíc na východě Čech mají vlastně jedinou možnost oslavit titul na stadionu. Jejich hřiště bude totiž v posledním kole pro diváky uzavřeno. Pořadatelská služba bude v souvislosti s charakterem utkání i aktuální situací posílena. Bezpečnost organizujeme s dalšími složkami, zejména s policií, uvedl k tomu před nedělním zápasem mluvčí FC Hradec Králové Petr Šatalík. Konkrétní opatření ale komentovat odmítl. Podrobnosti tedy v dnešním Právu, kde se tomu docela obsáhle věnují, tak se můžete také podívat.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, teď přesně ve 7:45. Herce Ondřeje Vetkého a jeho dnešní 74. narozeniny už jsme vzpomněli a zmínili v Bleskovce, tak připomenu, že i herec Oldřich Kaiser slaví, tomu bude dnes 71, taky písničkář Pepa Nos, 77. narozeniny a taky jazzový zpěvák, náš kamarád Laďa Kernel oslaví dnes 81. narozeniny, takže ho také moc zdravíme takhle na dálku, přejeme hodně zdraví. Jinak svátek má Přemysl, to už jsme říkali, ale taky bych chtěl zdůraznit, že je svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a patrona zpovědníků a lodníků.
1: Počasí.
0: Dnes bude nadále deštivo a chladno, teď ráno a dopoledne bude převážně zataženo s deštěm na východě kraje a na horách četnějším, odpoledne oblačno a přechod k přehánkám to bude, ojediněle se objeví i bouřky, večer pak budou přehánky slábnout a ustávat a oblačnost bude na severozápadě území k večeru přechodně ubývat až na polojasno. Teploty 11 až 14, na horách 6 až 9, v noci taky převážně velká oblačnost a teploty by mohly při zmenšené oblačnosti klesat až na 1 stupeň Celsia pouze a zítra převážně velká oblačnost, už by toho deště nemělo být tolik jako dnes, bude zítra zataženo až oblačno, na horách se ojediněle objeví přehánky a teploty 13 až 16 stupňů. Víc nám řekne přesně za půl hodiny Tomáš Popelka, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. My se za chviličku ale podíváme na rubriku Co v učebnicích nebylo a podíváme se konkrétně na hranici Čech a Moravy. Už za chvíli, za pár minut po písničce s Martinem Písaříkem.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
2: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9 a 12 hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
2: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
2: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
2: a Jakubem Šmitem.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Well,

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Lidé v Česku si tento týden připomněli Den linky 155. O pomoc volají v průměru každých 20 vteřin. Rodiny v nouzi se často vrací do nevhodných podmínek ubytoven nebo azylových domů. Hradečtí fotbalisté mají na dohled evropské poháry. Čeká nás zataženo s deštěm a teplotami kolem 12 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Česko si tento týden už po desáté připomnělo Den linky 155. Jen v Královéhradeckém kraji loni dispečeři přijali přes 82 tisíc volání, která vedla k více než 62 tisícům výjezdů zdravotnických záchranářů. V celostátním měřítku operátoři odbaví hovor v průměru každých 20 sekund. Jak při volání na tísňovou linku správně postupovat, doplňuje mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.
6: Tou nejdůležitější informací, kterou operátor potřebuje vědět, je vaše adresa, tedy místo, kde se nacházíte. Pak přenechejte iniciativu na operátorovi, odpovídejte na otázky, nechte se vést a nikdy nezavěšujte jako první. I laika dokážou profesionálové na tísňové lince navést k poskytnutí účinné první pomoci.
4: Práci zdravotnických záchranářů lidem příští sobotu přiblíží den otevřených dveří na heliportu letecké záchranné služby v Hradci Králové. Připravené budou například letecké ukázky nebo soutěž v resuscitaci. Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni, pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
7: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle viděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
4: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí. Diváci společně s porotou dnes večer ve Vídni rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Sport. Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové mají dva zápasy před koncem sezóny velkou výzvu. Co by průběžně čtvrtý tým tabulky mohou pomýšlet na účast v předkole konferenční ligy. Čekají je ale duely proti Slavii a Spartě. Hradecký trenér David Hradecký trenér David Horejš ničemu podobnému před třemi lety nevěřil.
8: Když jsem sem přišel, tak mě to ani nenapadlo. Já to řeknu zcela upřímně, prostě by mě tohle to nenapadlo, že by to mohlo nastat, jo, protože dneska, když se kouknu a jsem za to šťastný na tu tabulku, tak máte Slavie, Sparta, Plzeň, Hradec. Tak kdyby mi tohle to někdo řekl před dvěma měsícema, tak mu řeknu, ať si dá hadr na hlavu.
5: Počasí.
4: Čeká nás převážně zataženo s deštěm na východě kraje a na horách četnějším. Odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na 660. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: A po zprávách s Karolínou Davidovou vám taky Jakub Schmidt dál přeje. Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. 8 hodin 4 minuty. Náš ranní informační servis dál pokračuje. Už za chviličku společně projdeme nabídku víkendových akcí. Dopředu můžeme prozradit, že tentokrát to budou především nabídky k pohybu od Jany Házové za chviličku. No a taky nás čeká magazín Techno, jako každou sobotu, to bude po půl deváté. A dnes nás Michal Klokočník seznámí třeba s tím, mimo jiné, že Spojené státy Americké teď odtajnili desítky dokumentů o UFO a mezi materiály jsou i snímky z misí Apollo k měsíci. Tak si víc po půl deváté poslechněte v pravidelném magazínu ze světa vědy a techniky Techno. Jakub Schmidt vás od mikrofonu taky pěkně zdraví. Dobré ráno, hezké vstávání a příjemnou sobotu 16. května.

0: Písnička, kterou jste si možná zabroukali, zaspívali, zanotovali teď s Českým rozhlasem Hradec Králové, hlavně Marii Rotrovou. No a už je 13 minut po 8, takže krátce před 8:45 nastal čas na pravidelné tipy pro zpestření dvou volných víkendových dnů, které jsou před námi. Dneska to ale nebude teda žádné lenošení, na řadě míst je totiž připravený aktivní program a právě na pohyb se ve svém výběru soustředila i reportérka Jana Házová. Pojďme na to.
1: Nejdřív zamíříme do lesa na procházku. Tu si dnes můžete užít jinak než obvykle, a sice v doprovodu lesníka, který vám popovídá o přírodě kolem vás. Lesy České republiky totiž zvou na komentované procházky. Po celé České republice připravili téměř 70 tras. V Královéhradeckém kraji jsou 4. Podrobnosti doplňuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
2: Každá lokalita je jedinečná. Lidé si tak nemusí vybírat jen podle toho, kde bydlí nebo mají chalupu, ale taky podle programu. Tedy jestli chtějí jít na krátkou procházku, vidět v akci lesnickou techniku nebo třeba pozorovat dalekohledy zvěř v oborách. Veškeré informace o akci a jejím programu najdete na www.klubnovéholesa.cz a ve stejnojmenné mobilní aplikaci.
1: A tím pozvánky do přírody nekončí. Tentokrát vás pozvu na noční koloběžkování v Hradci Králové. Po setmění si užijete dětskou světelnou stezku. Čeká vás pohodová i závodní 10-kilometrová trasa a projížďka Hradec lesy. Start je v kempu Stříbrný rybník, koloběžky, světla i helmy vám tam zapůjčí. A to platí pro děti i dospělé. No a teď se skočíme z koloběžek a půjdeme se zase projít. Pochod kolem Chlumce nad Cidlinou je podle organizátorů oblíbenou turistickou akcí pro pěší i cyklisty, která se koná každý rok. Co nabídne letošní ročník, dodává pořadatelka Jana Ordeltová.
3: Start i cíl našeho pochodu je v Klicperově domě, který organizátorům i účastníkům poskytne plnohodnotné zázemí. Oblíbená je dětská trasa, kde na plnění úkolů dohlíží pohádkové postavičky. Na výběr jsou pěší i cyklotrasy v různé délce. Účastníkům nabídneme kromě teplého čaje i kávu s domácím perníkem a opékání špekáčku v ocelové pánvi.
1: A u pohybu ještě zůstaneme. Dnes totiž startuje z nádvoří hospitálu Kux na Trutnovsku krosový půlmaraton pod Krkonoším. Připravené jsou tratě dlouhé 5 a 10 kilometrů a půlmaraton. Dnes byly pozvánky hlavně o sportu, ta poslední se ale týká našeho hradeckého rozhlasového studia. Zveme vás totiž na den otevřených dveří. Tak pokud vás rozhlasová práce zajímá, přijďte se podívat. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu

0: počasí.
1: A předpověď si uděláme dnes s meteorologem Tomášem Popelkou, kterého zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Jaká bude sobota?
2: No, zatím ještě taková studená a mokrá, zítřek by měl být lepší, přece jenom počasí u nás ještě stále ovlivňuje nějaká zvlněná studená fronta, ta už je nad Slovenskem a od západu se tam začne zase aspoň dočasně rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Takže dneska ráno dopoledne bude převážně zataženo s občasným deštěm, s tím, že na východě kraje, na horách, tam ty srážky budou četnější, výratnější. No a odpoledne už přece jenom si oblačno začne protrhávat takové oblačno a dešť začne přicházet do přeháněk. S tím, že se může objevit hlavně zase na horách ojedněle i bouřka. Večer potom přeháníky začnou slábnout a postupně ustávat. A jak to vypadá, oblačnost by se nám k večeru na tom na severozápadě přechodně protrhala až na polojasno. Teploty dneska budou většinou mezi 11 a 14 stupni a vítr. Teď po ráno ještě slabý severní severozápad do 3 metrů a postupně bude zesilovat na mírný od 2 do 6 metrů. V noci žádná zatím ještě velká změna, oblačně zataženo, ale během noci se bude hlavně v té západní polovině kraje protrhávat až na polojasnost. Teploty by nám klesly na 6 až 3 stupně a tam, kde bude málo oblačnosti další dobu, tam by byly jenom kolem 1 stupně. Vítr bude foukat v noci slabý, severozápadní, západní do 4 metrů.
1: Takže noc docela studená, zase když to klesne teda k tomu 1 stupni Celsia, co zítřek? Zítra teda, jak jste říkala, naznačil, by to mělo být lepší než dnes, to znamená bez deště, i když ta voda samozřejmě je potřeba v té půdě, protože je sucho stále.
2: Zatím to vypadá, že bez deště v podstatě jenom na horách by se byla nějaká slabá přeháňka. Už přece moc záporná je vlastně ovlivněna ta oblast vyššího tlaku vzduchu, ale oblačnosti bude zpočátku hodně zataženo až oblačno, no, jak se zmiňoval na horách, hodně i přeháňka, ale k večera večer začne oblačnost ubývat postupně na polojasno až jasno a teploty budou mezi 13 a 16. Vítr bude foukat slabý, západní, severozápad do 4 metrů, ale k večeru se bude měnit na severovýchodní až východní.
1: Dobře, tak děkujeme za výhled na celý víkend. Co se týče počasí, ho pro nás měl teď Tomáš Popelka, moc za to děkuju ještě jednou. Mějte se hezký víkend, pane Popelko, nashledanou.
2: Díky, napodobně.
1: Tak a ještě pohled na hodiny v dobrém ránu, je 8 hodin 20 minut, pěkně vás zdravíme.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska. Yes, we can.
1: Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety. V roce 1966 vydali legendární Beach Boys album Pet Sounds. Z něj pochází řada nesmrtelných hitů. Ve stejný den před 60 lety vyšlo i 8. nejlepší album stejné ankety, Blonde on Blonde od Boba Dylana. Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze. Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
2: Vítáte dobře, Vodíšku.
3: Fakt?
1: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z misu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. A já přeju hezkou sobotu.

0: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz. Půl deváté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kvůli tradiční pouti v Počtejně v údolí Divoké Orlice na Rychnovsku posiluje Královéhradecký kraj na celý víkend v tomto regionu autobusovou dopravu. Jak to se dozvíte v dalších zprávách? Posluchači můžou dnes nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. V rámci dne otevřených dveří se veřejnosti otevřou studia v regionech, včetně Hradce Králové. Komentované prohlídky začnou v 9 hodin ráno. Maximální ceny paliv zůstanou o víkendu skoro beze změny. Litr benzínu zdraží o 8 haléřů a bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo Ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. V 10 hodin dopoledne startuje jubilejní 20. ročník hradubického běhu. Závodníci vyběhnou zároveň ze dvou míst, v Pardubicích a Hradci Králové. Cíl je v polovině cesty v Čeperce a délka trati je pro oba směry stejná. V Hradci Králové se běžci začnou scházet v 9 hodin v Lipkách. Rychlostní kánoista Martin Fuchsa vyhrál druhý závod světového poháru v řadě. Zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne. Čeká nás zataženo s deštěm, nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Provoz na silnicích Královéhradeckého kraje je v tuto chvíli plynulý. Nehody aktuálně hlášené nemáme. Přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách s Karolínou Davidovou vám taky Jakub Šmit přeje. Dobré ráno i teď krátce po půl deváté. Za chviličku už Michal Klokočník a pravidelný magazín vědecko-technických novinek Techno. Dneska to bude o UFO například, anebo taky o letošní námořní expedici Monoxylon 5, která se chystá a kterou chystají hradečtí archeologové, takže si určitě poslechněte. Přejeme dobré ráno.

0: Krásný den u dalšího květnového vydání magazínu Techno. Pořad, který vám týden co týden přináší zajímavosti ze světa vědy a techniky. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. Nabízím vesmírné projekty, lékařské objevy, přírodu, ekologii, technologické novinky. Tady je přehled zajímavostí, které jsme pro vás připravili. Astronomové získali pomocí Webova teleskopu dosud nejlepší pohled na exoplanetu. Spojené státy odtajnily desítky dokumentů o UFO, mezi materiály jsou snímky z misí Apollo. Zoo Dvůr Králové získala z Itálie vzácnou pralesní žirafu okapy a chce ještě samce. Vědci v Brně zkoušejí vytvořit dřevobetonový most s pomocí 3D tisku. Letošní námořní expedice Monoxylon více zapojí plachtu. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Astronomům se díky vesmírnému teleskopu Jamesa Webba podařilo pořídit dosud nejzřetelnější snímky povrchu exoplanety, tedy planety mimo naší sluneční soustavu. Data o skalnatém světě, o průměru o 30% větším než Země, naznačují, že jde o pustinu s povrchem podobajícím se Merkuru. Nepřítomnost atmosféry a extrémní teploty, na jedné straně neúnosný žár a na druhé mráz ji zřejmě činí neobyvatelnou. Planeta nese název Kuakua, což je slovo pro motýla v domorodém jazyce na Kostarice. Obíhá kolem hvězdy menší a s nižší zářivostí než Slunce, vzdálené od Země asi 49 světelných let. Pozorování svědčí o prastarém planetárním povrchu pokrytém stmavlým regolitem, sypkým roztříštěným horninovým materiálem, jenž pokrývá pevné podloží, vznikl v důsledku věky trvajícího bombardování mikrometeority a vystavení hvězdnému záření. Americký prezident Donald Trump a ministr obrany zveřejnili desítky dosud utajovaných dokumentů týkajících se pozorování neidentifikovatelných objektů a možnosti mimozemského života. Napsala to agentura Reuters, podle níž mají po zhruba 170 uveřejněných souborech postupně přibývat další otajněné materiály. Mezi zveřejněnými dokumenty je například snímek neidentifikovatelného jevu, pořízený z povrchu měsíce během mise Apollo 12 v roce 1969, anebo přepis komunikace posádky mise Apollo 17, jejíž členové v roce 1972 popsali neidentifikované objekty pozorované z měsíce. V přepisu z mise Apollo 17 pilot Ronald Evans hlásil, cituji, několik velmi jasných částic nebo úlomků či něčeho, co kolem nás při manévrování plulo. Rozumím, beru na vědomí, reagovalo tehdy řídící středisko. Safari park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal z italské zoo Falconara u města Ancona vzácnou pralesní žirafu okapy. Dvouletá samice jménem Vittoria se připojila k samici jménem Quiera, kterou dvorská zoo získala v roce 2017 z Belgie. V budoucnu by k oběma chovným samicím měl přibýt samec, aby dvorská zoo opět mohla mít mláďata okapy. Žirafy okapy jsou považovány za živoucí fosílii. Stavbou těla se podobají svým žirafým předkům, kteří obývali Afriku přibližně před 10 miliony let. Objeveny byly v Africe až v roce 1901 a dodnes patří k nejméně prozkoumaným živočichům. Vědci jejich počty v přírodě odhadují jen velmi přibližně na zhruba 10 000 jedinců. Chov okapy v lidské péči je poměrně vzácný.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Jedna tableta za půl roku. Tak by měla vypadat moderní léčba virových nemocí. Alespoň podle biochemika Tomáše Cihláře. Po dlouhém výzkumu v americké společnosti Gilead se mu podařilo vytvořit první takovou látku – lenakapavir proti HIV. Za svůj výzkum Tomáš Cihlář nedávno převzal čestný doktorát Vysoké školy chemicko-technologické. Natáčel Martin Srb.
2: Ta molekula je velmi stabilní, takže se neodbourává metabolismem, nevylučuje se z organismu velice rychle, což je jako ten základní předpoklad. Ten další aspekt je, že ta látka je velmi aktivní proti viru HIV.
3: To jsou protichůdné požadavky, když chcete, aby ten lék se, řekněme, nenápadně pohyboval po těle velmi dlouhou dobu, neškodil člověku, ale zároveň byl účinný proti tomu viru.
2: To dost jako nabourává ta tradiční dogmata, jak vlastně léčiva by se měla chovat, jak by měla být designována, jak by měla vypadat, jak by ta molekula měla být velká, jak by měla být rozpustná, takže my jsme museli ty hranice dost posunout. Teprve po 10 letech poměrně těžké práce a mnoha slepých uliček se nám nakonec podařilo identifikovat tu molekuly, ze které se stal lenacapavir. Ty léky se budují z toho, co přinesla základní věda.
3: Velmi elegantní vlastnost toho lenacapaviru je, že se dá použít i jako prevence, i jako léčba.
2: Budete se možná divit, ale takových příkladů existuje více. Už alespoň 15 let zpátky i léky proti chřipce na prevenci, například jeden rodinný příslušník je diagnostikován s chřipkou, v kruhu rodinném si můžou vzít třeba Tamiflu a ta by je měla ochránit. Ale ta prevence, aby se brala každý den tableta pro lidi, kteří jsou jinak zdraví, tak to je poněkud obtížné. Že jo?
3: Samozřejmě HIV to je velká hrozba, kterou se teď podařilo snížit, ale co je podle vás takovým oříškem, co se týče virů, proti kterým neexistuje léčba a kde byste rád viděl v budoucnu nějaký pokrok?
2: Ono je několik takových oblastí. Jedna z nich je infekce chronickými viry, HIV a některé typy hepatitidy, které se nedají těmi virostatiky vyléčit, i když pacienti je berou vlastně celý život, protože ty viry vytvoří v těle takový velice stabilní rezervoár. Je veliký problém úplného vyléčení, to je jedna taková oblast. Pak jsou oblasti sezónní prevence respiračních virů. Proti chřipce se vakcína optimalizuje každou sezónu, každou zimu. Ten virus někdy na to odpovídá, někdy ne. Ta naše idea je přinést v budoucnu látky podobné jako lenacapavir a používat je pro sezónní prevenci těchto respiračních virů.
3: A mohly by předcházet chřipce, covidu i celé řadě dalších nakažlivých sezónních nemocí, dodává Tomáš Cihlář, odborník na protivirové léky z americké společnosti Gilead. There comes a

0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Velké robotické rameno a místo filamentu beton. Vědci z brněnského VUT chtějí posunout možnosti 3D tisku ještě o krok dál a tisknout dřevo-betonové mosty. Technologie by mohla výrazně zrychlit a zlevnit stavbu a zároveň omezit práci přímo na místě. Konstrukce, kterou dnes dělníci složitě montují a betonují v terénu za dlouhých dopravních omezení, by totiž mohla vzniknout ještě v hale a na místo se pouze převést. Více v příspěvku Marka Hensla.
2: Jsme tady v jedné z hal na VUT. Leží tady dřevěné trámy.
3: Ty trámy jsou určené pro výrobu dřevobetonového mostu. Po 20 cm jsou na nich umístěné vždycky do protisměru dva spřežovací vruty.
2: Popisujeme je David Bečkovský z fakulty stavební VUT, laboratoř robotizace a 3D tisku. Dřevěné trámy leží na zemi a právě do nich robotické rameno postupně zavrtává ocelové kotvy, které budou spojovat dřevo s betonem. Materiálový inženýr Radek Herman mezitím na robota připevňuje speciální hlavu pro nanášení betonové směsi.
4: Ten beton bude následně, jak vidíme, různé ty kotvy, které tam jsou, ty budou dělat to spřežení mezi dřevem a samotným betonem. A vznikne jeřábem přenosná mostová lávka, která je výborná v tom, že si ji můžete připravit předem, přijedete na stavbu, vezmete jeřáb, položíte. Nemusíte dělat zábor silnice, nemusíte dělat další věci.
2: Jeden a ten samý robot tak zvládne několik různých úkonů. Nejdřív přesně navrtá spojovací vruty a pak začne nanášet beton. Stačí mu vyměnit takzvanou hlavu a upravit program. O to se stará stavební inženýr Vojtěch Vaněk, který robota ovládá u kontrolního panelu.
5: Dám to na automatiku. Takže on si teďka vlastně najel a potom už jede po té naší trajektorii, kterou jsem mu já naprogramoval. Mezitím už tam kydá ten beton, který jsme si odladili zase na té rychlosti předtím.
2: Princip je podobný běžné 3D tiskárně, jen v mnohonásobně větším měřítku. Robot v prostoru 5x1,5x2,5 metru vrství speciální betonovou směs a dokáže tak vytvářet objekty od květináčů přes zdi až po celé mostní konstrukce, ukazuje Radek Herman.
4: Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm. A ve chvíli, když projede celou tu první vrstvu, tak se na konci posune výš a začne kreslit další vrstvu.
2: Vědci teď ladí hlavně složení betonové směsi a způsob jejího nanášení. Pokud se technologii podaří dotáhnout do praxe, mohly by se dřevobetonové mosty jednou vyrábět podobně jako auta na montážní lince. Rychleji, přesněji a levněji.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Ověřit zapojení plachty do námořní plavby při šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří, to bude jedním z hlavních cílů experimentální expedice Monoxylon v Egejském moři. Replika pravěkého člunu vydlabaného z kmene stromu vypluje na moře 20. června a bude vybavena plachtou z lipového líka. Uvedl to ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý, který je organizátorem expedice. Na plavbu bude mít expedice 12 až 14 dnů. Trasa severní části Egejského moře má okolo 450 kilometrů. Nejdelší úsek na otevřeném moři bude měřit zhruba 100 kilometrů. Členové expedice si od toho slibují zvýšení rychlosti plavidla z 5 na 7 kilometrů v hodině. Plachta vznikla ve spolupráci s Centrem tradičních technologií Příbor Muzea Novojičínska. Materiál je zpracovaný tradičními postupy. Ke zhotovení líkové plachty o rozměrech 280x190 cm byly potřeba 4 km ručně kroucené šňůry, osnovy. Expedice bude mít v záloze plachtu zelnu, kterou používala dříve. Ze scénáře Techna je to všechno. S dalšími vědecko-technickými zajímavostmi se vám přihlásíme opět za týden. Budete-li mít chuť, náš pořad si můžete poslechnout i zpětně na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu vám krásné dny přeje Michal Kokočník. Mějte se dobře.

Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové je za námi. Co nás čeká dál po 9. hodině? Pravidelný pořad mezi nebem a zemí, který slýcháte vždycky v sobotu. Pak Hobby magazín s Arturem Kubicou, kde poradíme, jak začít s realizací skalky. No a pak po 11. hodině samozřejmě vaříme s Habadějem a Zdena Kaborková, která se na vás těší a která vás, kteří přijdete na den otevřených dveří do Českého rozhlasu Hradec Králové se na nás podívat, tak vás vezme i do studia přímo, abyste viděli, jak vaření s Habadějem vypadá při živém vysílání. Takže za chviličku už otvíráme, úderem 9. hodiny, těšíme se na vás. No a těší se na vás samozřejmě i Jakub Schmidt, který tady taky bude. Přeju hezký den, hezkou sobotu a přijďte se na nás podívat.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Návštěvníci Počtejnské pouti můžou využít posílenou autobusovou dopravu. Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systémů. Ve Špindlerově mlýně začíná třídenní úklid Krkonoš. Čeká nás zataženost deštěm a teplotami kolem 12 stupňů. Je sobota 16. května. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Královéhradecký kraj posiluje o víkendu autobusovou dopravu na Rychnovsku. Důvodem je konání Počtejnské pouti, kterou každoročně navštěvují tisíce lidí. Pro ně jsou připraveny kromě pouťových atrakcí také tři svaté mše v kostelech svatého Vavřince a v hradní kapli svatého Jana Nepomuckého.
2: V sobotu budou kromě pravidelných spojů linky 931 jezdit také mimořádné autobusové spoje na lince 203 mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Podštejnem. Dopravce tam od 9 hodin téměř do půlnoci vypraví 18 párů spojů. V neděli pak budou autobusy na stejné trase posílené od 9 do 18 hodin, a to o dalších 11 párů spojů. Mimořádné spoje mají podle organizátorů usnadnit dopravu návštěvníkům během víkendové akce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systémů. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
3: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
0: Na bezmála 70 místech po celém Česku si dnes mohou lidé vyzkoušet stopování zvěře nebo zblízka poznat práci lesníků. Speciální program připravili Lesy České republiky. Podle čeho si místo k návštěvě vybrat, vysvětluje mluvčí státních lesů Eva Jouklová.
4: Každá lokalita je jedinečná. Lidé si tak nemusí vybírat jen podle toho, kde bydlí nebo mají chalupu, ale taky podle programu. Mimořádným zážitkem bude určitě na řadě míst společné vypouštění zachráněných zvířat zpět do přírody. Naším partnerem je totiž většina záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody.
0: V Královéhradeckém kraji mohou lidé vybírat celkem ze 4 míst. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí pokračuje tento víkend sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale také žáci z místních škol. Sport. Basketbalisté Nymburka vstoupili vítězně do semifinále ligového play-off. Obhájci mistrovského titulu porazili Opavu 116-79.
1: Počasí.
0: Čeká nás převážně zataženost deštěm na východě kraje a na horách četnějším. Odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehody aktuálně hlášené nemáme. Na 67. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. Místo je s opatrností průjezdné. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. V Sedočanech položili výjimečně vysoké množství kamenů zmizelých. Byla u toho Daniela Brůhová. Mistrovsky nazdobené kosterní pozůstatky fiktivních kleriků mohou vidět návštěvníci pluhovských domů v areálu zámku v Bečově nad Teplou. Počkejte si na podrobnosti. A pravidelné zamyšlení bude od Ivany Procházkové, superintendentky evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Muzikálovou skladbou Teď královnou jsem já jsme zahájili tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Po mnohaletém chátrání kostela v Nebeské Rybné v Orlických horách se zřejmě podaří zachránit tamní historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, aby alespoň část původního nástroje mohla ještě v budoucnu hrát. Reportér Jiří Hofman se dozvěděl, že dlouhodobé zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejen varhany, ale také střechu a stropy.
1: V současné době je v havarijním. Jo, vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená, je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
2: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
1: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
2: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
3: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
2: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
3: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože to tady takový všude polorozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
2: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
1: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
2: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
1: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
4: Tak můžeš.
1: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav, čili nebude hrozit riziko, určitě tu uspořádáme akce, pokud to stav dovolí.
2: Rekonstrukce kostela má podle současných odhadů pokračovat ještě několik let. Do té doby zůstane památka veřejnosti uzavřená.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město Přerov na druhou část oprav uvolní ze svého rozpočtu 400 tisíc korun. Peníze půjdou na sanaci staticky narušených kleneb této významné kulturní památky. Návrhem se budou zabývat ještě městští zastupitelé. Oprava kleneb je součástí rozsáhlejší rekonstrukce kostela, jejíž celkové náklady činí přibližně 4,5 milionu korun. Rekonstrukce památky je rozdělena do tří etap. První část prací se odehrála loni. Druhá etapa, plánovaná na letošní rok, vyjde zhruba na 1,5 milionu korun. Podle náměstka primátora Miroslava Dohnala má být navrhovaná dotace poskytnuta římskokatolické farnosti Přerov a bude využita na dodatečné sepnutí klenbových pásů, doplnění spínacího systému a sanaci porušeného zdiva, včetně míst, kde poruchy přecházejí do nosných konstrukcí. Vlastník objektu počítá kromě příspěvku města i s financováním z vlastních zdrojů a s dotacemi Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. V Příbrami skončila oprava svatohorské aleje, která je příjezdovou cestou k poutnímu areálu Svatá hora. Práce vyšly na 4,7 milionu korun, dosavadní asfaltový povrch nahradila žulová dlažba. Na Svatou horu tak opět začaly jezdit autobusy městské hromadné dopravy. Příjezdová cesta od Balbínovy ulice byla ve špatném stavu. Dříve se tam pouze opravovaly výmoly. Rekonstrukce začala 24. března. Původně měla trvat do konce května, nakonec se vše ale stihlo dříve. Svatohorský areál s barokním klášterním komplexem, ambity a kaplemi patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách. Jeho současná podoba pochází ze 17. století, kdy z ní jezuité vybudovali jeden z nejrozsáhlejších raně barokních objektů v Čechách. I to jste se od nás dozvěděli dnes tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu. If you change

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Trutnovsko. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře, nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jene, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

0: Také Michala Davida právě začínáme. Jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Trochu děsivou a zároveň až ohromující podívanou nabízí výstava Kult svatých těl v Pluhovských domech na zámku v Bečově nad Teplou. Realisticky vypadající lebky a další kosterní pozůstatky zdobí brokáty, skleněné kameny nebo metalickými nitěmi opletené ozdoby v podobě lístečků, podobně jako v 18. století zdobily ostatky svatých mučedníků. Podrobnosti o výstavě zjišťoval redaktor Josef Šorfa od autora vystavených exponátů Petra Fercádyho.
1: V rámci mé výstavy se jedná o pozůstatky imaginárních svědců, volné kopie relikviářů z kláštera Plasy a Valcasen. Je to taková jemná detailní barokní práce.
2: Co vás přimělo k tomu, že jste začal sestavovat repliky relikviářů?
1: Já jsem dřív pracoval jako průvodce v klášteře v Plasích u Plzně, kde jsem denně při prohlídkách viděl nádherně ozdobené ostatky a mě zajímalo vyzkoušet si původní barokní práci a trošku ji pojmout moderní technikou.
2: Poznamenává Petr Fercády. K tvorbě replik relikviářů je třeba jak znalost historie, tak lidského těla. Počítám, že obojího se vám jako zdravotnímu laborantovi na patologii a bývalému průvodci, mimochodem i tady v Bečově, dostává.
1: Nechal jsem se pouze inspirovat, takže zoomováním fotografií do velkých detailů jsem se snažil odkoukat, jak to v baroku umělci vytvářeli.
2: S jakými materiály pracujete?
1: Jedná se hlavně o metalické nitě, kterými nahrazuji omotávání drátky. Používám bižuterní broušené skleněné kameny.
2: Kde o neuvěřitelně titěrnou práci, kdy vy každý detail omotáváte zlacenými nitěmi a skládáte jeden šperk až z 10 z 15 kousků.
1: Jedná se o velmi náročnou práci. Jsou tam exponáty, které zabraly třeba i 2-3 tisíce hodin práce. Celkově těch 18 exponátů, které jsou na výstavě prezentované, zabraly přes 10 tisíc hodin a věnoval jsem se tomu prakticky každý víkend, volno, veškerý čas po práci. Tak mě to pohltilo.
2: Základem, na který přijdou ozdoby, šperky, látky, jsou lidské kosti. Počítám, že ty také nebudou úplně pravé.
1: Nemůžu prezentovat pravé lidské ostatky.
2: I když tak vypadají.
1: I když tak vypadají, všechno bylo dokonale napatinováno, tak aby ty ostatky působily věrohodně a staře mým kamarádem malířem Janem Konášem.
2: Vaše výstava je zároveň i poměrně moderní.
1: Návštěvník má možnost využít QR kódy, kdy si na svém smartphonu může tedy otevřít psaného průvodce výstavou, případně je k dispozici i stejný text formou audioprůvodce, můžete se dozvědět veškeré detailní informace.
2: Speciálně na malé badatele jste mysleli také.
1: Vytvořili jsme jednoduchou dětskou hru. Opět po načtení QR kódu si může dětský návštěvník otevřít hru, kde jsou otázky, které se týkají jednotlivých exponátů, můžou hledat různé detaily a na konci si můžou vytisknout takového zdobeného kostlivce, kterého si můžou obléknout.
3: Uzavírá Petr Fercády, autor výstavy Kult svatých těl.

0: Vraťme se teď ještě v magazínu Mezi nebem a zemí k připomínce konce druhé světové války. Ve středočeských Sedlčanech ho oslavili mimo jiné i položením štolprštejnů, kterým říkáme kameny zmizelých. Nově připomínají židovské spoluobčany ze Sedlčan, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů. Deportováno jich bylo 45, z toho 5 dětí. Válku přežily pouze dvě ženy. Na pětním aktu položení prvních 19 kamenů zmizelých natáčela Daniela Brůhová.
1: Atmosféra pokládání štolprštejnů v Sedlčanech byla umocněna přítomností studentů zdejšího gymnázia a jejich pedagogů a také hudbou.

0: akci iniciovalo Městské muzeum Sedlčany, které zastupoval jeho ředitel David Hroch.
1: Jsem strašně rád, že teda ta první etapa je nyní úplně zcela realizovaná a až dorazí ty další kameny zmizelých na podzim tohoto roku, tak bychom je umístili také.
0: Sedlčany mají velmi dramatickou historii.
1: Jistě, protože tady bylo vytvořeno cvičiště SS. To místní obyvatele postihlo. Na rozdíl od toho židovského obyvatelstva se v případě většiny těch českých občanů jednalo o příběh se šťastným koncem. Tož u židovských občanů říct v žádném případě nelze. Naopak.
0: Přežili jen dvě ženy. Na příběh jedné z nich zavzpomínal Sláva Bloch.
2: Dcera manželů Heřmanových, kteří zahynuli v Osvětimi, Anka Heřmanová, přežila Osvětim Březinku, pochod smrti a poté i věznění v Bergen-Belze.
0: Jenže přišla 50. léta.
2: Manžel musel ilegálně opustit Československo, neboť by byl stíhán jako kulak. Utekl do Izraele a za ním přes Červený kříž potom Hanka, která v té době už se jmenovala Štajnová, se svojí malou Věrkou, které bylo pouze rok.
0: Jak to, že jejich příběh tak dobře znáte?
2: My máme takové rodinné pouto, s Hankou jsme měli, ona už nežije, ale ona má syna v Izraeli a dceru. Kupříkladu syn má 5 dětí, dcera má 2, takže Heřmanovi žijou dál a je to nádhera.
0: Lidé ze smíšených manželství měli v Sedlčanech větší štěstí. Přežili všichni.
2: Kupříkladu můj praděda Eduard Bloch přežil jenom díky tomu, že jedna paní vzala si ho, aby měl také smíšené manželství, jinak by nepřežil.
0: Pokládání kamenů zmizelých se zúčastnili i starosta Sedlčan Ivan Janeček, senátor Petr Štěpánek a také někdejší předseda pražské židovské obce František Báňaj. Toho smutná statistika, dvě přeživší ze 45 deportovaných nezaskočila.
3: Myslím, že podobná statistika je na mnoha místech. Někde to bylo pár procent a někde to nebylo vůbec nikdo.
0: Dala by se srovnat dnešní doba s tou válečnou?
3: Naštěstí u nás v podstatě ta doba není zatím podobná. U nás se máme v podstatě dobře. Si myslím, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější země. To je vidět i na množství izraelských turistů. Takže si můžeme dneska říkat, že se máme velice dobře. A myslím, že by se to mělo zdůrazňovat. Máme se dobře. Samozřejmě jsou výjimky, ale ve srovnání s tou dobou, která byla tenkrát, kdy nebylo ani jídlo a někteří byli odvážení a zavražděni, tak to se nedá srovnat.
0: Kde je hranice, na kterou bychom si měli dát pozor?
3: Je to otázka té nenávisti a netolerance. V podstatě to je strašná nemoc, a která se může šířit a když dosáhne nějakého rozměru, tak možná už potom není obrana. Pro tvůj dech.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ráda bych se dnes s vámi, vážení a milí posluchači, podělila o skvělou zkušenost, kterou jsem udělala se špunty do uší. Taková obyčejná malá věcička. V celofánovém sáčku jsem je dostala v loni na palubě letadla přes Atlantik. Dokonce i v některých knihovnách a studovnách vám je věnují zadarmo. Nejen k dobrému spánku člověk ticho potřebuje. Příliš mnoho věmů, podnětů, hlasů, naléhavých zpráv, úkolů, vlastních myšlenek a nápadů. Už jste se někdy ztratili v takovém labirintu? Mně se to stalo na začátku letošního roku. Hluk se mi dostal doslova pod kůži a já měla z přepracování pocit, že jak v hubě mě obluda kravál žvíká zaživa. Ta úleva, když se pak jednoho rána rozhostilo ticho. Přišlo jako letní déšť, rozlilo se jako teplá voda hlubokými rozpukanými brázdami. A proto jsem si pořídila ty špunty do uší. To vám je úplný zázrak. Můžete díky nim takřka kdykoliv vstoupit do ticha. Křesťané už po staletí cíleně užívají k upevnění, vnitřní obnově nebo prohloubení duchovního života takzvané silencium. Některé řeholní řády vyhradily mlčení silenciu větší či menší část dne. Ticho je prostor. Prostor hlubokého soustředění, modlitby a vnitřního usebrání. Takové ticho není trapné, ani rozpačité nebo tíživé. Naopak jiskří, otevírá prostor. Kdysi jsem se ticha bála. Bála jsem se prázdnoty a samoty, po kterých se v mém nitru začaly otevírat skříně s kostlivci. Jako přízraky, otázky, které jsem si nechtěla položit. Jako duchové strachy, které byly vykázány do temnot. Výčitky, které chtějí být zapomenuty. Jako bubáci, hrozby, před kterými zavírám oči. Kostlivci ale sílí, čím déle jsou zavřeni ve skříni. Na slunečním světle se mohou začít drolit. Ticho, které může sílit

jako řeka, nakonec ostatky kostlivců přemůže a odnese. Myslím, že každý hluk, křik i ševelení skrývá ticho. Ticho je všudy přítomné, bez konce a věčné. Když se ho přestaneme bát, získá hloubku a krásu. Impresionistický malíř Claude Monet údajně kdesi řekl nebo napsal, že to, co drží jeho srdce nahoře, je barevné ticho. Jeho Monetovo ticho bylo barevné. Všichni nevidíme ticho v barvách. Já mám spíš pocit, že v tichu jiskří čas. Že ticho dá zazářit hlubině, hlubině tajemství, hlubině, která skrývá studnu života. V jistém slova smyslu se domnívám, že Bůh je ticho. Hluboké, krásné a jiskřící ticho. Pokojné a plné velkých tajemství života. Vážení a milí posluchači, ať už se špunty do uší nebo bez nich, přeji vám jiskřící pokojné ostrovy ticha, které vás posílí v dobrém.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Někteří řidiči v centru Hradce Králové stále ignorují zákaz vjezdu na třídu Československé armády. Schodky rozpočtu by mohly mít volnější pravidla. 24. ročník pochodu kolem Chlumce nad Cidlinou nabídne pěší i cyklistické trasy pro rekreační chodce i sportovce. Čeká nás zataženost deštěm a teplotami kolem 12 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Městská policie v Hradci Králové eviduje za uplynulý týden více než stovku řidičů, kteří porušili zákaz vjezdu na opravovanou třídu Československé armády. Stavební práce za 14,5 milionu korun začaly před 2 týdny a výrazně omezují dopravu v centru krajského města. Zhruba 350 metrů dlouhým úsekem mezi křižovatkami s Pelclovou a Divišovou ulicí můžou projíždět pouze vozy městské hromadné dopravy a složky integrovaného záchranného systému. Všichni ostatní, včetně cyklistů, musí využívat objízdnou trasu ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišova. Omezení potrvá do 9. srpna. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemusely počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Dnes se jde tradiční pochod kolem Chlumce nad Cidlinou. Letošní 24. ročník nabízí trasy od 3 do 20 kilometrů a cyklotrasy od 30 do 50 kilometrů. Podrobnosti doplňuje organizátorka Jana Ordeltová.
2: Kdykoliv během dnešního dne je možné si naše trasy projít nebo projet. Podmínkou je návrat do 17. hodiny, abychom účastníkům mohli předat diplomy, nabídnout teplý nápoj nebo opečení špekáčku. Naším záměrem je seznámit nejen místní, ale i přespolní účastníky s přírodou a pěknými místy v okolí našeho města. Sport.
0: Čeští hokejisté vyhráli v úvodním zápase mistrovství světa ve Švýcarsku nad Dánskem 4-1. Dnes Češi ve 20:20 nastoupí proti Slovinsku.
1: Počasí.
0: Čeká nás převážně zataženost deštěm na východě kraje a na horách četnějším. Odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Hradce Králové dnes nezaparkujete na Elišině nábřeží ani na Smetanově nábřeží, a to z důvodu konání akcí. Přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
3: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady, jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek. To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovina té pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejné veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme kompostér, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení klíčové, zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnělými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folií, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po třech týdnech potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu?
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček květu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová fólie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
3: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
2: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů. Ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů. Přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu. Že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky. Pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta fléta samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flétna hrála.
1: No kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď švihnete o stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: rybářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika.

teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pranostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme s legendárním letos stoletým Hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kirchnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máníčkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnaný region.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kabinová lanovka na Černou horu v Krkonoších se vrací do každodenního provozu. Návštěvníci Počtejnské pouti na Rychnovsku mohou o víkendu využít posílenou autobusovou dopravu. Hradečtí fotbalisté mají na dohled evropské poháry. Čeká nás zataženo s teplotami kolem 12 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Turisté mohou ode dneška opět každý den využít v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz ale postupně přechází většina turistických služeb v Krkonoších. Upozorňuje mluvčí střediska Černá hora Pec Zlna Pechová.
2: Na víkend se ve ski resortu Černá hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park na vrcholu Černé hory.
0: Kvůli tradiční pouti v Počtejně v údolí Divoké Orlice na Rychnovsku posiluje Královéhradecký kraj na celý víkend v tomto regionu autobusovou dopravu. Mimořádné linky budou jezdit mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Počtejnem. Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich v dospělosti často vrací. Informoval o tom národní ředitel sociálních služeb armády Spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Armáda Spásy loni poskytla pomoc více než 1700 dětem. Právě ty tvoří v azylových domech 55% klientů. Krupa také uvedl, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
3: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, na nějaký jako progres, taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
0: Řešení Krupa vidí v prevenci a dostupném bydlení, podpoře sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným. Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Sport. Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové mají dva zápasy před koncem sezóny velkou výzvu. Co by průběžně čtvrtý tým tabulky mohou pomýšlet na účast v předkole konferenční ligy. Čekají je ale duely proti Slavii a Spartě. Hradecký trenér David Hořejš něčemu podobnému před 3 lety nevěřil.
4: Když jsem sem přišel, tak mě to ani nenapadlo, že by to mohlo nastat, jo? Protože dneska, když se kouknu a jsem za to šťastný na tu tabulku, tak máte Slavie, Sparta, Plzeň, Hradec. Tak kdyby mi tohleto někdo řekl před 2 měsícema, tak mu řeknu, ať si dá hadr na hlavu. Počasí.
0: Čeká nás převážně zataženo s deštěm na východě kraje a na horách četnějším. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní a vyohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. Na 96. kilometru dálnici D11 ve směru na Polsko pokračují práce na silnici a vozovka je zúžená. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
5: Krásné sobotní dopoledne vám všem od mikrofonu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a jako vždy i dnes doufám, že s námi budete vařit nebo že budete jen poslouchat a nebo že budete přímo u toho s námi. Jak už víte, Český rozhlas opět otevřel své dveře a já věřím, že jste naši pozvánku slyšeli a že jste se rozhodli za námi přijít. Je to vždy takové příjemné setkání, protože se můžeme s vámi vidět, můžeme si s vámi povídat, zeptat se vás, co se vám líbí, ale taky i to, co vám chybí, co byste ještě rádi slyšeli. No a co se týká tohoto pořadu, tak mě samozřejmě zajímá, co byste rádi ochutnali, co byste si s námi rádi uvařili. A když přidáte i recept, nebude to mít chybu. Ale nebojte, nezapomeneme samozřejmě ani na ten dnešní recept. Vařit se určitě bude. Uděláme si špízy z vepřové panenky na pivu. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

0: Tak a já teď musím říct, že mám velikou radost. 11 hodin, 8 minut a my už máme hosty v kuchyni a to jsem moc ráda. Já začnu hostem po mé pravici, protože nejen proto, že jsme dostali dáreček, něco sladkého ke kávě, ještě k tomu bezlepku, ale protože Veroniku Bačkovskou dobře známe z našeho vysílání. A pokud, milí posluchači, protože je vás tady hodně, pokud posloucháte pravidelně, tak možná se vám vybaví, že nám dávala recepty na perníčky. Vzpomínáte si na to někdo? Když posloucháte, vy jste říkala třeba, že posloucháte, nebo někdo. Vzpomínáte si? Tak, ticho je. Nevzpomínáte. Dobře, nevadí. Veroniko, rozhlas, vaření a vy, jak to jde k sobě? Povídejte.
1: No dobře, víte, dobrý den. Ještě zdravím posluchače, že to jde k sobě velmi dobře. Ráda poslouchám hlavně tyto pořady a inspiruji se tam.
0: No a to je dobře, to slovo jste řekla, dobře, inspiruji se. Tak teď se zeptám, inspiruje se někdo taky z vás tady, co jste, vaříte někdy s námi, zkusili jste nějaký recept? Povídejte. Takhle to vypadá, že jsem lhala posluchačům, že tu nikdo není. Vždyť vás je tady poměrně hodně a neříkejte, že nikdo. Tady třeba vy proti mě. Tak, pojďte zachránit tu vaši skupinku. Posloucháte vaření?
2: Tak já se obávám, že skupinku nezachráním. Já jsem teda sem byl vyzván, abych se tady vlastně si vyzkoušel tuhle tu možnost tady mluvit za mikrofonem.
0: No paráda.
2: Ale Český rozhlas poslouchám spíš kvůli zprávám a kvůli, řekněme, jak zábavným pořadům, jako je třeba Tobogan a další. Takže bohužel v tomhle směru vám nepřispěl do diskuze.
0: A tak mě řekněte, odkud jste?
2: Z Jasené.
0: Kde to je?
2: Je to blízko Jaroměře.
0: Aha, tak to máte
2: blízko.
0: Je to
2: taková menší vesnička. No. Teď vlastně tam máme nový spolek, Spolek nezávislých umělců Jasená, kde se snažíme popularizovat kulturu v obci. Mm-hmm. Ale to asi nebude téma.
0: A vy to tam asi moderujete, že? Vy to tam asi moderujete.
2: Ano, řekněme, že takovej mediální obraz. No, tam.
0: Tak dobře. Tak my si vás teď vyzkoušíme. Já teď pustím znělku, kterou posluchači touhletou dobou často slýchají. A já vás poprosím teda, když budete tak hodný, kdybyste nám teda přečetl, jak dnes mají posluchači postupovat, já vám takhle ten postup dám, jak dnes mají postupovat při vaření. Takže vydržte, já tam pustím tu znělku, aby posluchači věděli, co teď budeme dělat.
3: Recept pro dnešní den.
0: Tak a recept pro dnešní den, milí posluchači, vám tentokrát neřeknu já, ale poprosím o jméno.
2: Petr Vatra.
0: Petr, tak pane Petře, jak mají posluchači postupovat?
2: Tak dnes si připravíme špízy z vepřové panenky na pivu. Vepřovou panenku omyjeme, osušíme a podélně nařízneme, tak, aby vznikl podélný plát. Maso osolíme, opepříme a naklepeme. Plát z jedné strany potřeme pestem a posypeme nastrouhaným sýrem. Pomocí potravinové folie panenku svineme do dlouhého válečku a necháme asi 20 minut odležet v chladu. Ze svinuté naplněné panenky nakrájíme asi 1,5 cm silné špalíčky,

0: Je to úplně zbytečně.
1: Za prvé teda musím říct výborně, za druhé jsem si hned poznamenala jedno úžasné slovo, já nevím, jestli jste ho zaregistroval, ale teda vymazlený pekáček. To si myslím, že jsme ve vaření ještě nikdy nedělali. Ale pane Petře, díky vám, teda rozhodně vymazlený pekáček si budeme dlouho pamatovat. Takže já vám moc děkuju, zeptám se jen posluchačů, třeba odkud jste, tak poprosím, řekněte třeba vy, odkud jste přijel, povídejte.
2: Dobrý den, já jsem přijel také z Jasené.
1: Taky? Prosím vás, kde končí Jasená? Tak, povídejte.
3: Dobrý den, zdravím Marek Šváp, já jsem k vám přijel z Trutnova. A tenhle ten pořad si pamatuju už, když začínal v 90. letech, když ho ještě uváděl Karel Michal. A
1: ano.
3: To byly nádherné hodinky, když já nejsem dobrý kuchař, ale ten pořad celý, když tehdy vznikal, byl perfektní a na tu svou dobu bylo něco výjimečného. A já jsem strašně rád, že to pokračuje dál, protože píšeme rok 2026 a tohle byla 90. léta, kdy začínal Habaděj 5 hodin ano. Slova a hudby pouze v sobotu a dneska máme Habaděj každý den.
1: A já
3: takže
1: musím,
3: díky moc.
1: Já za to děkuju a musím ale taky říct, že to byl tenkrát obrovský nápad Milana Jelínka, který vlastně měl ten šťastný víkend a tam a jsem ráda, že ten pořad samozřejmě jede dál. Tak, já v tuto chvíli vám musím poděkovat. Jsem ráda, že jste přišli se podívat do té naší kuchyně. Panu Petrovi ještě jednou děkuju. A doufám, že přijdete třeba zase za rok. No. A doufám, že teda nebudete mít hlad teď, až si to... Protože já vždycky říkám, že tohle je pořad, u kterého je největší hlad, protože tady se povídá o jídle. A jak vidíte, tak ty kastrůlky tady nemáme, sporáček tady nemáme. Ale je nám tady hezky. Takže děkuji moc, že jste přišli a naschledanou.
4: Naschledanou.
5: Tak co, projdeme?

0: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
1: Ano, ano, je to tak, vaříte se Zdenou Kabourkovou, ale nejen se Zdenou Kabourkovou, nám se to tu prostřídalo, opět další skupinka přišla a já jsem moc ráda. Vidím tu dokonce i známé tváře, což mi dělá obrovskou radost. Třeba tamhle ten pár. Tak, vás dva. Vy sem jezdíte už několik let a vždycky na tu 11. hodinu. Nepletu se.
2: Dneska se nám to podařilo o trošičku dříve. Já vám nejsem štipu, teda víc.
1: To
2: mám takový vás zastřený hlas.
1: To nevadí.
2: Zpíval, jo, takže.
1: Dobře.
2: No jinak pozdravit všichni tady, co tady pracují. Rád se sem vracím už asi po šestý nebo po sedmý.
1: Pamatuju si vás.
2: Zdeníčka si mě pamatuje.
1: No jistě.
2: Já si myslím.
1: Samozřejmě.
2: No, abyste byli zdraví, abyste byli milí, jako jste dosud. No a co si jiného víc přát?
1: Tak a já bych byla ráda, kdybyste i vy byli zdraví a kdybyste byli milí jako dosud, protože často telefonujete do vysílání a je to nesmírně příjemné, když máme určitou odezvu. A na tu odezvu se budu ptát teď, tak posloucháte náš pořad? Jak to svá? Ano, takže musím říct posluchačům, aby, protože to nevidí, pokud se nedívají na naše webové stránky přes kamery, tak nevidí, že jste kývali, tak se teď zeptám, přihlaste se mi, jestli někdo už s námi vařil něco, jestli jste už něco vyzkoušeli.
3: Já jsem vařila s panem Michalem kuře na talíři.
1: Kuře, a tak to už ale poměrně dlouho, kuře na talíři, co jsme dělali, to je pravda. A teď se teda zeptám, dobře, když nevaříte přímo v těch 11 hodin, vyzkoušeli jste někdy nějaký náš recept? Nebo tip vám třeba? A zase tahle ta skupinka taky bude potichu, tak to vezmu úplně jinak. Zeptám se vás, co máte nejradši k jídlu, když je ten náš pořad o vaření, co máte nejradši k jídlu?
4: Dobrý den. No tak mi nejradši řízky, svíčkovou, no, tu zvěřinu na šípkový omáčce.
1: No, tak ta je vynikající. To bychom v našem pořadu určitě neudělali, protože to trvá jako poměrně dlouho. Jo? My jsme omezení tím časem.
4: Ano, to trvá dlouho, tak tím strávíte dost času. A všichni to mají rádi.
1: Dobře. Tak a vy, co tady takhle sedíte, vlastně mikrofony máme taky zapnuté, tak co máte vy rádi? Co vy máte rád?
5: Česku.
1: Vy si nevybíráte. Vaříte?
6: Vaří.
1: Jo, vy vaříte.
5: Ano. Poslouchám vás, ale inspirace třeba jo. Mm-hmm. No, ale vařím.
1: Tak počkejte, co manžel umí, tak úplně jako, že si říkáte
6: Úplně všechno.
1: Dobře, ale
6: minutky, stejky, omáčky, svíčkovou, rajskou, koprovou, výborný teda
1: i knedlíky.
6: Houskový knedlík, i upeče, když je.
1: Páni, vy jste si dobře vybrala, víte?
6: Ano. Nestěžuju si.
1: Jak dlouho jste spolu?
6: 33 let.
1: 33 let, no. Pane.
6: A to jsme teda už staří manžele. Že jsme se vdávali na dobu tehdejší hodně dlouho.
1: A věděla jste už tenkrát, že manžel takhle dobře vaří?
6: Tolik ne.
1: A když by vás chtěl překvapit a připravit nějakou slavnostní, třeba byste měli výročí, dejme tomu, tak co myslíte, že by udělal?
6: No, mohu omáčky a tak specialitou je krůtí nebo kuřecí závitky, něco podobného jako španělské ptáčky, ale z kuřecího.
5: A na smetaně
6: z kousky šunky, uh-huh, v omáčce, ale najemno, uh-huh, a houskový knedlík a nějakou hovězí vývar, to obusko nebo něco takového.
1: Tak to se zeptám manžela. Myslíte, že byste tohle to připravil manželce? Určitě. A něco i pečete? Děláte i sladké?
5: I zdobím perníčky.
1: I zdobíte perníčky. No,
6: pro koledníky mi dělá vajíčka velikonoční. Škoda, že jsem teda nepřivedla ještě nějaký vzory. Ale máme jich asi 150. A nezbyde, ještě chybí. To jako chodí k nám hodně koledí.
1: To já věřím, když to takhle krásně umí. Odkud jste?
6: Jaroměře, kousek.
1: No tak to je opravdu kousíček. Takže, no a co budete mít dnes k obědu?
6: Tak dnes se tady stavíme v Hradci.
1: Dneska
6: včera bylo lečo, takže dneska asi něco masíte.
1: Dneska má manžel volno. Tak vás se tady taky zeptám, co budete mít vlastně dnes k obědu? Když jste tady teď kolem té 11. hodiny, tak co budete mít k obědu? Zeptám, povídejte. Na co? Co si dáte dnes k obědu? Tak, kde pak? Máme tady druhou skupinku, která sice přišla a přišla se podívat.
2: My budeme mít svíčkovou dneska.
1: Ta je dobrá. Tak, ta je dobrá, to jste se dobře rozhodli. A kdo vařil, kdo dělal svíčkovou? Kdo dělal? Pán nebo paní? Nechcete říct. Každopádně víme dobře, že to bude svíčková s knedlíkem. S knedlíkem, no tak. Tak to bude taky dobrota. No, já v tuhletu chvíli, pokud tedy se nezapojíte do toho, abyste nám taky řekli něco o tom vaření, tak vám samozřejmě musím poděkovat, že jste přišli. Doufám, že budete poslouchat naše vysílání i dál. Že vám s námi bude hezky a že až přijdete příště, tak se domluvíme, že si připravíte alespoň nějaký ten recept. Co říkáte?
6: Ano.
1: Tak alespoň tak. Mějte se moc hezky a naschledanou.

0: 11 hodin 27 minut. Já myslím, že je nejvyšší čas zopakovat vám postup. Pokud vaříte dnes s námi, připravujeme si špízy z vepřové panenky na pivu. A jak na to? Vepřovou panenku omyjeme, osušíme a podélně nařízneme tak, aby vznikl podélný plát. Maso osolíme, opepříme a naklepeme. Plát z jedné strany potřeme pestem a posypeme nastrouhaným sýrem. Pomocí potravinové folie panenku svineme do dlouhého válečku a necháme asi 20 minut odležet v chladu. Ze svinuté plněné panenky tedy nakrájíme asi 1,5 cm silné špalíčky, které napícháme na grilovací jehly. A takto připravené špízy vložíme do tukem vymazaného, neboli jak jsme slyšeli, vymazleného pekáčku a pečeme při 200 stupních do měka. Během pečení nezapomeňte podlévat pivem a vypečenou šťávou. No a ty špízy z vepřové panenky na pivu pak podáváme s rýží nebo opečeným bramborem. Prostě záleží jen a jen na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Dnes budeme podávat špízy z vepřové panenky na pivu s rýží, i když, jak už jsme říkali, i opečené brambory by se hodily, anebo kaše. Například nastavovaná kaše, tak tu nám nedávno nabídla Jana Lukešová a k ní taky špízy, ovšem těmi potěšíme teď spíš vás, kteří nejste na maso. A věřte mi, že ani nám rozhodně nechybělo, bylo to moc dobré. I když i to maso samozřejmě můžete použít, jak za chvíli uslyšíte, tak si to poslechněte.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
2: Paní Jano, zeleninový špíz s nastavovanou bramborovou kaší, líní Hokkaido. Vy ale tady taky děláte bramborovou kaši, kterou nastavujete něčím jiným. Tu od vás znám.
3: My nastavujeme ječnýma kroupama.
2: A je vynikající, musím říct. Ale dobře, budeme nastavovat líní Hokkaido. Zeleninový špíz. No tak to si myslím, že si asi umíme představit, že v tomhletom období, to jste nám vybrala krásně, že v tomhletom období té zeleniny je kolem nás dostatek. Využití pro cukety například. Co ještě kromě těch cuket potřebujeme? Co vy byste doporučila?
3: Tak rozhodně cibuli, papriky, ty vždycky tam musí být. My si to trošku zvýrazníme olivami, abychom to opravdu tam měli i něco z té bílkovinky, tak si buď to dáme na kostičky nakrájené uzené tofu, nebo můžeme použít ryby maso nakrájený na kostičky, nebo třeba seitan.
2: Tady v tu chvíli uděláme tu vsuvku pro ty, kteří mají rádi maso, tak místo toho tofu samozřejmě můžou tedy použít maso. Doporučíme co? Kuřecí, aby to bylo rychle hotové.
3: Asi kuřecí je nejlepší. Zase je potřeba to naložit den předem a tím pádem pak to velice rychle se dělá. I právě tyhle ty rostlinné druhy masa, jako ten seitan ryby, taky nakládáme den předem do oleje, do sojové omáčky, trošku česneku, do kořeníčka, naložit to a pak druhý den krásně si napícháme špízy. Ten zbytek vlastně toho sosu, který nám zbyde, si nalejeme na ten plech, na který to dáme pak píct.
2: To znamená, že i to uzené tofu také nakládáte?
3: Můžeme taky.
2: Takže máme naložené buď tedy ten seitan, nebo to ryby maso, nebo to tofu do sojové omáčky, oleje, česneku a koření. Takže je dobré si to připravit tedy den předem tohleto. Tam mě zaujaly ty olivy. Ty nedáváme tak často, když děláme špízy. Klasické zelené.
3: Klasické zelené, ale kdo má rád nebo chce i mu třeba zbydou, či tam se dává, tak na ten špíz ty 2-3 kousky. Když máte nějaký ještě v lednici, tak můžete dát i černý, to je pak ještě luxusnější.
2: Takže to napícháme na špejle. A co dál?
3: Když nám zbyde trochu toho sosu, ty omáčky, zbydou nám třeba zbytky těch paprik nebo malý kousky cibulky, kterou jsme nenapíchli, tak to všechno dáme do pekáčku a na to dáme ty špízy a trošku ještě tou omáčkou pokapeme nebo potřeme tu zeleninku a dáme do trouby zapíct. A nebo třeba jenom na grill, pak tím sosíkem to pak potíráme na tom grillu.
2: A pak si k tomu dáme tu kaši, vaříte to spolu, tu dýni s těmi bramborami?
3: Ne, právě, že uvaříme brambory, neděláme klasickou kaši, že bychom tam do toho dávali mléko, ale jenom je rozšťoucháme, uděláme takové jako vyšťouchané brambory a mezi tím si na cibulce právě podusíme tu dýni hodně do měka. A tu pak vlastně pomixujeme nebo rozmačkáme. Tady zase záleží na tom, jestli použijeme dýni i se slupkou nebo bez. Pokud máme takový ty měkoučký druhy, tak můžeme klidně použít dýni i se slupkou a nebo potom pak pomixovat, to záleží na tom. No a tím vlastně tou rozšťouchanou pomixovanou dýni, tu pak vlastně vložíme do těch rozšťouchaných brambor, zamícháme. A vlastně ta cibulka trošku s tím olejem, jak jsme to na tom podusili, tak to dodá těm bramborům takovou dobrou chuť.
2: Vy jste říkala, povaříme tu dýni Hokkaido a já jsem někde četla, že je výborné, když tu dýni dáme na plátky, dáme ji do trouby, že potom chuťově je to lepší, že je výraznější.
3: No tak to opravdu je delikateska. Ale je potřeba jí trošku i vtisknout nějakou chuť, takže zase pokapat i na tom plechu. Můžeme i upíct i s cibulkou a pokapat zase olejem. V zimě se tam může dát trošku zázvorový šťávy, sojový omáčky. Zase je potřeba trošku dochutit. My vlastně ji dusíme vlastně na té cibulce. Nedáváme tam zase té vody moc, jenom jakoby podusíme na té cibulce.
2: No pak to takhle spojíte a dáváte jako přílohu, dozdobíte.
3: Ano, hlavně zase petrželku, pažitku, cokoliv, nebo zase můžeme dát kopeček, třeba rukoli. Rukola je výborná, když ji jenom pokapeme, trošku vysušíme a pokapeme balzamikovým, ne octem, ale krémem. Pokapeme tu rukolu, trošku to promícháme a to můžeme tu kupičku dát vlastně tady k tomuhle špízu s bramborovou kaší a je to vynikající.

0: Z vepřové panenky na pivu budeme dnes podávat. To je recept pro dnešní den. Doufám, že jsme vybrali dobře a že vám bude chutnat. No a co vám nabídneme teď? Tak když už vaříme na tom pivu, tak u toho zůstaneme a uděláme si něco, za co by nás asi výživoví poradci nepochválili, ale já věřím, že ano. Tak si teď prostě dáme něco, co by nám prostě mohlo chutnat. My to nebudeme přehánět. Já myslím, že by nám to odpustili. Takže co vám nabídneme? No, nebudu nabízet já, bude nabízet šéfkuchař Miroslav Vojta z restaurace Na kopečku ve Svitavách. Ten totiž umí připravit vynikající pomalu pečenou krkovičku s haluškama. A myslím, že stojí za to si tento recept připomenout. Takže co budeme potřebovat kromě té krkovičky?
1: Kořenovou zeleninu, to znamená mrkev, petržel a celer, cibuli a česnek. Krkovičku nakrajeme na plátky, osolíme, opepříme, dáme na plech, dáme kořenovou zeleninu na kolečka nakrájenou i s česnekem a zalijeme naším černým pivem a při 120 stupních plus minus 2,5 až 3 hodinky pečeme pomaličku.
2: A to se vrátím teď nejprve k té teplotě, tak vážně 120, tak už je mi jasné, proč je to pomalu pečené. Jen pro posluchače ještě jednou k té krkovičce, kterou jste určitě osolil, opepřil, jste říkal kořenovou zeleninu, pak tam byl taky česnek, nezaregistrovala jsem, jestli i cibule.
1: Určitě cibule.
2: Ještě nějaké koření dáváte, třeba divoké? Ne.
1: Ne, to už by nám přerazilo tu chuť toho piva, vlastně cesto v tom peče necelý ty 3 hodinky, takže by nám divoký koření by nám přerazilo chuť.
2: No a teď ale mě řekněte jednu věc. Já jsem, není to tak dávno, zkoušela na černém pivu dělat maso a zjistila jsem, že ono je rozdíl, jestli to pivo je více stupňové nebo méně stupňové, protože ono to méně stupňové mi tam pak neudělá takovou tu šťávu správnou, tu konzistenci. To znamená, že vy použijete kolika stupňové to tmavé?
1: Máme 13 stupňové pivo.
2: No, tak to vám to tam pak udělá krásně.
1: Přesně to udělá právě takovou tu šťávičku, kterou potřebujeme docílit.
2: Takže je to na tom plechu, je to v té troubě, pomalinku se to dělá, vlastně ta zelenina tam změkne, ona se v podstatě rozvaří, chytne i krásnou barvu. Obracíme to maso?
1: Ne, neobracíme. Pečeme to tak, jak to tam dáme, tak to prostě pečeme od začátku až do konce.
2: Přikrýváme.
1: Nepřikrýváme, určitě to už bychom dusili a nepekli bychom to.
2: Dobře, co mě tak ještě napadá jako chyták, no žádný tam už v tom případě být nemůže. Pak jenom když to tedy vyndáte z té trouby, nezahušťujete, protože ta zelenina evidentně udělá své.
1: To se vlastně zahustí jakoby samo s tou zeleninou a to pivo vlastně skaramelizuje krásně, takže to udělá právě tu šťávičku k tomu.
2: A teď k tomu dáváte halušky a to se mi nesmírně líbí. Já jsem si tak představovala, co by k tomu šlo za přílohu, když jsme si spolu procházeli ten jídelní lístek. Jakou používáte mouku?
1: My používáme hrubou a hladkou. My to dáváme jedna ku jedný, to mícháme, dáme vejce, trošku vody smícháme do hustšího těstíčka a přes takový sejto vkládáme do vařící vody, aby jsme halušky

0: Sedmkrát, sedmkrát. A když bych to tady napočítala, kolik vás tady je, tak bych řekla tak sedmkrát, dva možná, 14 možná vás je tady teď ve studiu, já vás tu samozřejmě vítám. Ještě jste to stihli, protože už za chvíli se budeme loučit a budeme diktovat suroviny na příště, ale předtím si ještě samozřejmě musím popovídat i s vámi, kteří jste přišli. Tak zeptám se, odkud jste například? Povídejte.
1: Já jsem tady z Hradce Králové.
0: Z Hradce, tak to máte blízko. A co vy?
2: Já jsem ze Dvora Králové.
0: Tak to jste se přece jenom projela. Tak co budete ale obědvat teď, mi řekněte, když jste teď tady?
2: No, teďka tady asi nic. Musíme si někde zastavit v restauraci.
0: Po cestě si něco dáte. A co si dáte? Na co tak míváte chuť? Co máte ráda?
2: Nějaká čínská restaurace asi.
0: Takže Čína, něco rychlého, Čína. Co vy máte ráda? Tady se tak hezky na mě usmíváte.
3: Já cokoliv, co je dobrý.
0: Cokoliv, co je dobrý, dobře. A z toho nejlepšího máte ráda?
3: Víte, já mám doma syna, který vymýšlí neuvěřitelné věci, takže vždycky uvaří úžasné věci, takže já mám ochutnávku jak čínský restaurace, tak občas nějaký thajsko, občas česká kuchyně. A když se chce mě, tak uvařím sama samozřejmě.
0: No a když chce něco on od vás, co vy tak jako umíte, že víte, že tím ho potěšíte?
3: Třeba kynutý knedlíky s borůvkama.
0: No, tak to je taková ta vyšší dívčí, takže když mu chcete udělat radost, tak jsou to ty kynutý knedlíky a borůvky. Dobře. No, co vy? Tak já se tam dívám na vás dozadu, ale není tam... Vy jste z Jaroměře a vy máte ráda co?
1: No, tak já mám hodně ráda zeleninu a jídla a rybu, třeba lososa, kuřecí a podobně.
0: Mm-hmm. Tak a zeptám se, posloucháte náš pořad?
4: Ano. Každou sobotu.
0: Každou sobotu, to jsem ráda. A zkusili jste někdy něco s námi uvařit? Nebo tip jste si od nás nějaký vzali? Vzala, přikivujete.
3: Určitě, ale teďka si nespomenu zrovna, jako který jídlo, ale třeba mě to zrovna inspirovalo, že jsem pak třeba v pondělí, v úterý něco podobného
0: udělala. Jo, že jsme vám prostě udělali chutě. My si dnes děláme ty špízy z vepřové panenky na pivu, tak to byste si dali?
3: Určitě.
0: To byste si dali. Ne, paní Kejve, že ne?
1: Já pivo ne.
0: Tak dobře, aha, no ale tak ty špízy by možná šly, ne?
1: Špízy
0: by šly, dobře. Tak, já se ještě tam zeptám, jestli někdo by se s námi podělil o své zkušenosti z kuchyně, co tak jako máte rádi. Co bychom třeba měli v tom našem pořadu zařadit? Povídejte, co by vám třeba chutnalo? Co vám tam třeba chybí? Nic? Něco sladkého.
5: Já do toho nebudu mluvit, já připálím vajíčka a čaj.
0: Aha, tak pán se tady hrdě hlásí k tomu, že připálí vajíčka i čaj, jste říkal. No, já myslím, že to tak... Já si myslím, že to tak hrozné nebude. No, každopádně já vám v tuhleto chvíli musím poděkovat, že jste přišli, že jste tady s námi byli. Doufám, že se vám tady líbilo. Že si s námi teda někdy něco uvaříte, nebo že alespoň to, co vám tady říkáme, že třeba bude dobrým tipem pro vás, tak jo, tak se mějte moc hezky a naschledanou.
3: Děkujeme.

No, musím říct, že nám to s vámi nesmírně uteklo. Jsem moc ráda, že jste si udělali na Český rozhlas čas a že jste přišli, a pokud jste jen poslouchali, tak doufám, že vám i tak s námi bylo dobře. A doufám, že vám s námi bude dobře i příští týden, kdy si připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. A co byste měli mít po ruce? Rýži basmati, 400 gramů cizrnu, tu si dejte namočit, prosím vás, na noc, ať to stíháme. 300 gramů, pak tedy dvě červené papriky, cibuli, 50 gramů šery rajčat, rajský protlak, zakysanou smetanu, olej řepkový, česnek, papriku mletou sladkou, čili mleté, koriandr, sůl a pepř. Takže rýže basmati, cizrna namočená přes noc, dvě červené papriky, jedna cibule, 50 gramů šery rajčat, rajský protlak, zakysaná smetana, olej řepkový, česnek, paprika mletá sladká, čili mleté, koriandr, sůl a pepř. Tak už ta kontrola. Rýže, cizrna, dvě červené papriky, cibule, šery, rajčata, rajský protlak, smetana, olej, česnek, paprika, čili mleté, koriandr, sůl a pepř. To všechno budete potřebovat příští týden. Tak a to je vlastně už úplně všechno od Zdeny Kabourkové. Zbývá jen přání, tak tady dobrou chuť a mějte se hezky.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ski areál ve Špindlerově Mlýně letos propojí areály Svatý Petr a Medvědín. Soud rozhodne o vazbě pro muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede premiéru inscenace Láska na první pohřeb a dnes prší, teplotní maxima do 14 stupňů. Pěkné poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Ski areál Špindlerův Mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem celého propojení je plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady na projekt se podle posledních odhadů investora pohybují okolo 1 miliardy korun.
2: Dělníci zahájili výstavbu nové 6-místné vyhřívané sedačkové lanovky s ochrannou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Policie dnes přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalili do betonu a chtěli pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. To může podle policie ale trvat i několik dní. Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede večer inscenaci Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb. Půjde o 6. a zároveň poslední premiéru aktuální divadelní sezony. Autorská hra v žánru romantické komedie, jejímž tématem je i cestování v čase, zavede diváky do Hradce Králové na konci 90. let minulého století. Doplňuje mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček.
3: Tomáš Dianiška patří k nejvýraznějším českým komediálním autorům a režisérům. U nás v Klicperově divadle už před několika lety režíroval velmi úspěšnou hru Tělo tajné agentky. A my po včerejší veřejné generálce už máme spoustu skvělých diváckých ohlasů. Můžete se těšit na živou kapelu, autorské písně, spoustu humoru. Sport.
0: Týden po derby pražských S se tentokrát utkají fotbalistky Slavie a Sparty. V Horních Měcholupech začne ligový zápas ve 14 hodin. Dvě kola před koncem soutěže Sparťanky vedou ligu o 5 bodů. Stačí jim proto dnes remíza, aby slavili zisk titulu. A házenkářky Kinžvartu vyzvou pražskou Slavii ve finále ženské interligy. Zápas začne v 19:15. Odveta je na programu ve středu. Hrát se bude i o třetí místo, a to od 18 hodin mezi Mostem a Pískem. Počasí. Sobotní odpoledne bude oblačné až zatažené, občasný déšť postupně přijde do přeháněch. Na horách budou srážky četnější a ojediněle tam čekáme i bouřky. Večer budou přeháňky slábnout a ustávat a oblačnost bude na severozápadě přechodně ubývat až na polojasno. Teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9, vítr fouká mírný severní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli propadlé vozovce doprava řízena kyvadlově.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Teď už vám přeje krásné odpoledne. Karel Sladký z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes výjimečný den, den otevřených dveří. Žije to tady, už jste mnohé viděli, slyšeli. Vidět ještě můžete přijet až do 16 hodin k nám do studia, rádi vás provedeme. A je tady pěkně, příjemně, takže nebojte, i kdyby zapršelo, tady vám bude určitě hezky a dobře. No a dobře bude i ve společnosti našich milých hostů. Jednoho exkluzivního pro vás budu mít už za pár minut v této hodině a už je tady se mnou a spokojeně popíjí kávu. Vámi milovaný Hradečák, nám námi milovaný housový virtuos Jaroslav Svěcený. Jaroslave, vítej, hezké odpoledne.
6: Děkuji za přivítání, všechny moc zdravím.
5: Jaroslav byl také součástí silvestrovské nahrávky, tu jsme pořídili s našimi posluchači, ale co nového u Jaroslava, jaké koncerty, co všechno, Hradec Králové, to probereme v příštích minutách. K tomu si budeme pouštět písničky, ale za malou chvíli to bude i pohled do kalendáře, abychom si připomněli události, které jsou s 16. květnem spojeny. Pokud nemůžete dorazit, určitě si nás pusťte přes internet online hradec.rozhlas.cz, kamery do studia. V tuto chvíli uvidíte i Jaroslava Svěceného. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové dnešní dobré odpoledne, speciální dobré odpoledne, dobře poslouchá, speciální tím, že občas otevřeme studio i na červenou a někoho sem k nám pustíme. Teď ale pouštíme Petra Muka a jeho Něžné dotyky. Karel Sladký přeje krásnou sobotu s Českým rozhlasem Hradec Králové. Den otevřených dveří.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety. V roce 1966 vydali legendární Beach Boys album Pet Sounds. Z něj pochází řada nesmrtelných hitů. Ve stejný den před 60 lety vyšlo i 8. nejlepší album stejné ankety, Blond on Blond od Boba Dylana. Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze. Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
2: Vítáte dobře, Vodíšku.
3: Fakt?
1: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z misu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. A já přeju hezkou sobotu.

0: chutná.
1: Hele, já kromě českých jídel miluju ty asijský, no. Takže mám rád Vietnam, mám rád Čínu a mám rád Thajsko. Takže to je takový, to jsou jídla, které jsou bez... A potom, když jsem v Indii, tak indický, ale tam musíš trošku dávat pozor, kam na to jídlo jdeš, aby potom nenastaly takový ty průhonický slavnosti, že potom nevíš, co máš dělat dřív, že jo. Takže, ale jinak to jídlo je fantastický, no.
2: Z jaké té země jsi se teď naposledy vrátil? Kde jsi byl, kde jsi se to...
1: Bylo to Turecko, já jsem hrál na festivalu Fankaře a to je festival, který letos slaví 40 let a má opravdu nabitý program. Ankara je hlavní město a má kolem 8 milionů obyvatel. Teď tam postavili dva koncertní sály, což by mohlo být i inspirací tady pro nás v Česku.
2: O čem to svědčí, dva koncertní sály, o zájmu?
1: Svědčí to o zájmu, bylo úplně nabito a ten jeden sál, kde jsme hráli, byl pro 1500 lidí a ten druhý, co tam postavili, je pro 2500, to je takový ještě obrovský, hodně symfonický sál, ale dělají tam i jiný žánry, multižánrový věci a ti lidé tam na to chodí, tak konec konců v Turecku, my tady máme pořád takovou tu obezličku s tím, že turecké hospodářství, tak já můžu teda říct, že tam je kultura na docela vysoké úrovni. Já jsem tam ještě vedl masterclass na té jejich hlavní konzervatoři v Ankaře a musím říct, že ta kvalita houslistů byla opravdu vynikající a že teda jako klobouk dolů, protože oni mají techniku, učí je pedagogové, kteří jsou to sice Turci, ale studenti, kteří studovali v Americe na Juilliard School, samozřejmě lidé, kteří studují v Německu, ve Švýcarsku, ve Francii, takže mají perfektní vzdělání, studovali u perfektních pedagogů, tak ta kvalita těch studentů umějí tu kvalitu na ně přenést.
2: Prosím tě, jaké jsi tam měl počasí? My jsme dnes měli být původně venku, ale je opravdu jak na Silvestra, když jsme točili toho Silvestra.
1: No, já jsem, že je to konec konců pár dnů, co jsem se tam odsud vrátil a já jsem tam přijel, tady svítilo sluníčko ráno, já jsem letěl ranním letem přes Istanbul a najednou si říkám, no tak to tam bude teplo, já jsem si ani nebral kabát, jo.
2: Jasně.
1: A já jsem tam vyšel, protože jsem musel chvilku v Istanbulu čekat, to tam vždycky je a přiletěl jsem do Ankary někdy odpoledne, tam je o 2 hodiny, nebo o hodinu, je víc ten čas, oni neměnějí tolik ty letní a zimní. Takže jsem vylez ven a tam byla strašná zima. Já jsem normálně říkal, Turecko mám spojený s tím, že je vedro, ale to je někde dole v Antálii, že jo, když přiletíš, ale tady přeci jenom tohle vejš, ale zase musím říct, že jsme měli 1,5 dne volnej a já jsem zažil úplně pohádkový památky, byli jsme v hrobce krále Midase, což je kousek tam odsaď, v tom Chatašaši jsme byli, kde to jsou obydlí a stavby 1300 let před naším letopočtem, takže tam tudy tak přes to Turecko chodili jaký dějiny, že jo, ta dávné dějiny lidstva a to město musím říct, že má několik takových enkláv, protože 8 milionů to už je hodně, ale jsou tam jak historické věci, tak samozřejmě úplně moderní stavby a hodně tam dobře týkon zrenovovaný to centrum, které tam je, ale je to prostor, který prostě pro tu kulturu jako stvořený, je tam každou chvíli se tam něco děje.
2: Co jsi tam hrál a jaké bylo turecké publikum?
1: Já jsem tam hrál už podruhý. Poprvé jsem tam dělal věci z Latinské Ameriky, to znamená nejenom tanga, ale byly to věci, které byly od Astora Piazzolli, od Richarda Galliana, pochopitelně taky český skladby, to jsem tam byl s Markétou Laštovičkou, vynikající akordeonistkou. A teď jsem tam byl, to byl koncert, který si přáli, protože je 40 let, vlastně byl to československý večer, protože já jsem hrál s Tygánskými Ďábly a byl to večer, který byl nabitý jak klasikou, protože my jsme měli pro ně speciální program, protože oni jsou všichni vystudovaní klasici. No a potom už jsme ale hráli ty etnické věci, dělali jsme skladby typu Brahms, uherský tanec, Chačaturian, samozřejmě šavlový tanec, takový ty věci jako velký, no a byla
2: přijali to...
1: Oni úplně byli nadšený. Ty Turci jsou velice spontánní, ale taky, jak jsem slyšel, dokážou být, když se jim něco nelíbí, tak to prej to dají se sakramensky jako najevo.
2: Co takový, háží?
1: Naštěstí prý neháží, ale bzučej prej. Takový vzz, že prostě, že to nechtějí.
2: Lečmeláka, ale
1: no, tohle, co mě napodobovali, tak to byl takhle čmeláka v basové podobě. Takže to bylo hodně, to bych nechtěl zažít, to nevypadalo moc dobře, ale ty lidi byli skvělí, byly přídavky, takže oni byli nesmírně spontánní.
2: Jaroslav Svěcený je toho plný, je to slyšet, jo. Je to vidět i přes radu.

0: Stečka, rozastečka, CZ. No teď si doma, teď si tady v Hradci, teď já si dobře na duši, Jaroslav.
1: Je mi skvěle. Tady koukám, přes tebe koukám na most a je to tady prostě nádherný.
0: Co tě čeká teď v nejbližší době?
1: Tak teď, ku podivu, mě čekají tady kousek. Nádherný 4 koncerty, jmenuje se to Svěcení jara. A je to v Novým Bydžově. My zahajujeme 20. května v nádherném prostoru, který je v Metličanech. Je to prostor vlastně galerie svatého Jakuba, ale hlavně taky je potřeba říct, že to je bývalý vlastně objekt, který stavil Dietzenhofer. Je to nádherný prostor s krásnou akustikou. Pak pokračujeme v Jiráskově divadle v Novém Bydžově, protože oni si to někdo plete, že je jenom v Hronově, ale ono je tady u nás taky Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově. No a končíme v koncertem, pak budeme ve Starém Bydžově, to je potřeba potvrdit, tam budeme v nádherném kostele, kde bude se mnou hrát Václav Uhlíř, varhaník náš tady hradecký, a taky kytarista v ukrajinský Hlib Tkačenko, to je 21-letý obrovský talent, kterýho jsme tam pozvali, a budeme hrát dokonce i spolu, bude takový speciální program připravený. No a na závěr 29. bude velký koncert s baritonistou, což je už světový baritonista, Jiří Rajniš, což je solista Milánské skaly v Semple Oper, Drážďany a tak dále, takže takovýhle borci tam budou. Jinak v Jiráskově divadle bude hrát Lubomír Brabec, vynikající kytarista, náš už taková legenda kytary. Hodně nabitý program.
0: Určitě, krásné 4 dny, jestli jsem tě poslouchal, tě čekají.
1: Ono to je postupně od 20. do 29.
0: dubna. A je to vtipné, svěcení jara, krásná myšlenka, krásný nápad.
1: No, to tak vzniklo úplně přirozeně. Tam odsaď nedaleko zloučného hory Usmíral pochází v rod svěcených, jak jsem se dozvěděl, takže ta genealogie je napsaná z roku asi 1670, jak to tam začínalo, když jsme se psali ještě s dvojitým V, I, E a Z, N, I, jo. No a je to zajímavé to sledovat, že to je vlastně celý. Ona se pak rozdvojila, ta větev, zůstala hradecká, nebo ta východočeská a potom pražská, že jo. Takže těch pár svěcených, co znám, tak každý je z nějaký té větve a jsme samozřejmě příbuzní, ovšem přes hodně kolen.
0: No a houslového virtuóza Jaroslava Svěceného jsme dnes exkluzivně a velmi rádi přivítali v Českém rozhlase v Hradci Králové.
1: Děkuju.
0: Jaroslav, my ti děkujeme, že jsi se tady zastavil, děkuju, že jsi nám přinesl energii, radost, pobavil to posluchači, uslyší až na Silvestra, tedy 31. Paní Svěcená, chystejte oběd, Jarůšek usedne do auta a už pojede.
1: Mojí maminku všichni znají, ona má jiné jméno, ona se jmenuje Horstová. A to je bývalá profesorka gymnázia a potom taky v pedagogické fakulty tady v Hradci. Takže my, když jdeme spolu po Hradci, nebo když jsme chodívali, tak jsme moc daleko nikdy nedošli, protože vždycky potkala nějakého studenta, který u ní studoval. Takže to je prostě naprosto neuvěřitelné, co těch studentů se k ní hlásí. A já jsem za to rád, protože vidět, že svoji práci dělá dobře.
0: Určitě neuvěřitelný její věk, její vitalita, takže paní Horstovou moc zdravíme a váš syn už se za vámi chystá, těší.
1: Jaroslav, ano, za chviličku budu doma, mami.
0: Jaroslav Svěcený, Jaroslav, díky, ať se ti daří, hodně zdraví a vše
1: dobré. Vám všem, co nás posloucháte, ať se daří, ať jste zdraví, ať jste šťastní a máte dobrý lidi kolem sebe. Mějte se hezky.
0: A teď nám zahraje Jaroslav Svěcený. Englishman to bude,
1: ano,
0: máme
1: to super.
0: Tak do toho.
1: Jo.

0: hrál Jaroslav Svěcený, Aleš Miller přivedl další skupinku posluchačů k nám do studia Českého rozhlasu. Vítejte, dobré odpoledne vám přejeme. Nestyďte se, pozdravte. Hezký den, tleskají, to je nejlepší, to je takový zvuk, který má rozhlasový mikrofon rád. Pokud se někdo z vás nestydí, přisedne, budu samozřejmě rád. Jsme v písničkách od srdce, jsme v takové hodině, kdy vzkazujeme, pozdravujeme. Nechcete někoho pozdravit, aby třeba věděl, že jste v pořádku, že se vám tady líbí, jak je v Českém rozhlase. Prosím pěkně. Tak zatím židle prázdná, ale paní Lenka, ta si přisedla a Lenka po mně chtěla podpisy. Je to sběratelka autogramu a říkala, podepište se mi tuškou, obyčejnou tuškou. A paní Lenko, to vysvětlete, proč obyčejnou tuškou? Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Tak obyčejnou tuškou to je proto, protože ten podpis vlastně nikdy nezmizí. A už jsme se o tom kolikrát přesvědčili s manželem, protože on je také sběratel, že když jsme dali podepsat nějakou osobnost propiskou, tak třeba za 5, za 10 let byl podpis fuč.
0: A že se vás na to ptají často? Proč?
1: Ano, ptají. A mají takové podezření osobnosti, že to chceme vygumovat.
0: A hezky třeba přepsat, nebo tam napsat někoho, co?
1: Přesně, ale my je vyvedeme z omylu a řekneme, že to určitě je proto, aby tam vydrželi věčně.
0: Věčně, takže ano. Až tady nebudu, tak věčný ano. Podpis bude.
1: Přesně
0: tam
1: tak.
0: To bude tou tuškou.
1: Přesně tak.
0: Tak přátelé, i vy posluchači, pokud chcete někoho mít na památku, tuškou, obyčejnou tuškou, podpis napsat.
1: Nejlépe verzatilkou.
0: Verzatilkou, a tu tady máte dneska.
1: Ano, mám.
0: To jsem se podepisoval.
1: Ano,
0: jaký je takový váš nejcennější podpis v té sbírce, na co jste opravdu hrdá, že se podařilo získat? Dá se říct?
1: Tak, ale,
0: nebo každý podpis je ten příběh a ten člověk?
1: Je toho hodně, já bych se přiznala, já jsem se spíš přidala pak k manželovi, který už sbírá od 70. let. Já jsem se přidala pak postupně, takže teď zrovna nemůžu říct, který podpis by byl takový nejcennější, ale je jich opravdu hodně, ať z řad herců, zpěváků, sportovců, protože jezdíme na autogramiády do Prahy, kde manžel je členem klubu sběratelů autogramu. Takže tam jezdíme dvakrát do roka a tam je vždycky pozvaných třeba 20 osobností a jsou vlastně hlavně z toho kulturního světa a říkám i ty sportovci a umělci, výtvarníci a spousta zajímavých
0: ano.
1: osobností, se kterými jsme se mohli teda i osobně promluvit, vyfotografovat, takže je to fajn.
0: Osobnosti jsme pozvali dnes i do Českého rozhlasu Hradci Krále. Před chvílí se s vámi loučil Jaroslav Svěcený, který pouštěl naše studio. Máte podpis?
1: Přesně tak. Ano, Jaroslava dokonce máte. I z radiokavárny.
0: I z radiokavárny
1: který, dokonce. Které byl nedávno hostem. A od pana Hrušky, od pana Voldána.
0: Od všech, kteří
1: od
0: tady
1: všech,
0: dneska
1: od pana Jury.
0: Sbíráte podpisy.
1: Ano, i od vás zaměstnanců.
0: A byla jste při té naší dopolední silvestrovské nahrávce, paní Lenko?
1: Ne, nebyla. Jenom jsme nakukovali při prohlídce za sklem.
0: A co jste zatím stihla navštívit tady u nás? Co se líbilo?
1: Už jsme vlastně celou budovu prošli, takže už máme
0: tady to
1: končí prohlídku.
0: U mě ve studiu.
1: Ano, my už jsme tady byli od asi 10:45 na prohlídce s panem Tomášem. Takže už máme projít to a je to tady opravdu zajímavý a moc se nám tady líbí.
0: Až přijdete domů, na co budete vzpomínat, co zůstane ve vás? Pocit z dneška, z rozhlasu?
1: Tak zajímavá byla návštěva u pana Davida Macháčka, který natáčel přímo vlastně s námi takový vstup, jak se natáčí vlastně takový prostě přímo reportáž. Takže tam někteří mluvili a říkal, že k tomu je potřeba už v dnešní době jenom vlastně telefon. Že třeba ještě před rokem jste měli k tomu větší vybavení k těm...
0: To je pravda, dnes reportér skutečně jenom s mobilním telefonem a ten zvuk je tak čistý, že když řeknu vítej ve studiu, tak to je opravdu, jak kdybych seděl tady ve studiu. Je to neskutečné, co ta technika dneska dokáže, ale pro nás, jak je to snazší, netaháme nějaké těžké magnetofony, šilíme, jenom signál. Někdy ten signál, když pozlobí, tak tam je jediný problém, ale ta technika jde neuvěřitelně dopředu a také to dnes představuje i naše centrum zpravodajství a ukazuje. Tady v Českém rozhlase v Hradci Králové.
1: To bylo zajímavé. A teď jsme dokonce domlouvali ještě s manželem a s panem Šmitem a s paní produkční Radkou Šubertovou
0: setkání sběratelů.
1: Tak, protože ještě máme známé, kteří sem také chodí už pravidelně léta, takže by se to dalo nějak naplánovat.
0: Milá paní Lenko, pevné zdraví, hodně děkuju. Podpisů. Ať vás těší stále to, čemu se věnujete, co vás naplňuje. Zdravíme i vašeho manžela, jestli třeba teď poslouchá.
1: No, on je na chodbě, teda ho bude vzít, že tady
0: tak
1: zrovna nebyl.
0: Poslouchá na chodbě. Zdravíme na chodbu. A protože jsme v písničkách od srdce, tak jaký takový zpěvák by vás potěšil, řekněte si, interpret.
1: Tak třeba Marek Ztracený, nebo Michal Horák, nebo Karel Gott.
0: Je jich hodně. Podívejte, jak já teď na to v přímém přenosu napíšu Marek Ztracený do počítače. Kdybych tady měl desky, no tak to nenajdu, kdybych to měl během půl minuty se tady hrabat v deskách. A počítač mi vyhodí tady Marek Ztracený. Tak, ale já jsem udělal jeden překlep, takže ne, zatím to nechce. A už je tam Marek Ztracený a my si ho teď pustíme. Bude pro vás za to, že jste odvážně i popovídala tady u mikrofonu Českého rozhlasu. Jsme si mohli popovídat i o té vaší vášni, kterou je sběratelství. Teď jsem to povídával a Marek Ztracený je připraven.
1: Moc děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Vy taky.
0: A vám ostatním příjemný pobyt v Českém rozhlase. Děkujeme za návštěvu. A zveme i další posluchače. Až do 16 hodin pokračuje náš den otevřených dveří. Vlastně váš den. Karel Sladký přeje hezké odpoledne.
2: To je dar a to je odměna, jak odpovídat.
3: To je dar, to je, já jsem to.
2: Já to musím vydělat.

Naschledanou, naschledanou, loučí se skupinka naschledanou, naviděnou a naslyšenou, když jsme v rozhlasu, naslyšenou, dámy a pánové, krásný den, Aleš Müller odvádí skupinku posluchačů a za chvíli otevřeme dveře pro další skupinku posluchačů. Dnes jsou ty dveře do Kořán, jsou otevřeny, takže mimořádně i na červenou, což se běžně nesmí v rozhlase, mohou vstupovat do studia posluchači, hosté, přijeďte, stojí to za to, ne vždy je možnost si takto všechno prohlédnout, navštívit. Dnes tu možnost 16. května 2026 máte. A je tady také pozdrav z Klatov. Honza nás poslouchá v Klatovech. Zdraví na den otevřených dveří. Chtěl bych zahrát písničku Valdemara Matušky Eldorado pro všechny posluchače, kteří se přijeli podívat na den otevřených dveří. Děkujeme, Honzo. No tak zdravíme do Klatov. Možná se na nás teď díváte přes kamery hradec.rozhlas.cz, takže i v Klatovech můžete mít dojem z toho dnešního dne otevřených dveří a vidět, jak to tady vypadá. Teď jsem osiřel, jsem tady sám, ale já se dívám vedle do zpravodajské směny, protože to budou další návštěvníci a další skupinky lidí. Dnes vám skutečně provedeme celou budovou, nejenom, že se podíváte sem do studia, ale jak říkají na jedné výstavě od sklepa po půdu, takřka máte možnost podívat se, nahlédnout a prohlédnout si zákulisí Českého rozhlasu, získat i nějaký ten podpis, jako třeba paní Lenka, sběratelka před mnou chvílí, a setkat se i s osobnostmi, které tady stále jsou. Ostatně od 13 hodin to bude i nahrávka pořadu Petra Voldána Na cestách, přímo tady ve studiu, které jsme dnes uspůsobili natáčení. Dopoledne jsme točili Silvestra od 13 hodin s Petrem Voldánem Na cestách. A teď Eldorado, Valdemar Matuška, do Klatov hrajeme také Honzovi. Honzo, zdravíme, děkujeme za srdečné pozdravy. Vám všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme hezkou sobotu, dobré odpoledne v naší společnosti.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jana Tomková nás teď zdraví ze Dvora Králové nad Labem, poslala pozdrav na studio.hradec@rozhlas.cz. Moc hezký pozdrav. Děkujeme, Jano, zdravíme vás. Teď jsme si s Láďou Hruškou říkali, že se lidé k nám do rozhlasu chodí schovávat i před deštěm. Láďo, dobré odpoledne, vítej.
1: Hezké odpoledne z Hradce Králové.
0: Krásně pozdravil Láďa Hruška z Městce Králové.
1: Z Městce Králové také, protože jsem k vám přijel vláčkem z Městce Králové. Je to nedaleko, je to vlastně nejzaší část středočeského kraje na pomezí východních Čech, takže my jsme poslední městečko a pak už za náma jsou východní Čechy.
0: Já jsem nikdy neslyšel, že bys jezdil něčím jiným než vlakem.
1: No za vámi jezdím vlakem, protože si připomínám vlastně nostalgicky do Hradce cestu.
0: Studia vláčkem. Tady v Hradci.
1: Jednak, ano, přesně tak, jednak jsem jezdil vlakem vlastně na fakultu pedagogickou a teď už nějakým tím rokem jsem za vámi právě nostalgicky jezdím vlakem do rozhlasu natáčet dobrý rady.
0: My jsme se před chvílí dívali spolu z okna. Když se díváš z okna na Hradec Králové, co se v tobě odehrává? Co cítíš? Co vnímáš?
1: No vidím tu řeku. Vidím tu řeku, která plyne, protože to jsem vnímal i jako student. Prostě ta řeka vás tady prolíná a je to fascinující. A pak ten Hradec prostě mám rád. Je to takový moje studentské město a vracím se sem rád. No.
0: Já jsem tě teď zastihl, nebo odchytil jsem tě na chodbě Českého rozhlasu Hradec Králové. Chystáš se na další natáčení rozhlasových vychytávek, rozhlasových dobrých rad. Měl bys nějakou vychytávku do špatného počasí, jak si udělat hezkou sobotu?
1: Hezkou sobotu, no tak určitě přijít na den otevřených dveří sem do Českého rozhlasu Hradec Králové, protože tady neprší, tady prší jenom humor a dobrá zábava a tady vás asi schováme pod dobrá křídla, co říkáš?
0: Pod naše dobrá křídla. My jsme tou dobrou zábavou nabití a tou energií, protože jsme natáčeli společně dopoledne Silvestra. Bylo to zajímavé v květnu točit Silvestra, Láďo, ale myslím, že posluchači se mají na co těšit.
1: Mají se na co těšit, protože ty historky, které zazní na Silvestra, tak jsou stále zábavné a živé kdykoliv. A já mám také vtipné historky.
0: Já si myslím, že když jezdíš třeba vlakem, když si dnes sem k nám do Hradce. Co?
1: Ano, které se vážou zrovna k tomu dnešnímu dni, tak jedna, která mi přišla pozvánka na den otevřených dveří jako pro hosta. A v té pozvánce bylo napsáno: moc se na vás těšíme a prosím vás, přijďte dobře oblečení. A tak ono něco jiného je dobře oblečen do televize a do rozhlasu, do rádia, tak jsem doma říkal, hele, já mám přijít do rádia dobře oblečen, to snad je jedno, ne, to snad jezdím do toho Hradce nedobře oblečen a mamka, která také poslouchá Český rozhlas Hradec Králové, tak říkala, prosím tě, má bejt zima, takže si vem mikinu, tričko a teplý ponožky a tvůj. Takže asi tak.
0: Poslechl si.
1: No a pak ještě vlastně ve vlaku byla vtipná historka, protože v rychlíku se na mě jedna paní tak jako pozorovala, koukala se, jo, já říkám, jo, tak to bude chtít fotku. Ano, chtěla fotku, když jsme vystupovali na hlavním nádraží a řekla, můžu se vyfotit? A já jasně, v pohodě. Takže jsme se vyfotili a pak řekla, to víte, já ji pošlu tomu Láďovi Hruškovi do těch vychytávek, jaký ho má tady v Hradci dvojníka.
0: Láďa Hruška originál je tady v Českém rozhlase Hradec Králové. Teď se mnou ve studiu, můžete nahlédnout i přes kamery. Jsi v detailu, Láďo, teď.
1: Je.
0: Ano, no, v detailu. Hradec.rozhlas.cz. Podívejte se, jak je oblečen Láďa. Jak vyslyšel rady maminky. Ano, maminku, zdravíme do Městce Králové.
1: Zdravíme.
0: Já jsem si tě ptal před chvílí i na psaní mimo vysílání. Tak tu tvojí poslední knížkou je taky knížka o kočce.
1: Je to o divoké kočce Mau, je to takový veselý příběh, protože já jezdím rád si ohřívat kosti a když je tady zima, tak většinou teplo je v Egyptě, to je ta nejsnažší cesta a několik let mě tam fascinovaly kočky, ačkoliv kočku nemám, doma máme psa, ale tak jsem pomalu začal studovat tu jejich mytologii, historii, která se váží k tomu Egyptu a napadl mě za ta léta, nebo urodil se v hlavě takový příběh divoké kočky Mau, která to v životě, jako ta divoká kočka, nemá jednoduché, neměla to jednoduché, ale samozřejmě je to dobrý příběh s dobrým koncem.
0: Jak se knize o divoké kočce daří?
1: Já ti nevím, já paní Peroutková, vlastně maminka Milana Peroutky, která píše také knížky pro děti, tak jsme se potkali na Milanových narozeninách a říkala mi, protože často se autorů ptají, jak se daří knižce, a ona říkala, ale já to taky nevím, protože knížky se nepíšou z vypočítavosti, knížky se píšou o srdce. Takže tohle mám jako paní Peroutková, ale asi jo, hele, kdyby se knížce nedařilo nebo knížkám, tak by nakladatelství nechtělo, abych psal další.
0: Říká Láďa Hruška, budeš teď psát, nebo teď to bude pauza, jak to máš?
1: Teď budu odpočívat, na knížku si nechám v hlavě zatím místo, aby uzrálo. Myslím, že by to mohla být zase nějaká kuchařka, protože několik let jsem nenapsal kuchařky a myslím, spousta lidí řeší teď svačinky do školy, do práce, takový rychlý recepty, tak pár už jich mám, takže asi se urodí další kuchařka, možná příští rok, možná za 2 roky si ji dám i k narozeninám, protože mě čekají kulačiny.
0: Chceš to říct?
1: Jak zpíval Karel Gott, čas letí jako bláznivý.
0: Tak ať si to každý zjistí za domácí úkol. Ale třeba to dáme jako otázku někdy, víš? Třeba i do kvízovky, kolik tomu Láďovi, jo? Už natáčíš i pro televizi, předpokládám další vychytávky.
1: Natáčíme plně, dokonce dneska jsme natáčeli u vás Silvestra, už na Silvestra a my už jsme také trošku napřed, takže my už teď natáčíme vychytávky, které poběží na podzim.
0: Prosím tě.
1: No, to jsou ty věci televizní a rozhlasový.
0: Mezi nebem a zemí.
1: Tak.
0: Láďa Hruška, který teď přechází do studia, kde uvidí posluchači, kteří přijeli na den otevřených dveří. Láďa tam bude natáčet své rozhlasové vychytávky.
1: Tak jo.
0: Láďo, díky za návštěvu.
1: Taky děkuju a všichni ještě přijďte. Máte čas do kolika?
0: Do 16 hodin. Karel Sladký vás zve a také
1: Láďa Hruška.
2: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Rtyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Den otevřených dveří pokračuje, tady ve studiu se podepisuje, tady další skupinka. Vítejte, dobré odpoledne. Dobrý den, nahlas, pěkně, ať vás všichni slyší. Já vím, že když svítí ta červená, tak takový ten pocit, pozor, nemluvit, ticho. Ale v rozhlase my ticho rádi nemáme. Kdo je tady se mnou u mikrofonu, hezké odpoledne?
4: Dobrý den, u mikrofonu Jirka.
0: Jirka, odkud?
4: Z Trutnova.
0: Jirko, a cože jsi vážil cestu z Trutnova sem k nám do Hradce?
4: No, dneska ráno jsem se dozvěděl od Saťky, že je zde den otevření dveří, tak jsme neváhali a rozhodli se sem přijet.
0: Byla to výzva, lákalo?
4: Lákalo.
0: A jak se ti líbí tady v Českém rozhlase?
4: Moc se mi tady líbí, je to velmi zajímavé a jsem rád, že jsem se sem mohl podívat.
0: Co tě zaujalo nejvíc zatím?
4: Nejvíc mě zaujalo asi studio, ve kterém na ní sedím.
0: Teď sedíš. A živé vysílání. Ne, každý může být v živém vysílání takhle sedět přímo. Jaký to je pocit u toho mikrofonu?
4: No, trošku nervózní jsem.
0: Z čeho?
4: No, nevím, je takový.
0: Na co se budu ptát?
4: No.
0: Jak se máš?
4: Dobře.
0: Dobře. Kam chodíš do školy?
4: Na Gimpl do Trutnova.
0: Jak se daří na Gimplu?
4: Dobrý.
0: Co bys chtěl po Gimplu?
4: Nevím.
0: Kolik ti ještě zbývá?
4: No, ještě 2,5 roku.
0: Jaký předmět tě baví?
4: No, baví mě tak celkem všechno, kromě chemie, fyziky a matiky.
0: A, tak to jsme měli podobně. Já se ptám třeba i kvůli zaměření potom do budoucna profese, co tak by tě v životě bavilo, víš, co tě naplňuje?
4: No, tak třeba spíše nějaké společenské vědy nebo něco takového.
0: Společenské vědy, to zní dobře. Taťka hrdě poslouchá, jak tady povídáš. Chceš někoho pozdravit, když si v takové té hodině vzkazů pozdravu? Tak, můžeš kohokoliv.
4: Tak já pozdravím celý Gimpl v Trutnově.
5: kamarádce.
6: Dobře. Jo, a tady šeptají kamarádce Janě, podepíšeme taky. Tak zdravíme celý Gimpl v Trutnově. A Jirko, ať se ti tady dá líbí, hezko odpoledne.
4: Jo, děkuju moc, děkuju.
0: Den otevřených dveří pokračuje, vy můžete přijít, přijet a když se nebudete stydět, usednout k mikrofonu jako Jirka.
4: Děkuju moc.

Naschledanou. Loučí se s námi další skupinka návštěvníků, která byla přímo v živém vysílání tady ve studiu, dá lednout. Mějte se hezky, je to plné. Klidně uděláme fotografii, blik, můžeme. Hradec.rozhlas.cz, Český rozhlas Hradec Králové, dnes v sobotu 16. května, den otevřených dveří, a před 13. ještě splníme jedno hudební přání. Prosím, divoký horský tymián, Přemky, pro Přemky k dnešnímu svátku, pro Sezemský, bratra a synovce, vše nejlepší přeje Hanka z Náchoda. Hanko, zdravím vás také do Náchoda. Zdravíme Přemky, kteří mají svátek právě dnes, a přejeme jim všechno nejlepší. Taková návštěva rozhlasu, to by byl dárek, netradiční dárek k svátku. Do 16 hodin máte možnost, můžete ještě přijít do Havlíčkovy ulice 292 v Hradci Králové, kde den otevřených dveří pokračuje. Těšíme se na vás a přejeme hezké odpoledne. A teď hrajeme Přemkům.

0: Teď jsme vtipně probírali tady s návštěvníky neotevřených dveří počasí, předpověď počasí. Říkám, nechcete si někdo přečíst ve zprávách? A ozvalo se prší, no jak jinak. Ale tady je dobře, tady je příjemně v rozhlasové budově a mnozí se tady právě dnes i předtím deštěm schovávají. Editorka Ivana Fremutová je tady se mnou. Pojď k mikrofonu pěkně. To je ta, která dohlíží na vysílání, vždycky mě úkoluje, tak ať tě taky slyšíme, víš. Ty jsi dneska tady za tu krásnou, jako aby někdo reprezentoval Český rozhlas. Dneska máme to vysílání specifické, Ivo. Ani jsme ho tak jako nechystali speciálně.
1: Vlastně dneska jsme vůbec nemuseli nic chystat, protože se nám tady střídají skupiny lidí, takže to je úplně báječný.
0: Tak, dneska to necháme
1: volně. Pro mě bez práce.
0: Ne, to zase ne, protože provázíš.
1: Ale mohli bychom vzít na mikrofon někoho z našich návštěvníků.
0: No určitě, já je beru, tak kdo se nestydí sedněte, než bude 13 hodin, než přijde Tomáš Mysliveček.
1: Pojďte si někdo sednout.
0: Máte jedinečnou možnost, šanci. Tady u nás chcete pozdravit někoho? Tak tady poprosím k mikrofonu.
1: Jste
0: v písničkové hodině, takže je možná někoho pozdravit, ale nemůžeme to dlouho odkládat, protože se blíží 13. Před 13. hodinou ještě něco z radioservisu tady. Tak dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo k nám přišel do Českého rozhlasu?
2: Přišel k vám pan Ladislav Petr.
0: Pan Ladislav, z Hradce přišel?
2: Samozřejmě, vy mě znáte.
0: No já nevím, z vysílání?
2: Ano.
0: Ano. Ladislave, koho byste rád pozdravil?
2: Všechny nevědomé a slabozraké a taky paní Evu Hralíkovou do nemocnice.
0: Tak já už vím, Rarášek máte přes dívku, že jo, Láďo, že to tak
2: ano.
0: Je? Tak to je ten Rarášek, prosím,
2: ano,
0: pěkně. Takhle se setkáme s posluchači a už jsme doma. Láďo, tak vám přeju hezký pobyt tady u nás v rozhlase. Blíží se 13. Počkejte si na ty zprávy. Nechcete si někdo přečíst třeba předpověď počasí, co? Ne, nechají to na profesionálovi. Tomáš Mysliveček je připraven. Za chvíli vstoupí do studia a přečte nám nejenom předpověď počasí, ale o fotbalu taky budeme mluvit, o dětech v azylovém zařízení a tak dále. Co pak, editorko, Ivo Frimotová, něco se děje? Ne. No?
1: Já jenom čekám na zprávaře. A ty
0: jo,
1: taky?
0: Na zprávaře, no já taky, kde pak je?
1: Ještě vedle. Máme dvě minuty, připravuje. Tak pojďte, ještě někdo nám něco pověděl.
0: Počkej, teď ne, teď mi tam poví radioservis, co v radioservisu.
1: Dobře, tak dáme.
0: Protože to je vydavatelství Českého rozhlasu. Jinak připravujeme i odpolední vysílání po 14. hodině. Určitě ještě přijďte, protože je tady hezky a každý, kdo přišel, říkal, sice venku počasí, jak se říká, že by třeba psa nevyhnal, ale tady je dobře útulnou u nás ve studiu. Studia jsou otevřená, můžete si je projít, můžete si je prohlédnout, navštívit. A Karel Sladký vás taky rád pozdraví a po 14. hodině i v rozhlase, v rozhlasovém dobrém odpoledni.
3: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti. Potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
0: Teď už zprávy a Tomáš Mysliveček.
7: 13 hodin.
8: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
7: Soud neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Rodiny v nouzi se často vrací do nevhodných podmínek ubytoven nebo azylových domů. Hradecké fotbalisty čeká čerstvý mistr ligy a dnes prší teplotní maxima do 14 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Soud v České Lípě neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Jednání bylo neveřejné. Podle zpravodaje ČTK obviněný po ukončení jednání odjel autem s obhájcem. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová řekla, že muž byl propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Město Lázně Bělohrad staví parkoviště u opravené barokní sýpky. Ta se v minulých letech proměnila v multifunkční objekt. Slouží například pro výstavy nebo komunitní setkávání. Parkovací místa tu ale dosud chyběla, říká nezávislá starostka Alena Kuželová.
9: Parkoviště bylo původně za 5 milionů a pan místostarosta tam domlouval ještě nějaký dodělávky, takže se to vyšplhalo něco málo přes 6 a do toho jsme zjistili, že vedle hnedka hasičská zbrojnice, která je majetku města, není dobře odizolovaná, takže ještě tam se řešila nějaká lepší lepenka, takže přes těch 6 milionů to nakonec bude.
7: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů Armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají, třeba Člověk v tísni. Pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
10: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle viděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
7: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc lidí. Sport. Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové se v předposledním ligovém duelu sezóny utkají s novopečeným mistrem. Slávii vyzvou v neděli na domácím hřišti, kde ji před měsícem dokázali porazit. I když Pražané už oslavili zisk titulu, podle hradeckého trenéra Davida Horejše nepřijedou na východ Čech odehrát utkání jen na půl plynu.
11: My víme, že si to musíme uhrát sami. Nevěřím tomu, že Slávie by tady něco jako vypustila. Oba naopak, to je prostě klub, který prostě musí hrát každý zápas na doraz, to mistr ligy, takže my víme, že nás čeká teď těžký zápas. Ale my se o to budeme prostě rvát do poslední chvíle, co půjde, no. Počasí.
7: Sobotní odpoledne je oblačné až zatažené, občasný déšť postupně přejde do přeháněk. Na horách srážky četnější a ojediněle i bouřky. Večer začnou přeháňky postupně ustávat a oblačnost bude na severozápadě přechodně ubývat až na polojasno. Teplotní maxima 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9, vítr fouká mírný severní až severozápadní a biozátěž je dnes na jedničce.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
7: Na komplikace se připravte na 103. kilometru dálnice D11 ve směru na Polsko. Po nehodě osobního auta je tam neprůjezdný levý pruh. Dobře dojďte, šťastnou cestu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
12: Půlka měsíce května je za námi a já doufám, že si užíváte příjemné jarní dny, kdykoliv nám je příroda dopřeje. A že využíváte i naše výletnické tipy, které vám pravidelně každý víkend přinášíme. Ani tentokrát to nebude jinak, tak buďte vítáni. Dnes vás vezmeme do Brandýsa nad Orlicí v Pardubickém kraji, kde mají nádherný labyrint zábrového porostu, který má navíc tvar zeměkoule. To proto, že odkazuje na dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Potom společně navštívíme barokní lékárnu u Bílého jednorožce v Klatovech v Plzeňském kraji, která je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. Zatím prozradím jen tolik, že v ní uvidíte i kouzelný roh Bílého jednorožce. Zamíříme také do lesů na Rakovnicku ve středních Čechách, kde stojí lovecký zámeček jménem Svatý Hubert s nevšední korouhvičkou. K čemu sloužila, tak to vám řekneme za chvíli. A nakonec se podíváme do města Tovačova v Olomouckém kraji, kde mají krásný hradecký rybník, rozdělený hrázemi na 4 části. Takové jsou naše tipy. Tak ještě jednou, buďte vítáni, srdečně vás zdravíme a přejeme dobrý poslech dnešních sobotních výletů.
8: Výlety s Pavlem Kudrnou.
13: Mám prostě

0: Pardubickém kraji na jihovýchodním okraji lázeňského města Brandýs nad Orlicí se nachází krásný přírodní labyrint z habrů. Kdo se do něj vydá, může hledat jeho střed se symbolikou ráje srdce. Už možná tušíte, taky už jsem něco naznačil v úvodu, že brandýský labyrint odkazuje ke zdejšímu pobytu Jana Amose Komenského a k jeho věhlasné knize, kterou tady učitel národu napsal. Pojďme tedy do údolí, které se topí v zeleni a které vyzývá k hravému bloudění i k meditaci. Průvodci nám budou Zdeněk Držmíšek a Jaroslav Hubený ze spolku Brandýs ve světě, který originální bludiště vysázel a provozuje. A pochopitelně i naše kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Přicházíme od historické kovové lávky nebo mostku přes Tichou Orlici do Klopotského údolí.
2: Protože jste použila slovo klopoty. Když člověk zalistuje v knize Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, tak hned v předmluvě najde dedikaci Karlu staršímu ze Žerotína a tam píše dábám sub klopot latinsky, neboli dáno pod klopoty, neboli v tomto údolí, že dopsal toho a onoho dne roku 1623 knihu Labyrint světa a ráj srdce. Takže jsme v místě, kde přibližně Komenský napsal asi tak 5-6 docela důležitých děl, ale ten labirint světa je nejdůležitější, i když samozřejmě to nepsal přímo v tomto místě, ale tady v Brandýse byl azyl bratrských kněží, asi 24, a on byl jedním z nich a bylo to o něco dále areálu bratrského domu, který už neexistuje.
1: Přesto se traduje, a my teď právě procházíme kolem, že tady nad tím sklípkem býval srub a v něm Komenský labirint psal, ale traduje se.
2: Traduje se, ale nedá se to dokázat nikde.
1: Dominantou Klopotského údolí to je nepochybně pomník, který je věnovaný Janu Amosi Komenskému.
2: Ten pomník začal sbírkou v roce 1851 ve zdejším hotelu Milenka a o 14 let později se zmotnil památník jehlanovitého typu, na který se sebral podobně jako na Národní divadlo, vznikla sbírka nakonec pro celý národ.
1: Přesně proti němu je právě cesta k labyrintu.
2: Je to pro lidi bludiště, když sem přijdou, ale kdo se sem naučí třeba chodit častěji, tak se mu to stává labyrintem, neboť už ví, kudy má jít a může meditovat a podobně.
1: Bloudí se mezi poledníky a rovnoběžkami a uprostřed najdete ráj srdce. A ten jsem právě našla i s předsedou spolku Zdeňkem Držmíškem.
3: Habrů v labyrintu je přesně 2003 a je to zajímavé, že se to sázelo v roce 2003 a vyšlo to takhle napřesno. Kde byl to záměr? Ten labyrint má ve čtverci 37 na 37 metrů. Když se potřebujete dostat do prostředka a zpátky, tak nachodíte 300 metrů nejkratší cestou tam a 300 metrů zpátky, čili na tom půdorysu 37 na 37 metrů nachodíte 600 metrů a pokud trošku bloudíte, tak nachodíte kilometr.
1: Našli jste?
4: Ne.
1: Nenašli.
5: Vy jste nebyli v prostředku, tak jsou ty schody.
3: Našli jsme střed labyrintu. Tady jsou schůdky z umělého kamene, točitý. Uprostřed schůdku je dřevěná stéla šestiboká a na té stéle je tepaná socha hada s jablkem v puse, čili odkaz na ráj. A Komenský tím rájem srdce samozřejmě myslel, že člověk by měl při všech svých starostech a trápeních najít ten ráj ve vlastním srdci.
1: Čím je také labyrint světa a ráj srdce tady v Brandýse nad Orlicí slavný?
3: To, že jsme byli v časopise World of Garden světovým, jsme byli zařazený mezi 20 nejkrásnějších labyrintů na světa.
1: Jaká byla cesta?
4: Těžká, protože jsme furt chodili dokola.
6: Já jsem se bál jenom o Betty.
1: A kdo tady řídil tu cestu?
6: No Betty, jednoznačně.
1: Betty vedla. Tohle je labyrint světa a...
7: Ráj srdce.
4: Ráj srdce.
0: Vědí už i malí návštěvníci. Bloudění a hledání ráje srdce v labyrintu světa v Brandýse nad Orlicí v Klopotském údolí má zvláštní atmosféru, spojenou s objevováním a nalezáním i sebe sama. Nás do něj zavedli předseda spolku Brandýs ve světě Zdeněk Držmíšek, člen spolku Jaroslav Hubený a naše kolegyně Vlaďka Vildová. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to tam vypadá, tak můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

Vzpomínáte, jak zněla minulá soutěžní otázka? Někomu připomenu, někomu řeknu vlastně nové znění, ale to je ta otázka z minulého víkendu, takže na tu nemusíte pochopitelně odpovídat. Odpověď se dovíte za pár vteřin. My jsme se ptali na nejstarší roubenku nebo na roubenou stavbu u nás. Její stáří bylo datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a dnes je to unikátní technická památka. Tou nejstarší roubenkou může být za A roubenka v Rtyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Co je správně? Tak tipujte, pokud jste tak ještě neučinili. Hned prozradím, že správně Ačko je v Rtyni v Podkrkonoší, jenom kdybyste tam chtěli, tak číslo popisné 31. A jenom k té roubence v obci Proseč v okrese Chrudim, taky tady je roubenka, jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč moderní luxus? No, byla postavena v roce 2019, tak to dodávám pro úplnost. Ale Ačko, kdo napsal, tak udělal dobře, měl šanci na výhru na flísovou deku. Vylosováni však byli pouze tito posluchači a naše posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. I této nové pětici výherců gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, máte šanci stále na novou cenu, kterou je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. To je totiž hlavní cena za měsíc květen. O co hrajeme nově, nebo o co budeme hrát nově, až prozradím soutěžní otázku, o multifunkční nůž nebo nožík, tak otázka zazní po třetí reportáži.

0: Teď vás vezmeme do Plzeňského kraje, do jedné krásné historické apatiky. Barokní lékárna u Bílého jednorožce v Klatovech je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. A my se do ní spolu s naší plzeňskou redaktorkou Soňou Weizenbacherovou vydáme na prohlídku.
1: Když otevřete dvoje dveře a uděláte několik kroků z Klatovského náměstí do lékárny u Bílého jednorožce, rázem jste o několik staletí zpátky.
2: Konkrétně ve století 18. v roce 1733.
1: Do konkrétního času a období nás umístila průvodkyně Martina Salvová. Přímo naproti vchodu je archanděl Michael, který vítězí nad ďáblem.
2: Ano, a v našem případě je to boj s nemocí, se kterou se tady každodenně potýkali.
3: Všimněte si i bohaté řezby na pracovním stole, nad kterým plastika stojí, stejně jako nádhery dekoru ostatních částí zařízení oficíny. Tepané měděné hodiny pod plastikou jsou francouzského původu. Zhotoviny byly ke konci 18. století.
2: Hodiny každý den natahujeme klíčkem a pořád fungují.
1: A tady ty dvě nádoby velké po stranách, ty ukrývají co?
2: To byly úplně nejdůležitější léčiva už od starověku, od krále Mitridáta. Byly to Mitridátia a Teriaka, takzvané dryáky. Čistící látky, purgativa, a byly ze 105 ingrediencí.
1: Z pohledu od vchodu vpravo nahoře, vy tady máte roh jednorožce? Lidé tomu asi věřili.
2: Určitě tomu věřili, ale ve skutečnosti je to zub narvala, mořského kytovce. A my jsme ho měřili a měří 2 metry 27 cm.
1: Takový zoubeček.
2: Takový malý zoubeček.
1: Původně býval venku.
2: Ano, lákal pacienty nad portálem a lidé věřili, že skutečně tady v té apatéce dostanou léky z prášku z jednorožce.
1: Vyšli jsme před lékárnu, teď tady máte nejenom roh jednorožce, ale i celou jeho hlavu nad portálem.
2: Přesně tak, láká tady nyní turisty spíš než pacienty. Je to tady obnoveno od roku 2014, kdy se portál restauroval.
1: Tahle lékárna sloužila svému účelu do roku 1966. Neříkejte mi, že to bylo v téhle podobě.
2: Vypadalo to tady tak, jak to vypadá. Místní apotékáři milovali staré vybavení, nedovolili sem dát nový moderní nábytek.
1: Působí to tady přímo tajuplně. Člověk by řekl, že tady někde musí být skrýše, kde lékárníci a apotékáři ukrývali nějaké svoje poklady.
2: Zkusíme se podívat tady do té skřínky za těmi zrcadly z Benátek. A jsou tady jedy a opiáty. Máme tady dodnes zbytky jedů, třeba arzenik, strychnin, kuráre, tinktura opií, tady je námel a další. A každý ten jed může být lékem, když se správně připraví, naředí. A každý lék zase může být jedem, když se vezme nesprávně.
1: Další poklad ukrývá zadní místnost, která má ještě starší vybavení.
2: Vidíme, že to vybavení není tak honosné jako v té první místnosti. Tady je to čistě praktické, je to zřejmě z konce 17. století a máme tady různé instrumenty, pec a další přístroje, nástroje, všechno, co ten apotékář používal při své práci.
3: Máme zde dosud jelenou paznechty, mleté zvířecí zuby a čelisti, prášky ze švábů a jiného hmyzu.
1: Všechno léčilo.
2: Všechno léčilo, všechno, ať už to létalo, lezlo, běhalo, ať už to bylo z říše minerální, rostlinné, dokonce i lidského původu.
0: Říká průvodkyně Martina Salvová, která půvabnou barokní lékárnou u Bílého jednorožce v Klatovech provedla naši plzeňskou kolegyni Soňu Weizenbacherovou. Vy do ní můžete zavítat kdykoliv během sezóny, vždy od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. Pozor, vyjma hodinové pauzy na oběd.

0: V lesích na Rakovnicku ve středních Čechách stojí půvabný lovecký zámeček jménem Svatý Hubert. Pyšní se korouhvičkou ve tvaru jelena, která kdysi lovcům ukazovala, kterým směrem se mají vydat za zvěří. A my se k němu teď vydáme s naší redaktorkou Bárou Kvapilovou, které vedoucí jesenického muzea Nikola Štefánková ukázala, kde má potom hledat i věhlasný Hubertův kámen.
1: Výlet k zámku Svatý Hubert můžeme pojmout jako okružní výlet okolím města Jesenice. My jsme začali přímo před vlastivědným muzeem v Jesenici. Kam jsme to teď došli?
2: Díváme se na unikátní stavbu loveckého zámečku Svatý Hubert. Je to barokní stavba z počátku 18. století. Zámeček je unikátní svou stavbou, je to osmiboká stavba. A sloužila vlastně jako lovecká zastávka při honitbách černínů.
1: Říká vedoucí vlastivědného muzea v Jesenici Nikola Štefánková.
2: Zámeček postavil František Josef Černín.
1: Kolem bývaly průseky.
2: Ano, průseky od zámku vedly vlastně každý jiným směrem do lesa v pravidelných rovinách. A zajímavostí zámečku je samotná věžička nahoře na špičce na střeše a korouhev ve tvaru jelena. V té věžičce zůstával jeden z honců a sledoval, protože svatý Hubert je na nejvyšším místě, tak sledoval, kde se pohybuje v lese zvěř a tam, kde zrovna viděl přebíhat tu zvěř, tak ukázal tu korouhví ostatním, kde mají vlastně jít lovit.
1: Dnes je zámeček nepřístupný.
2: Byl prý velmi krásně zařízen nábytkem s loveckými motivy. Vevodil mu obrovský stůl vyřezávaný. Bylo tam spousta trofejí, dokonce 3 vycpaní medvědi.
1: Můžeme sem dojít pohodlně z Jesenice pěšky?
2: Určitě dá se jít krásnou kaštanovou alejí plávečskou kolem letohrádku. Někdo tomu říká kaple, ale spíš je to takový altán zastávkový, který vlastně je ve stejném slohu jako zámek na Hubertě.
1: Zrovna sem přijeli turisti na kolech.
2: Tady to vypadá podle směru cyklistů, že přijeli buď od Smrku, od tvrziště Smrk, které je nedaleko, nebo od Velké Chmelišné.
1: Vydáváme se po modré značce. Po pravé straně necháváme vypuštěný rybníček. Lesy kolem nás jsou opravdu malebné.
2: Jsou velmi krásné, hluboké a plné hub.
1: Přestože místo není nějak označené, tak Hubertův kámen okamžitě poznáte.
2: Poznáte ho určitě podle svého tvaru a také podle toho, že nad ním stojí tady ten krásný strom a kámen upoutá tím svým vzhledem připomínajícím sedátko.
1: K tomu kameni se váží hned dvě pověsti.
2: Ano, jedna z nich praví, že se na něj posadil sám svatý Hubert a proto tam zůstal otisk v místě, kde si sedl.
1: Já si na kámen teď opatrně vylezu. Je to takové celkem pohodlné sedátko. Jaká byla ta druhá pověst?
2: Tu druhou by si určitě měli přečíst všechny slečny vdavek chtivé, neboť praví, že slečna, která si na něj sedne a není provdaná, se do roka vdá.
1: Proto svého času býval tento kámen hojně navštěvovaný právě mladými dívkami z města Jesenice.
0: Uzavírá návštěvu krásného místa v rakovnických lesích naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Okružní trasa z Jesenice k zámku svatý Hubert a zpět měří zhruba 11 kilometrů. Cestu zvládnete pěšky i na kole, místy však počítejte s náročnějším terénem po lesních stezkách. Výlety. Třetí reportáž dozněla, slíbil jsem soutěžní otázku novou na tento víkend. Nás zítra čeká návštěva unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je ale roztroušena řada míst, která si oblíbili filmaři a později třeba i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. A tak se ptám, tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Hrajeme tedy o multifunkční nožíky. Textová zpráva, kterou musíte poslat, abyste se zařadili mezi soutěžící, zní takto. Výlety, pak na jeden znak mezera Ačko nebo Bčko podle odpovědi a druhá mezera. Pak napíšete křestní jméno, příjmení, adresu vždy s poštovním směrovacím číslem a tuto zprávu pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna, stojí 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. No a jak už jsem říkal, znění textové otázky najdete i na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Dominantou města Tovačova v Olomouckém kraji je štíhlá spanilá věž zdejšího zámku. Je z ní pěkný výhled až ke kopcům lemujícím Hanou a také na vodní plochy, které Tovačov obklopují. Rybníky tu založili před staletími zámečtí páni. Ten největší se jmenuje Hradecký. Víc o něm našemu olomouckému redaktorovi Aleši Spurnému řekla kastelánka zámku Květa Zajícová.
1: Hradecký rybník, jako všechny rybníky v Tovačově, vznikl už za Jana Cimburka, který dostal povolení od krále Jiřího z Poděbrá v roce 1464. A prakticky vlastně ty rybníky tady existovaly až do 18. století. Za Kimburku se začaly vysoušet a právě i ten Hradecký rybník byl vysušený v roce 1793 a znovu obnovený byl až v 50. letech 20. století. Ten Hradecký rybník, ten se dá krásně obejít, dá se kolem něho dojít i třeba do vedlejších vesnic, třeba do Věrován. No a hned vedle je rybník Křenovský, tak tam už je to trošičku více přírodní, ty cestičky ne všechny tam jsou udržované. Ještě je pak rybník Kolečko poblíž zámku a pak ještě Náklo směrem na Lobodice.
2: Perštejnové tady byly kdy na zámku?
1: Perštejnové tady byly celé 16. století a právě za nich se pokračovalo v té době, kolo roku 1590, tady bylo asi 18 rybníků. 6 jich bylo na chování kaprů, 4 byly třecí a v 8 byla násada.
2: Říká kastelánka Tovačovského zámku Květa Zajícová. Pár kroků od břehu rybníka se nachází rybářství Tovačov a pan Jiří Zahradníček ho provozuje. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Jak velký je ten Hradecký rybník?
3: No, tak rybářství, které tady zrovna se na to díváme, tak je velikostně asi kolem 200 hektarů a obsahuje asi 15 rybníků. Tady ten, co se díváme, ten je jeden z největších, má 45 hektarů. Je to část toho Hradeckého rybníka, jednička, nad ním je dvojka, pak je trojka, čtverka. Největší rybník je ten Hradecký trojka, ten má asi kolem 70 hektarů, ale ty je taky nejmělčí. Nejhlubší je zrovna teda, jak to stojíme u toho, tak má hloubku asi kolem 3,5 metru.
2: Takže Hradecký rybník je několik rybníků a celková plocha je?
3: Celková plocha toho rybníka je 155 hektarů. Těch 40 hektarů, o kterých jsem mluvil, to jsou další rybníky násadové a plutkové.
2: Přijelo auto, z něho vystoupila paní a pejsek, jdou na procházku. Jaký je výletní potenciál tady toho místa?
3: Nacházíme se na turistické stezce a cyklostezce. Ta procházka je přes celý rybník. Má délku asi těch 2,5 kilometru a prochází vlastně přes ty hrázy rybníka.
2: Když se podíváme na jednu stranu, vidíme vrchol spanilé věže Tovačovského zámku a na druhé straně dohlédneme až k poutnímu chrámu v Dubu nad Moravou.
3: Tady je vlastně i místo, které je plné vzácných druhů ptáků. Tady už vidíme, že máme volavku, kormorána, poláka velkého. Teď vidíte rybáka, nalítává na malé rybičky, on prostě je tak rychlý a má tak dokonalý zrak, že my to samozřejmě nevidíme, ale on to vidí. No a navíc ještě začínají vyvádět husy, husa velká, mladé, takže je tady kolem 35 až 40 hnízd od 4 mláďat až po 11.
0: Říká vedoucí rybářství Tovačov Jiří Zahradníček. Více nejenom o ptácích na tovačovských rybnicích si můžete přečíst na webu našeho pořadu a také se podívat na fotografie, které náš olomoucký kolega Aleš Spurný na břehu Hradeckého rybníka pořídil. A jenom připomínám, že tady najdete všechny odvysílané reportáže u každé fotogalerii, je tady také plánovací mapa na vaše turistické výšlapy, no a pochopitelně vždycky tam uvádíme i novou soutěžní otázku.

Říká se, že tradice by se měly ctít, takže ctíme tradici připomenutí soutěžní otázky. My se ptáme na jednu filmovou vesničku. Filmaři si ji velmi oblíbili, no a tak se jí právě díky množství filmů a různých věcí, které se tam točí, přezdívá vesnický Hollywood. Jedinou nápovědou bude, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém Ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Tak co je správně? Ačko nebo Bčko, Vesec nebo Hoštice? Pošlete nám textovou zprávu, z ní najdete, znovu připomínám, na webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o multifunkční nožíky, vhodné třeba na houby nebo do stanu, to je otázka, kam pojedete. No a vyhrát můžete i hlavní cenu, ovšem výherce budeme znát, budeme losovat na začátku června. Hrajeme o výletnický batoh a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno z dnešního vydání, z dnešních sobotních výletů. A jak si tady s kolegou Václavem vždycky posteskneme, pane, už je polovina května, 16. letí to neuvěřitelně, vidíte. Tak ať vám všechno uteče v příjemné pohodě, sejdeme se zítra, pokud přijmete naše pozvání na 13. hodinu a 4. minutu. Za všechny, tedy za všechny výletníky, pozvání tlumočí Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé v Česku si tento týden už po desáté připomněli den linky 155. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde. Komunitní centrum v Kostelci nad Orlicí má novou zahradu a neděle bude oblačná až zatažená. Na horách ojediněle přehánky. Dobré odpoledne, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Česko si tento týden už po desáté připomnělo den linky 155. Jen v Královéhradeckém kraji loni dispečeři přijali přes 82 tisíc volání, která vedla k víc než 62 tisícům výjezdů zdravotnických záchranářů. V celostátním měřítku operátoři odbaví hovor v průměru každých 20 sekund. Jak při volání na tísňovou linku správně postupovat, doplňuje mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.
2: Tou nejdůležitější informací, kterou operátor potřebuje vědět, je vaše adresa, tedy místo, kde se nacházíte. Pak přenechejte iniciativu na operátorovi, odpovídejte na otázky, nechte se vést a nikdy nezavěšujte jako první. I laika dokážou profesionálové na tísňové lince navést k poskytnutí účinné první pomoci.
0: Práci zdravotnických záchranářů lidem příští sobotu přiblíží den otevřených dveří na heliportu letecké záchranné služby v Hradci Králové. Připravené budou například letecké ukázky nebo soutěž v resuscitaci. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila taky z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadina Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zahynulo také nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších úder zranil. Komunitní centrum v Kostelci nad Orlicí má novou komunitní zahradu. Součástí areálu jsou vyvýšené záhony pro pěstování bylinek a zeleniny, květinové ostrůvky a také ovocné stromy a keře. Slavnostní otevření plánuje centrum na 29. května.
3: Nová zahrada má podle vedení města rozšířit prostory komunitního centra také do venkovního prostředí a nabídnout místo pro setkávání i společné aktivity různých generací. Součástí projektu je například hmyzí hotel, kompostování nebo systém pro zachytávání dešť. Vody. Město za úpravy zaplatilo zhruba 150 tisíc korun. 2/3 nákladů pokryla dotace nadačního fondu Škoda Auto. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Klub ho po zdravotní prohlídce nepustí. Národní tým mezitím doplnil na soupisku útočníka Jana Mandáta a obránce Jana Ščotku. Poslední volné místo si nechávají trenéři pro brankáře.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačná až zatažená, postupně ale až polojasná noc. Teploty klesnou ke 3 stupňům, na horách k 1. Zítra bude také oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky. K večeru začne od západu oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Zítřejší teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Skřivanech u Nového Bydžova na Hradecku je kvůli pracím na inženýrských sítích až do konce srpna uzavřena silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dnešní den je výjimečný, je to den otevřených dveří Českého rozhlasu Hradci Králové. Zdena Kabourková přivádí další skupinku, která přišla, skupinku návštěvníků. Dobré odpoledne, vítejte. Nebojte se, můžete nahlas pěkně, dnes je dovoleno téměř všechno, protože dveře máme do kořán, tak vítejte, hezký den, hezké odpoledne. A co budeme vysílat? No, budeme vysílat s našimi návštěvníky, budeme vás také někam zvát, protože je víkend, dáme si parádu Karla Zicha, Miraj i přesto všechno, ale hned teď by to byl Karlův most Michala Prokopa. A Karel Sladký přeje dobré odpoledne.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Přijet můžete až do 16. hodiny. Těšíme se na vás. 14 hodin 12 minut. Návštěvníci se tady ve studiu střídají, podepisujeme se, autogramy, focení. No a jedním z návštěvníků je také Jan, který dorazil z Rychnovska. My jsme tomu rádi. Honzo, vítejte. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne vám přeju i všem posluchačům.
0: Co už jste si tady u nás prošel?
1: Prošel jsem si tady ty studia nahrávací a zázemí.
0: Zajímá vás ta technika? Asi ze všeho nejvíc.
1: Tak technika pokročila do té doby od těch Walkmanů, co jsem se tím zabýval, tak...
0: Jak zabýval?
1: No, chodil do školy a furt Walkmana na uších a dneska to je úplně někde jinde.
0: Já pamatuju ještě kotouče, kotoučáky,
1: když jsme letáčeli. Já mám taky LP desky. Já mám ještě i starý desky s Verichem, asfaltový. A mám na to i gramofon.
0: Ja, takže hudba vás zajímá jako taková, nebo poslední?
1: Jo. Ale spíš ty 80. 90. leta.
0: A kdo z těch 80. 90. vás oslovuje?
1: No tak z těch skladatelů třeba Petr Habka, protože ten chodil s mým strejdou do třídy, seděli spolu v lavici a babička Petrovi dělala bublaninu a to a mojí mámě dokonce Petr Habka zpíval pod oknem na kytáru, když chodil za mým strejdou, tak to vždycky vyprávěla takovýhle příhody.
0: A co kytara zabrala?
1: Prosím?
0: Zabrala kytara?
1: Potom. Kytara zabrala, ale máma si vzala nikoho jinýho.
0: Honzo, jak se žije na Rychnovsku? Jak se vám tam daří? Jak se vám tam líbí?
1: Tak na Rychnovsku je krásně, tam prostě tam já žiju tam, kde jsou čtyři zámky, vlastně je tam Kostelec, Častolovice, pak je Kolovratský zámek, tomu se říká Východočeský Hradčana, že jo, a Opočno je kousek,

0: Dietzenhoferu, že jo, otce a syna. Tak jako to je úžasný, to je vlastně, to jsou památky, které jsou někde ve Vídni nebo v Praze, jo, někde není. Jo, tady na dosah.
1: A my máme skvosty i tady v Královéhradeckém
0: kraji. Určitě, no. Hmm. Máme třeba je ten kopec Homole, to je u obce Borovnice a tam to je jedině v Itálii, že jo, tam je schodiště, který představuje velký růženec a to schodiště se chodilo po kolenou nahoru a něco podobného ještě pana Maria Suchodolská v Suchým dole, to je u Police nad Metují a tam je něco podobného, tam je dřevěná kaple.
1: Takže vyhledáváte taková to klidnější místa.
0: Místa, Hrokole třeba, to je u Novýho Hrádku. To je vůbec, jako Česká republika má hodně mariánských zjevení, které nejsou uznávané jako třeba ve světě, kde byla pana Maria Fátimská, že jo, nebo ve Francii. Tak v tom Portugalsku, v té Fátimě, tam se zjevila několikrát. Jo,
1: ten mariánský kult je tady hodně znát.
0: Je tady hodně znát, ano, ano, to tady je.
1: Vy máte na krku taky talisman, přívěsek.
0: To mám, to je panenka Maria Dobré rady. To je vlastně, ten obraz její je ve Znojmě. To je obraz, který přiletěl z nebe údajně. Hmm. A jinak většinou to jsou pana Marie pomocná, to je takzvaná pasovská. A těch je hodně, jako to je Maria Hilfe, zámlen v Jeseníkách, nebo vlastně ta je uznávaná hodně v Rakousku, protože pana Marie, nebo Marie Terezie uctívala tuhle. Pana Marie z toho Rakouska, ta je i v obci Heřmanice, že jí tam přines nějaký poutník, který tam byl na tom místě.
1: Heřmanice,
0: tady, jak se narodil Albrecht Valdštejna.
1: Ano, ano.
0: U Jaroměře.
1: Tak, takže tam. Vy se o to hodně zajímáte, no. Evidentně, že vás poslouchám. Dává vám to klid?
0: Jo, určitě.
1: Duchovní pohodu. Co vám to dává?
0: No, to je to systém, nebo ten duchovní náboj je takový, který podle mě funguje. Tady jako ty lidi vymýšlejí různý systémy, ale ty nefungují. Tohle funguje, to je určitá harmonie.
1: A když chcete načerpat sílu energii, tak kam nejraději v Královéhradeckém kraji, kam se rád podíváte?
0: No, v Královéhradeckém kraji na místa, kde byly tyhle známé osobnosti.
1: Jako?
0: Prostě. Tam třeba tady se narodili Arnošt z Pardubic, že jo, už toho málo kdo ví, třeba je obec Hostýnka byla, to je u České Skalice, tak tam odtud je Arnošt z Pardubic, že jo. Ten patřil do rodu Malovců z Malovic, který byli z jižních Čech, to je zase rod od Netolic, že jo.
1: Honzo, máte obrovský přehled a je dobře, že je něco, co člověka zajímá v životě, že se o něco zajímá, protože tím zájmem se taky někam posunujeme v tom životě. Třeba hledáme zase nové možnosti, nové cesty. Objevujeme se a poznáváme se. Vnímáte to tak?
0: No, vnímám to tak. Tak všechno je jenom o setkávání. Vlastně ten život je, že se potkáte s někým a ten vám dá nějaký impuls k něčemu a můžete uskutečnit něco, co tady ještě třeba není. Nebo... Mm-hmm. Tím, jako já maluji obrazy.
1: Malujete?
0: A
1: jaká témata?
0: Inspiruje mě to k tomu, ale není to jako ta náboženská tematika nebo sakrární, ale spíš to jsou nějaké jako surrealistické věci nebo takový neofovismus nebo neoexpresionismus.
1: Tak i takový návštěvníci mezi nás dnes přišli do Českého rozhlasu a když ještě se ustaneme tady v Českém rozhlase, tak povězte, kdo vás tady oslovil, kdo vás
0: oslovil. Oslovil mě tady Karel Sladký, to je dnešní hrdina dnešního vysílání. Dnes se tady mělo natáčet i nějaké silvestrovské pořad právě.
1: Natáčeli jsme dopoledne.
0: A to, no. Tak Karel je vyšnořený, jak když se bude ženit.
1: No tak na Silvestra. Fotografie hradec.rozhlas.cz.

0: Ale vy máte ještě jednu fotografii vedle sebe na stole?
1: No to je i paní Iva Fremuntová, to je hlavní redaktorka dnešního dne.
0: To je editorka. Editorka dne, a ta má na starosti vysílání. Ta to tady řídí. A teď uvidíte, až vyjdete ven, co vám řekne na ten váš vstup. Asi už se teď usmívá, tak předpokládám. Už se dodívá. Jede, díky za návštěvu tady u nás v Českém rozhlase. Valdemar Matuška, tak dál nosíš po kapsách sny mládě. Já myslím, že za to naše povídání se to i hodí. Tak ať se vám daří, ať pořád zůstáváte tím klukem, který objevuje, který má rád život, a ať se vám v Královéhradeckém kraji hezky žije.
1: Děkuju a všem posluchačům taky přeju krásný den, i když je deštivo.
0: Krásný den, krásně je tady u nás určitě, protože tady v budově nezmuknete. Mnozí se sem před deštěm chodí i ukrýt, ale to není ten hlavní důvod. Den otevřených dveří je mimořádnou příležitostí podívat se sem, něco poznat, setkat se. Ještě máte možnost přijet.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Do 17. května do neděle pokračují valdštejnské slavnosti v Jičíně, dny plné oslav událostí spojených s dobou Albrechta z Valdštejna. Celé město Jičín, hlavně náměstí parka Lodžie, ožily slavnostmi, ke kterým tradičně patří dobové kostýmy, řemesla, trhy, dobová hudba, výstavy, průvod masek nebo ohňostroj. Máte možnost až do neděle podniknout výlet na vlastní pěst, podívat se, no a vrátit se v čase do 17. století, kdy uvidíte i Albrechta z Valdštejna na vlastní oči v čele družiny. Jakož je nespočet kratochvílí té doby pořádaným, jsou totiž rytířské hry, hostiny, bankety, vystupují všichni muzikanti, kejklíři, tanečníci, potulňárci. Žije to v Jičíně a žít bude až do neděle na valdštejnských slavnostech. Před chvílí se mě ptal Radek Pulkrábek, jestli může vzít další skupinku sem k nám do studia. Skupinka se nám zapovídala ve zpravodajské směně, kde Iva Fremutová vysvětluje, co obnáší připravit vysílání, jak jsme před chvílí zmínili, i s naším hostem editorka Dne. Takže tam vysvětluje právě v té zpravodajské směně, jak se to připravuje do vysílání sem k nám, odkud vás teď ve 14 hodin a 27 minut zdravím. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi a protože moderní technologie vládnou světem, tak jsme také online přes hradec.rozhlas.cz. Můžete se podívat, přidáváme i zprávy z Královéhradeckého kraje a úplně nahoře přijďte za námi, Český rozhlas otevírá regiony. Tak je to tak i v Českém rozhlase v Hradci Králové dnes otevřeno a bude otevřeno až do 16 hodin. Srdečně vás zveme. Ti, kteří byli určitě si teď zpracovávají v sobě ty krásné zážitky a dojmy z dnešního dne otevřených dveří. Do 16. hodiny máte čas přijít, přijet. Havlíčkova 292, Hradec Králové, Český rozhlas.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: otevřený dveří Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Máme tady další skupinku a mám tady dva kluky sympaťáky, kteří taky přišli s rodiči. Dobré odpoledne, poprosím o jméno.
1: Vít Šprňár.
0: Víte, vítej, odkud jste přijeli nebo přišli?
1: Přímo z Hradce Králové.
0: Přímo z Hradce, tady. Tak to jste neměli daleko.
1: Ano.
0: A koho napadlo přijít na den otevřených dveří? Kdo s tím přišel?
1: Asi rodiče.
0: Rodiče, rodiče. Slyšeli v rádiu?
1: Přes reklamu. Jako.
0: A viděli jste upoutávku na otevřených dveří, říká maminka vzadu, tačka. Posloucháte Český rozhlas?
1: Občas ano.
0: A co vás baví? Písničky, zprávy, soutěže?
1: Někdy písničky, ale jakoby hlavně třeba zprávy jsou většinou zajímavé.
0: Určitě, aby člověk věděl, co se děje. Když je v Hradci, tak asi ví, co se děje v Hradci, ale co se děje jinde, že? Jaké jsou aktuální informace, aktuální dění? Víte, jaké to je sedět u mikrofonu Českého rozhlasu živě ve vysílání?
1: Moc si to asi nedokážu představit.
0: No teď si to představuješ, protože jsi teď v živém vysílání. Představ si to. Tak jaký to je pocit?
1: No,
0: je tréma, je strach?
1: No, trošku jo, jakoby.
0: Z čeho?
1: No, že mě asi slyší hodně lidí teďka.
0: Mám říct kolik?
1: Určitě.
0: Hodně. Tisíce, tisíce a tisíce. A teď tě i vidí, protože my tady máme i kamery hranec.rozhlas.cz, které také snímají obraz ze studia, takže teď všechno živě. Do které třídy chodíš?
1: Do osmá.
0: Osmička, základní škola. Co bys potom dál rád?
1: Já moc nemám tušení, kam bych rád.
0: A co tě baví, zajímá?
1: Tak baví mě jako focení, hodně mě baví.
0: No tak třeba úspěšná drahá fotografa, co?
1: No, jako možnost.
0: Pojď bys třeba celebrity.
1: No jo, určitě.
0: Herce, jako zpěváky, moderátory.
1: No, to by co? Mohlo by to být dobrý.
0: No tak třeba někdy do budoucna přijdeš s fotoaparátem a řekneš, to jsem já, jak jsme si spolu povídali a já vám teď udělám parádní fotku, co?
1: To by mohlo být. Někdy jako vít určitě.
0: No, tak já budu držet pěstí, ať se daří.
1: Děkuji.
0: Rodičům pevné zdraví, kluci vám oběma, ať se daří, bráchovi a užijte si to tady u nás ještě v Českém rozhlase v Hradci Králové.
1: Děkujeme.
0: Hezké odpoledne, díky.
1: Naschledanou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: 16. květnový den, Český rozhlas Hradec Králové, den otevřených dveří, který pokračuje, návštěvníci stále přijíždějí, přicházejí, procházejí budovu z recepce až nahoru, studia, vše jim ukazujeme a představujeme. No a vy posloucháte naše vysílání a teď o tom, co v učebnicích nebylo, což je poměrně nová rubrika Českého rozhlasu Hradec Králové. Herec Martin Písařík vás provází. A co v učebnicích nebylo o Národním muzeu, to si teď poslechněte.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našly domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: A co nebylo, najdete ji na našem webu, přečtěte si hradec.rozhlas.cz. Nejen dnešní díl o tom, co v učebnicích nebylo. Český rozhlas Hradec Králové, hezké sobotní odpoledne.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš?

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: Chtěli byste vyhrát vstupenky na koletovu Rtyni? No, vyhrát, získat od nás dvě exkluzivní vstupenky? Potom není nic jednoduššího, než vytočit telefonní číslo 726 46 46 46 a dvě vstupenky, VIP vstupenky, budou vaše. Máte rádi dobrou hudbu, rádi byste slyšeli naživo hudbu Hradní stráže, Policie České republiky, koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka a další jubilejní 60. ročník festivalu Koletova Rtyně. Stačí si zatelefonovat do Českého rozhlasu Hradec Králové a dvě vstupenky získáte. Festival se bude konat 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Rtyni v Pakrkonoší. Je to parádní výhra určitě a motivace pro vás, tak pokud máte o vstupenky zájem, ozvěte se a dvě vstupenky někomu z vás věnujeme. Určitě budeme i na tomto festivalu, protože je to tradiční záležitost, no a letos hudba Hradní stráže, Policie České republiky, koletovka parádní. Festival Koletova Rtyně, už 60. ročník, na který vás Český rozhlas Hradec Králové zve. No a kdo se nám během dnešního odpoledne ozve, tak dvě vstupenky získá. Rádi je věnujeme. Na mojím poschodí teď bude zpívat Petr Nač v Dobrém odpoledni.

0: Tak a teď zjistíme, kdo byl nejrychlejší, kdo získá dvě vstupenky na festival jubilejní 60. ročník Koleto v Jrtyně. Český rozhlas Hradec Králové, koho mohu pozdravit? Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady je vaše posluchačka z Hunkýřova, vítězná Hunkýřov.
0: Ano.
1: A chtěla bych vám poděkovat za krásné vysílání.
0: Děkujeme. To se hezky poslouchá.
1: Velice ráda bych se k vám podívala, ale bohužel nedostanu se tam. Za prvé doprava a tak dále kolem dokola. A chtěla bych vám popřát do dalších roku hodně sil, hodně, hodně zdraví a další pořady takový, jak vysíla.
0: Děkujeme, to je od vás moc milé. Vydržte chvíli u telefonu. Dvě vstupenky na Koleto v Jrtyni, jubilejní 60. ročník festivalu. Děkujeme za tato slova, která jsou pro nás povzbuzením do další práce. Moc zdravíme. To místo, které jste zmínila, je moc hezké. V Hunkýřově je nádherně, ano, také můžeme doporučit. Byl jsem tam,
1: vy
0: ano.
1: Vy jste tady byl na Dní důchodců.
0: Si mě pamatujete? Ano, ano.
1: Samozřejmě, stál jste vedle mě.
0: Ano, dokonce. Dobře. No bylo tam krásně, tenkrát pamatuji také to vystoupení, takže ano, užili jsme, ano, si to, ano, tam také s vámi v Hunkýřově.
1: My jsme museli odejít dřív, protože jsme tam byli autobusem, mm-hmm, tak museli jsme si autobus zpátky. No, takže jsme museli odejít dřív, tak, což nás mrzelo, ale nedalo se nic jiného dělat.
0: Hlavně, že jste si to užili, tak ještě jednou gratuluji, dvě vstupenky jsou vaše, vydržte chvíli u telefonu, děkujeme i za ta slova a nejenom do Hunkýřova zdravíme, ale do celých východních Čech z Českého rozhlasu Hradci Králové. Vydržte ještě chvíli, děkuji pěkně, krásný den, hodně zdraví, pohody a ať se vám dál hezky posloucháme. Tak výherkyně, dvou vstupenek na festival Koleto v Jrtyni.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Hezky rozhazrali s králem s vámi. My si tady stále povídáme během odpoledne s posluchači do neotevřených dveří Českého rozhlasu, protože je o čem si povídat, ale za chvíli vám bude povídat Tomáš Mysliveček, nabídneme zprávy v 15 hodin, o čem to bude ve zpravodajské relaci Českého rozhlasu. O tom, že návštěvníci poštejnské pouti mohou využít posílenou autobusovou dopravu, jak to konkrétně vypadá, řekneme. No a v Trutnově se vylíhlo první letošní Čapí mládě, ani to nám neuniklo. Předpověď počasí, jak bude v neděli, zítra, bude to něco lepší než dnes, nespršelo, ale každý, kdo přijel do Českého rozhlasu, tak říká, tady je tak hezky, máme hezkou sobotu. Tak ale jaká bude neděle z meteorologického pohledu, to vám povíme také ve zpravodajské relaci v 15 hodin, což bude už za 4 minuty. Jsme rádi, že jste s námi, s Českým rozhlasem Hradec Králové, a před 15 hodinou ještě prostor pro Vaša Patejdla. Vašo Patejdla, jeho píseň. Hezké odpoledne, Karel Sladký je s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Teď už další zprávy a Tomáš Mysliveček.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Návštěvníci počteňské pouti můžou využít posílenou autobusovou dopravu. V Trutnově se vylíhl první letošní Čapí mládě. Začal casting na dalšího Jamese Bonda a neděle bude oblačná až zatažená. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré odpoledne. Královéhradecký kraj posiluje o víkendu autobusovou dopravu na Rychnovsku. Důvodem je konání počteňské pouti, kterou každoročně navštěvují tisíce lidí. Pro ně jsou připraveny kromě pouťových atrakcí také tři svaté mše v kostelech svatého Vavřince a v hradní kapli svatého Jana Nepomuckého.
5: V sobotu budou kromě pravidelných spojů linky 931 jezdit také mimořádné autobusové spoje na lince 203 mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Podštejnem. Dopravce tam od 9 hodin téměř do půlnoci vypraví 18 párů spojů. V neděli pak budou autobusy na stejné trase posílené od 9 do 18 hodin, a to o dalších 11 párů spojů. Mimořádné spoje mají podle organizátorů usnadnit dopravu návštěvníkům během víkendové akce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systému až do 10 hodin večer. Česká spořitelna klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace. Na Čapím hnízdě na pivovarském komínu v Trutnově se vylíhlo první letošní mládě. Ve Vrchlabí další čapí pár pečuje už o 3 čerstvě vylíhlá čápata. V Bohuslavicích na první přírůstky stále čekají.
6: Kolik mláďat se letos podaří úspěšně odchovat, zatím není jisté. Nejkritičtější období přichází během prvních 2 týdnů. Největším rizikem je podchlazení a přílišné vlhko. Dokud čápatům nezačne růst svrchní opeření, rodiče na nich musí sedět, zejména při špatném počasí. Dění na Čapích hnízdech v Trutnově, Bohuslavicích i ve Vrchlabí mohou lidé sledovat nepřetržitě prostřednictvím online kamer. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Americké filmové studio Amazon MGM začalo vybírat nového představitele Jamese Bonda. Podle serveru BBC mezi favority patří 5 známých britských herců a 1 Australan.
7: The name's Bond. James Bond.
8: Jmenuji se James Bond. To zopakoval poslední představitel role Daniel Craig v 5 filmech. Teď se produkce rozhoduje, kdo ho nahradí. Novým Bondem by se mohl stát například Henry Cavill, známý v roli Zaklínače, nebo Jacob Elordi, který hrál naposledy hlavní roli ve filmu Bouřlivé výšiny. Důležitý bude při výběru herců podle BBC i jejich věk. Má totiž jít o několikaleté angažmá. Za skoro 70-letou historii filmu se v roli Jamese Bonda vystřídalo celkem 6 herců. Zatím poslední byla v pořadí 25. Bondovka Není čas zemřít, která měla premiéru před 5 lety. Rozálie Machartová, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Čeští hokejisté budou na mistrovství světa od 20 hodin a 20 minut hrát se Slovinskem. V dnešních zápasech už Slovensko zdolalo Norsko 2-1 a Velká Británie podlehla Rakousku 2-5.
4: Počasí.
3: Čeká nás oblačná až zatažená, postupně až polojasná noc, teploty klesnou ke 3 stupňům a na horách k 1. Zítra taky oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky, k večeru začne od západu oblačnost ubývat, na polojasno až jasno. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 a biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku je kvůli stavebním pracím až do konce letních prázdnin uzavřena silnice mezi obcemi Kux a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo hradiště a Žereč.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. V obnovené tradici slavných poutí, které se u kaple svatého Izidora na Vinici pod Bradou v Českém ráji konaly od poloviny 18. století do roku 1900, se bude pokračovat zítra o 13 hodin spolek Izidor z Jičínska. Bude to setkání u kaple svatého Izidora s bohatým programem. Detaily nabídneme v této hodině vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A mluvit budeme také o experimentu. Nabitá powerbanka nestačí. Nový třídílný experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, výpadek vody nebo kolaps běžných služeb. Někteří účastníci si balili konzervy a lahve vody, jiní víno, parfém nebo elektrickou kytaru. Kde se můžete podívat na první díl unikátního cyklu, to vám povíme také v této hodině. A chybět nebudou ani oblíbené hradecké minuty. Český rozhlas Hradec Králové dál s vámi. Dnes nás můžete nejen slyšet, ale i vidět. Stačí přijet do Havlíčkovy ulice 292 v Hradci Králové. Den otevřených dveří je v plném proudu. Ještě máte možnost do 16 hodin. Těšíme se na vás.
4: Dobré odpoledne

0: Teď došlo k takové komické situaci ve studiu. Čí je ta tuška, která tady je, jestli je naše rozhlasová, podpisová, nebo návštěvníků Dne otevřených dveří, kteří stále přicházejí a jsme za to rádi. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ať je vás pěkně slyšet a já jsem jednu paní posadil přímo k mikrofonu. Hezký den, dobré odpoledne. Vítejte.
1: Dobrý odpoledne.
0: Odkud jste k nám přijela?
1: Z Vítězné.
0: No tak to je krásné
1: Udvora Králové nad Labem. Jistě,
0: Vítězná u Dvora Králové nad Labem, známe Vítěznou. Ten, kdo neví a nezná, jaké pamětihodnosti, co pěkného máte ve Vítězné. Pozvěte.
1: Je tam kostelíček, je tam křižová cesta, můžete tam v prvním sobotu nebo neděli je křižová cesta do kostelíčku v červenci.
0: A koná se tam taky tradičně Den seniorů a spousta akcí, a vím, že to tam žije, protože tam je bohatý.
1: A dobrá cukrárna tam je.
0: A dobrá cukrárna, už jste si dala dortík dnes nějaký?
1: To víte, že jo.
0: Dnes to máte oslazené tady přímo u nás v Českém rozhlase, protože máte mimořádnou možnost podívat se, všechno si prohlédnout. Já jsem se ještě nezeptal a tím jsem měla začít, s kým si povídám, kdo je tady se mnou u mikrofonu.
1: U mikrofonu je Eva Kopecká.
0: Paní Eva Kopecká, paní Evo, srdečně vás zdravím. Před chvílí posluchačka z Vundířova vyhrála vstupenky na koleto Burtyni. Paní Slávka taky říkala, jak je hezky v Vundířově. To je součást, dá
1: jsou
0: se říct.
1: Jsou tam památky takový a blízko je Dvůr Králové nad Labem. Mm-hmm. Máte tam to safari zoologickou.
0: Ano, ano. No náš kraj je nádherný. My jsme rádi, že jste přijeli. I v tom počasí, i když já nevím, jestli teď prší venku, nám je tady příjemně, tam je tady dobře.
1: Ne, teďka momentálně neprší.
0: Teď neprší. Co pro vás můžeme udělat, milá paní posluchačko, v tuto chvíli? Řekněte si. Máte v ruce fotky. Takže podpisy.
1: Podpisy. Ještě když budete tak hodné, ještě se mě podepíšete.
0: Ano, poprosím vaše křestní ještě jednou.
1: Eva.
0: Já co si nenapíšu, tak nemám, tak milé paní Evě. A paní Evo, zatím mi povězte, jak se vám tady líbilo a co se vám líbilo tady u nás v Českém rozhlase dnes.
1: Já jsem tady poprvé. Úplně, ale líbilo se mě tady, ale měla jsem přijít dřív, abych toho víc viděla.
0: No dopoledne jsme natáčeli, nahrávali, odpoledne to potom byla i nahrávka s Petrem Voldánem, ale i teď je co vidět, technici se taky ochotně věnují.
1: Je to velice zajímavý.
0: Představují studia. A že je to úplně jiný pocit, dojem, než když jste u toho rozhlasu a posloucháte,
1: je,
0: že?
1: Úplně jinačí dojem.
0: A jaký je to pocit teď sedět u toho mikrofonu a povídat si?
1: No, mám trošku trému, dost velkou.
0: Jestli chcete, můžete klidně ještě někoho pozdravit, jestli to bude tam k vám, nebo jinam, nechávám na vás. Je to na vás.
1: Pozdravuju pokladní ze Zoologický, ze Dvora Králové. A Mariánku Hlavatou z Vítězný Kocléřov.
0: Tak Mariánku taky zdravíme do Vítězné Kocléřova. Paní Evo, hezky jsme si popovídali.
1: Děkuji vám.
0: Popovídáme i za chvíli během písničky Zvonky štěstí, Karel Godarina Rudincová a já budu pokračovat v tom podepisování. Ať se vám všem tady líbí. Hezké odpoledne přejeme.
1: Děkujeme. Dobrý den.

0: obnovené tradici slavných poutí, které se u kaple svatého Izidora na Vinici pod Bradou v Českém ráji konaly od poloviny 18. století do roku 1900, naváží zítra, bude pokračovat od 13 hodin. Spolek Izidor z Jičínska pokračuje v této krásné tradici. Připravil setkáním kaple svatého Izidora s programem, do něhož hudebně přispějí i literáci Jitčín. Reportáž natočila Vlaďka Vildová.
1: Tady mám zástupce spolku Izidor, Víta Černého, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A já nevím, kdy jsem tu byla poprvé, kdy jste nám poprvé představil to dílo. Tehdy jsem si udělala snímek z bídačele kapličky a říkala jsem si, zvládnou to?
2: To setkání a ty vlastní práce na záchraně té kaple začaly asi v roce 2016. Nějaký statický průzkum, aby to nespadlo, pak se opravila střecha, krov, omítka a teď je už kaple i nabarvená hezky, takže zvenku to vypadá jako velice pěkně. To v zásadě je to hotové.
1: Zatím jsou nadšenci, kteří chtěli, aby ta kaplička tady zůstala.
2: Z naší strany to nebylo zas tak složitý, my jsme jenom scháněli peníze. A vzniklo to tím, že v podstatě to iniciovali soukromníci a příznivci tohoto kraje. Zajímavý teď, že ta paní v Americe nám poslala nějaký peníze na záchranu.

0: Krenutý kaple, to nás tak jako nakoplo a začali jsme schánět už potom dál peníze přes granty a tak, protože z vlastních peněz bychom to nebyli schopni vůbec udělat. No a jen jsme to teda organizovali, že jsme scháněli řemeslníky a vyplňovali ty papíry hrozný. A
1: to zase tak, není taková legrace.
0: Ale jako bez těch příspěvků by se to nedalo dohromady, takže se na tom podílelo vlastně mnoho lidí, jednak soukromníků a jednak teda organizací, kterým bych chtěl ještě všem moc poděkovat.
1: Tak touto cestou vzkazujeme dál. My stojíme na vašem pozemku, víte, ta kaple patří vám.
0: Ta kaple patří nám a to je jeden z důvodů, proč jsme se o tu kapli začali starat, protože stojí vlastně asi 15-20 metrů od našeho domu a vždycky jako k tomu domu i historicky patřila.
1: Krátce můžeme připomenout, pane Černý, jak je to s tím Izidorem?
0: Asi 1727 tady postavil majitel toho domu kapli a sice proto, že tady odpočíval v sadu a když se vzbudil, tak měl na prsou obrázek svatého Izidora. Myslel si tedy, že to je boží vnuknutí a na památku toho postavil kapli.
1: Chodíte sem někdy na tu lavičku popřemýšlet?
0: No, chodíme si sem sednout, to je docela příjemný, zvlášť když je horko.
1: Vít Černý, člen spolku Izidor z Brat Rybníčků, vás zdraví.
0: Přijďte se podívat.
1: Jak se dílo podařilo?
0: Ano.
2: A přijít se můžete podívat třeba už zítra, kdy se od 13 hodin uskuteční už tradiční setkání u kaple svatého Izidora na Podbrodské Vinici v Českém ráji. K zachráněné kapli pozval zástupce spolku Izidor Vít Černý.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: další skupinka návštěvníků Dne otevřených dveří je tady u nás v Českém rozhlase. Dveře jsou otevřeny, můžeme se pozdravit vy nahlas, na dálku. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte. Srdečně vás
1: takhle
0: vítáme.
1: Takhle nebudete slyšet, zdravíme. Musíte teda reagovat.
0: Opravdu hodně nahlas, rozhlasně, anebo blíž k našim mikrofonům, pojďte klidně.
1: Když vám tak. Karel, dobrý den.
0: Dobrý den, teď to znělo už hezky, tak opravdu rozhlasovně. Je někdo mezi vámi, kdo má odvahu, kdo by si tady sedl k tomu mikrofonu vedle mě? Najde se mezi vámi někdo takový? Pojďte. Odvaha se cení. Tak, výborně. No, tak klučina našel odvahu. Tak tady na ten mikrofon, hezké odpoledne, jak se jmenuješ?
2: Já jsem Tobiáš Ženatý.
0: Tobiáš, odkud jsi přijel nebo přišel?
2: Z Kuklen.
0: Z Kuklen, no tak přišel, je na místě, že to není daleko. Hradec Kukleny, kdo ti řekl od otevřených dveří, nebo s kým tady jsi dneska?
2: S mamkou a s teďkou s Bráchou.
0: A jak se ti tady líbí v Českém rozhlase?
2: Hezky.
0: Hezké. A co se ti líbí nejvíc a tím, co tě nadchlo, zaujalo? Řekni, technika nebo studia?
2: Studia.
0: Studia, jsou velká, viď? Pěkná. Mm-hmm. A jaké to je sedět teď u mikrofonu v živém vysílání? Jaký to je pocit?
2: Dobrej.
0: Jo, tréma není trošku, ne?
2: No.
0: Řekneš nám nějakou básničku nebo zaspíváš písničku? Ne.
2: No.
0: Já jsem myslel, jestli nám něco taky nepředvedeš. No, práce moderátora je i o té improvizaci a kolikrát musíme hodně improvizovat, když se třeba něco nepodaří, nerozjede se písnička nebo tak. Dobře si představit, že bys třeba někdy v životě dělal moderátora?
2: No.
0: Co? Ne. A tak co tě baví? Co bys rád v životě?
2: Nějakýho ajťáka.
0: No, ajťáka jsme u toho a ty my taky potřebujeme, protože rozhlas čím dál víc využívá moderní technologie. My už máme taky Instagram, Český rozhlas Hradec Králové, Facebook, internetové stránky, hradecrozhlas.cz, jdeme online. Takže takový ajťák by se nám do budoucna určitě hodil. Co? Že bys tady u nás pracoval? Třeba.
2: Asi.
0: Dobře. Tak díky moc, že jsi našel odvahu. Já si myslím, že to si zaslouží potlesk.
3: Rozhodně.
0: Protože my ostatní jste si zasedli k tomu mikrofonu. Prýma. No my teď budeme mluvit také o experimentu, když jsem říkal moderní technologie, experiment. Představte si, co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda nebo telefonní signál. Nový třídílný experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první 3 dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a od zítra její první díl nabízí YouTubeový kanál Czexperiment, tak se přesně jmenuje. Tak si o tom poslechněme.
4: A víš, co si vám?
5: Určitě nějaký drogy.
6: Nějaký chlast.
7: Tohle je parfémovaná mlha.
8: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba 2/3 Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během 5 minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první 3 dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
9: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
10: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na 3 dny.
8: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
11: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe postarat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
8: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
12: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po 2 hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
8: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
12: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
3: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít 3 dny jen z vlastních zásob?
5: 3 dny? Že bych je koloudila o jídlo.
6: To je věc, která tě může zabít.
8: V dalších dílech uvidíme 3 vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Tak jste slyšeli, kdyby nastal blackout, co by si Češi během pár minut zbalili, vzali jako první, co by je napadlo. No já tu otázku můžu položit i panu Tomášovi, dalšímu návštěvníkovi neotevřených dveří v Českém rozhlase. Tomáši, vítejte, dobré
13: odpoledne. Dobrý den.
0: Tak jsme poslouchali o tom, kdyby nastal blackout, protože od zítřka to bude první díl unikátního cyklu, který bude ve vysílání série režiséra Jana Látala, která navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra. Co byste si vzal vy, co byste si zbalil vy jako první, kdyby taková situace nastala?
13: Já? Něco k jídlu? Já nevím. Nějakou muziku dobrou.
0: A dovedete si vůbec představit, že by taková situace mohla nastat?
13: No tak může to nastat, jako neříkejme nikdy. To může klidně, jako už to tady párkrát bylo, ne, že nás vyply ty nějaký...
0: Tak nový třídílný experiment 72 hodin ukáže právě to, jak jsou Češi připraveni na nejenom blackout, ale třeba výpadek vody, kolaps běžných služeb a tak dále. Teď ale k něčemu příjemnějšímu a k tomu, co je teď reálně v 15 hodin 36 minut tady u nás den otevřených dveří. Nejenom Tomáš tady, ale i ostatní posluchači. Tak se alespoň pozdravíme na dálku, nebo pozdravte posluchače, dobré odpoledne.
14: Dobré odpoledne.
0: Krásně nahlas, výborně. Pane Tomáši, odkud jste vy?
13: Hradec.
0: Co vás přimělo přijít sem k nám do Českého rozhlasu?
13: Tak já už jsem tady byl v loni a jako jsem tady byl dopoledne a teď zase jsou tady jiní redaktoři, jiní lidi od vás, takže zase chtěl jsem to zopakovat a líbilo se mi tady.
0: Zase to třeba poznat případně jinak. Poznal jste to nějak jinak? Něco
13: určitě,
0: nového?
13: Určitě, dozvěděl jsem se jiný věci. Před tím rokem tady byli od vás jiní redaktoři, jiní lidi.
0: Co jste se dozvěděl letos, nás zajímá? Dnes?
13: Dnes? V loni jsem nebyl asi s tím panem hudebním redaktorem, jsem tam nebyl.
0: Ano, takže jste byl v hudební redakci u Tomáše Kačnera.
13: Možná v té zasedačce taky jsem to neměl, nesetkal jsem se s těma lidma, takže asi tam. A jako se tady velmi příjemně, tady pohoda se mě zdá, příjemně tady.
0: To je dobře, že se tady cítíte.
13: Tady pohodoví lidi, jak i jako poslouchám doma. Vás to rádio vlastně, jak říkáte, při práci, při vaření, při úklidu, taky to mám tak.
0: Posloucháte.
13: Mm-hmm, určitě.
0: Čím je pro vás Český rozhlas?
13: Dozvím se tam ty věci opravdu seriózně. Hudba, kvalitní pořady, mám vybraný nějaký ty spíš humor, hudba, informace z toho kraje, jak vysíláte teď od těch 17 hodin vlastně.
0: Den v kraji,
13: den v kraji, takže tam se dozvím něco vlastně z okolí Hradce, z kraje, ze svého okolí, zajímavé věci, takže mě něco inspiruje, akce vlastně nějaký, najdu si to pak a třeba se jich zúčastním.
0: To rádi slyšíme, protože my jsme právě na přání posluchačů, protože byl velký výzkum tisíců posluchačů, co by rádi chtěli zpravodajství publicistiku posílit, takže proto i ten den v kraji, který zmiňujete, mezi 17-18 hodinou. Je to takový stručný, jasný souhrn toho nejdůležitějšího, co se v kraji stalo. Vy jste říkal, při čem nás posloucháte vy, ale abychom měli my moderátoři představu, jaká je vaše práce, ke komu promlouváme, co děláte při poslechu Českého rozhlasu Hradec Králové.
13: Jako co dělám v práci, jako svou práci, no. Já dělám v obchodě.
0: V obchodě.
13: No.
0: Takže v obchodě někde hraje Český rozhlas Hradec Králové, tam nás
13: posloucháte. Ne, v obchodě neposlouchám, tam máme svůj rozhlas, tam máme
0: jasně, takže
13: svoje
0: kde
13: rádio
0: nás
13: jako interní, ale poslouchám doma vlastně. Přijdu ráno, když stávám, tak si vás pustím. Já mám naladěný vlastně jenom Český rozhlas, občas mě někde přepnu, ale jako když mě třeba muzika nevyhovuje k mému věku, tak přeladím, ale jinak Český rozhlas mám naladěný prakticky pořád.
0: Tomáši, co byste teď řekl olympikům, kdybychom se dali? No dáme, jsou připraveni, vybrala je hudební redakce. Olympik písnička hrál, tak hrát budou olympici teď a vy si užijte dál den otevřených dveří v Českém rozhlase Hradec Králové, co vám tady líbí. Hezké odpoledne vám všem, dobrý den.
13: Děkuji, nashledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, den otevřených dveří pokračuje. Vidím, že ve zpravodajské směně Českého rozhlasu Hradec Králové je další skupinka návštěvníků. Ivana Fremutová, editorka dnešního dne, vysílání s datem 16. května jim vše povídá. Zprávař Tomáš Mysliveček chystá zprávy na 16. hodinu, ale na to je ještě čas 15 hodin 43 minut. Na co čas není v tuto chvíli, to jsou hradecké minuty, tedy nejvyšší čas, abychom si je dopřáli, pustili další díl, oblíbený seriál k dějinám města Hradce Králové. Ten pro vás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny už odvysílané díly s fotografiemi najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Soboty má rezervované v tomto čase Jana Vojtíšková z Univerzity Hradec Králové. Dnes se s paní Janou společně vrátíme do poloviny 17. století. Poslechněte si.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, v dnešních hradeckých minutách věnujeme pozornost hradeckým Židům. Přestože se spekuluje, že už ve středověku mohli být Židé usazeni na Kavčím plácku, poblíž Malého náměstí, nemáme o tom dochovanou žádnou zprávu. Zdá se, že z důvodu nevelké rozlohy hradeckého návrší si hradečtí měšťané pečlivě hlídali, aby se komunita ve městě neusadila a nezmenšila tak počet měšťanských parcel. Situace se změnila až během 30leté války, kdy došlo k velkému úbytku obyvatelstva a zániku řady domů. Právě tehdy se ve městě usadili první Židé. Na základě dotazu místodržitelství tehdejšího nejvýznamnějšího zemského úřadu kontaktoval Hradecké v roce 1650 podkomoří, aby nashromáždili informace, kolik bylo k roku 1646 ve městě Židů a kolik je aktuálně Židů starších 20 let, 10 let a mladších. Konkrétní údaje přináší celozemský soupis podaných podle víry z roku 1651. Z něhož vyplývá, že v Hradci žilo 37 Židů obývajících 3 domy. Postrabína držel jistý David Tachovský. Výsledkem této soupisové akce byl bohužel příkaz k vypovězení židovského obyvatelstva z města, k čemuž došlo v prosinci 1652. Židé tedy z Hradce opět mizí, a to nadlouho. Obecně jsou pak Židé vzpomínáni například v reskriptu podkomořího Vratislava, který v souvislosti s šířící se morovou nákazou Hradecké v roce 1680 varoval, aby nepovolili příchozím Židům vstup do města ani do hradeckých vesnic a přerušili s nimi obchodní aktivity. Zvláště pak obchod s oděvem, v němž se mohly držet blechy šířící nákazu. Už jsme v jednom z dřívějších dílů vzpomínali, že se hradeckým podařilo město i jeho vesnice před tímto morem, který náleží v dějinách k nejhorším, díky řadě opatření uchránit.
1: Hradecké minuty.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Hradec Králové dál s vámi, když za 5 minut už skončí den otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové a mnozí si to s námi dnes užili. Vy třeba zprostředkovaně přes kamery, přes hradec.rozhlas.cz online. Po 16. hodině se těšte na Hvězdné návraty, pořad, který patří slavným komikům, autorům českého humoru. Dnes vám připomeneme muzikanta, moderátora a tak trochu i komika Jaroslava Uhlíře. Dozvíte se, kde začínal, kdo hodil Jaroslavu Uhlířovi pomyslné lano a jak vznikly jeho slavné písničky. Uslyšíte jeho veselé vzpomínky, scénky z rozhlasového i televizního archivu a písničky Jaroslava Uhlíře nebudou chybět. Po 16. hodině v našem vysílání. Poslouchejte dál. Český rozhlas Hradec Králové. Hezké odpoledne.

Přinesené to O'Connor v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak to je s kabinovou lanovkou na Černou horu? I to vám povíme ve zpravodajské relaci Českého rozhlasu Hradec Králové v 16 hodin. Je připravená a stejně taky Tomáš Mysliveček. Karel Sladký přeje dobré odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kabinová lanovka na Černou horu opět jezdí každý den. Krajští hasiči pořádají zítra den otevřených dveří. Pro firmy jsou často jako brigádníci vhodnější seniori než studenti. A v noci bude oblačno až zataženo, postupně až oblačno. Pěkné odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Turisti mohou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz ale postupně přechází většina turistických služeb v Krkonoších, upozorňuje mluvčí střediska Černá hora Pec Zina Plchová.
3: Na víkend se ve ski resortu Černá hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park na vrcholu Černé hory.
2: Profesionální krajiští hasiči pořádají zítra den otevřených dveří. Otevřené budou všechny stanice a například ve Velkém Poříčí spojí program s oslavami 55. výročí od založení, říká mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
4: K vidění bude nejen technika, ale také speciální polygon pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou. Nabitý den ukázkami na vás čeká také v Hradci Králové na stanici v Kuklenách nebo v Jaroměři, Rychnově nad Kněžnou i Trutnově. Na všech ostatních stanicích bude k vidění zásahová technika. Leckde se k nám připojí i místní dobrovolní hasiči.
2: Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají zejména práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavbách. Českému rozhlasu to řekla Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
5: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní, to znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
2: Problémy s bydlením se podle armády spásy často dědí z generace na generaci. Organizace upozorňuje, že lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich mnohdy vracejí i jako dospělí. Loni armáda spásy pomohla více než 1700 dětí, které dnes tvoří 55% klientů jejich azylových zařízení. Diváci společně s porotou dnes večer ve Vídni rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Do finále postoupili ze dvou semifinálových kol také zástupci Austrálie, Norska, Ukrajiny, Polska nebo Izraele. Kvůli jeho účasti pěveckou soutěž 5 zemí bojkotuje.
1: Počasí.
2: Čeká nás oblačná až zatažená, postupně až polojasná noc, teploty klesnou ke 3 stupňům, na horách k 1. Zítra také oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti od západu na polojasno až jasno. Teploty do 17 stupňů, na horách do 9 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 74. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu havarovalo osobní auto do svodidel. Na místě je policie. Počítejte tam se zdržením, úsek je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor, dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
7: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
6: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
7: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
6: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
7: Aha, rozumím.
6: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
7: oč se vlastně jedná?
6: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
7: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
6: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
7: Co jsme si, to jsme si.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: prosím, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to pán!

0: O tom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda

0: je prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
1: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
2: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
1: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že jo? To byl dům,
2: kde nějak prostě tam... My jsme zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
1: Co?
2: Se skupinou Providence.
1: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím. Tak nikdy no, ne... Vy jste jenom zkoušeli.
2: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší... Zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
1: Ano, ano.
2: A já se taky pamatuju, že
1: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
2: Na kukačku a já jsem si říkal...
1: A líbil jsem se.
2: Karel, no, líbil, ne? Karel je o 3 měsíce starší než já.
1: Ano.
2: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
1: Jo?
2: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk, který od těch faraonů,
1: no,
2: že
1: no, já to... měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
2: Tak takhle jsme se seznámili, no.
1: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
2: No tak jak to bylo jinak?
1: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
2: Ano.
1: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
2: Herda, Harris.
1: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
2: Ne, ten se
1: jak to,
2: potom,
1: že ne?
2: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
1: Nevynořil se,
2: já... jsme hráli, se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
1: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
2: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
1: Ano.
2: V Albatrosu to bylo.
1: Ano.
2: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Filipovská.
1: Tam byla.
2: No. A Svěrák.
1: Můžeš trošku na štort můžeš
2: no,
1: takhle.
2: A režíroval to Láďa Smoljak.
1: Ano, ano.
2: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla 10minutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
1: No.
2: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvoji písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova vím,
1: jak si to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to se lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku a tam jsme... nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No, byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano. Byl vlastně open, by se...
3: Dobrý. Zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity, jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Lehce jako.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládal,
4: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
6: Jak jste říkal, hit Pambíček?
5: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, ono je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Jeden přes hity, ano, to je to.
6: Jsem nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s pozor. Tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha. Tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř. Já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. No nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní. Že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo takovouhle politickou satiru. Ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Hele. No, sem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byla tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti, aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: Dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys si chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: To je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátkej. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si, my se zatím poohlédneme, podáším.
4: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: no, ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě. No, jak
2: no. Tak.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vymyslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
5: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Oh. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, to už dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Objevte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot. S pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Víte, já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No a vy jste byli chytrý, jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Ukradenou lebku svaté Zdislavy nahradí křišťálová monstrance. Velryba Tymi uhynula. Klicperovo divadlo v Hradci Králové večer uvede premiéru inscenace Láska na první pohřeb. A zítra bude oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky. U zpráv vás vítá a pěkný podvečer přeje Tomáš Mysliveček. Ukradenou lebku svaté Zdislavy nahradí dočasně na bočním oltáři v bazilice v Jablonném v Podještědí křišťálová monstrance. Jde o druhý originál skleněného relikviáře s drobnou kůstkou svaté Zdislavy, který pro papeže Františka vyrobili v roce 2021 skláři z Novoborska. První originál převzal osobně papež ve Vatikánu, druhá monstrance zůstala v Česku a je příležitostně vystavovaná. Skleněný relikviář zapůjčil do baziliky spolek Sakristal, který se snaží o propojení tradičního sklářského umění se sakrální architekturou, říká jeho zástupce David Sobotka.
7: Jsme do Vatikánu vezli z bezpečnostních důvodů 3 originály. Toto je tedy druhý originál, který byl na náměstí svatého Petra, ale hlavně se stal vlastně ústředním prvkem na bohoslužbě všech českých a moravských biskupů, kterou sloužili papežské bazilice svatého Pavla za hradbami. Takže pro nás emočně i prostě vším je to velká věc.
6: Obec Dobrá voda na Jičínsku získala dotaci na novou fotovoltaickou elektrárnu. S instalací nemusí začít podle dotačních podmínek okamžitě, ráda by ji ale zprovoznila co nejdřív, říká nezávislá starostka Jana Němečková.
8: Máme čistírnu, takže potřebujeme fotovoltaiku s bateriemi. Na tu fotovoltaiku máme 2 roky. Vycházela něco málo přes 4 miliony a dotaci máme kolem 2 milionů.
6: V severním moři uhynul keporkák přezdívaný Tymi. Voda velrybu vyplavila u dánského ostrova Anholt, informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Tymi od konce března několikrát uvízl na mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod severního moře. Odborníci po celou dobu upozorňovali, že šance na přežití keporkáka jsou nízké. Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede večer inscenaci Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb. Půjde o 6. a zároveň poslední premiéru aktuální divadelní sezony. Autorská hra v žánru romantické komedie, jejímž tématem je i cestování v čase, zavede diváky do Hradce Králové na konci 90. let minulého století. Doplňuje mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček.
9: Tomáš Dianiška patří k nejvýraznějším českým komediálním autorům a režisérům. U nás Klicperově divadle už před několika lety režíroval velmi úspěšnou hru Tělo tajné agentky. A my po včerejší veřejné generálce už máme spoustu skvělých diváckých ohlasů. Můžete se těšit na živou kapelu, autorské písně, spoustu humoru.
0: Sport.
6: Fotbalistky Sparty jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší ligy. Na hřišti Slávistek zvítězili 2-0 a kolo před koncem soutěže mají jistotu titulu.
0: Počasí.
6: Čeká nás oblačná až zatažená, postupně až polojasná noc, teploty klesnou ke 3 stupňům, na horách k 1. Zítra bude také oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky, k večeru začne od západu oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 a biozátěž bude na 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Na Trutnovsku je kvůli opravám uzavřena silnice mezi Novými Lesy a Bílou Třemešnou. Omezení na trase potrvá až do 24. května. Objízdná trasa vede přes Lipnici.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Stovky lidí dnes přišli na den otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď je tady takové ticho, takový klid nezvyklý, až protože tady bylo opravdu živo od samého rána, kdy jsme natáčeli. Natáčeli jsme i Silvestra s posluchači, dobře se bavili. Po 16. hodině to utichlo, ale neutichlo vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, to pokračuje v této hodině písničkami od srdce a budeme třeba posílat pozdravy až na Slovensko. Je tady také přání, abychom zahráli Pod vysoké Tatry, tak to velmi rádi uděláme. Český rozhlas Hradec Králové dál s vámi. No a co se dnes dělo, můžete vidět i na hradec.rozhlas.cz. Na Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové je moc pěkné video, takový souhrn dne, podívejte se. Karel Sladký vás od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví v sobotu 16. května. Přemyslavům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Ostatně popřát jim můžete i vy v této hodině. A jestli pošlete písničku jen tak někomu pro hezký víkend, přátelům, známým, to bude na vás. Český rozhlas Hradec Králové a teď také Alice Springs. Hezkou sobotu.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: studio.hradec@rozhlas.cz je náš mail, aktivní 24 hodin. Posílali jste pozdravy už od samého rána. Děkujeme za ně. Pokud chcete někoho také pozdravit v písničkách od srdce, můžete napsat studio.hradec@rozhlas.cz. Může to být ale krátká textová SMS zpráva, kterou k nám do Hradce Králové do Českého rozhlasu pošlete. Důležitý je tvar té SMSky, jak na to. Začnete slovem Hradec, z Hradce Králové písničky vysíláme, tak aby to do Hradce přišlo. Napište Hradec, pak udělejte mezeru a po mezeře už napište krátký vzkaz. Pište bez diakritiky, bez čárek, bez háčků. Zprávu odešlete na číslo 900 1104.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do Vysokého nad Jizerou také budeme zdravit do nemocnice. Iva ze Sezemic napsala: krásný den, Helenko, zdraví tě tvoje spolubydlící z nemocnice ve Vysokém nad Jizerou. Vzpomínáš, že spolu jsme sdíleli pokojík a naše bolístky. Přeji ti brzké uzdravení a krásné dny, myslím na tebe. Ahoj, Iva ze Sezemic. Slečna Petra se k nám dovolala. Krásné sobotní odpoledne.
2: Krásné sobotní odpoledne, pane Sladký, a všem posluchačům.
1: Vám také. Je po dešti. Písnička je připravena, nebude to písnička je po dešti, bude to Iveta Bartošová na vaše přání.
2: Ano.
1: Měla jste pohodovou sobotu, hezký den dnes.
2: Ano.
1: Tak to je dobře. Koho byste ráda písničkou potěšila, pro koho bude?
2: Mám do studia a pro Inku.
1: Pro Inku. Ta tady dnes také byla při dnu otevřených dveří, dobře si ji pamatuji, protože také sbírala podpisy, fotografie, takže i pro Inku pošleme písničku a vám pro hezký víkend, paní Petro. Mějte se krásně.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce s datem 16. května. Zdravím sportovního fandu pana Jirku. Pane Jirko, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, pane Kaje, já vás zdravím do Hradce Králové. A ano, já bych písničku dneska věnoval hlavně našim hokejistům. Včera na Dánském 4-1, paráda. Dneska v 8:20 hrajeme vlastně proti Slovinsku. No a příští týden v sobotu budeme tady vlastně čas hrát proti našim bratřím proti Slovensku, takže je stále se na co těšit. Takže zkrátka pro nás fandy, kteří jsme se těšili na mistrovství světa v hokeji a i vlastně jakýkoliv sportu, ať fandíme, tak zkrátka určitě věřím tomu, že našim borcům vždycky budeme držet pěstí a také všem posluchačům i vám do Hradeckého rozhlasu.
0: A vybral jste Queeny, pane Jirko, tak si je dáme. Mějte se hezky.
1: Děkuji moc, mějte se krásně a nashledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dál vám přejeme krásnou sobotu a z podhůří od Lidských hor se k nám do Českého rozhlasu dovolal pan Miloslav, kterého zdravím. Pane Mílo, hezké odpoledne.
2: Krásnou sobotu, pane Sladký, já vás moc zdravím.
1: Také.
2: Písničku, na které jsme se domluvili, bych chtěl tentokrát nechat zahrát všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové, kteří jsou v tuto chvíli u rádia, kteří poslouchají nejlepší stanici v českém éteru. Pro radost, pro dobrou náladu, ať se jim daří, ať mají krásnou sobotu. A tahle skladba samozřejmě v neposlední řadě míří také všem příznivcům Michala Hrůzy, kterého já považuji za nejlepšího českého zpěváka a písničkáře. Já sám ho nesmírně obdivuju a hrozně moc mu fandím.
1: Proto jste ho vybral, proto si ho teď dáme. Ano. Když jste všem přál hezkou sobotu, pane Mílo, tak jaká sobota u vás? Jak se dařilo?
2: No, tak dneska ta sobota byla sice trošičku propršená, ale zítra naštěstí už bude bez deště a já se samozřejmě chystám do naší skvostné malšovické arény, abych podpořil hradecké otroky ve šlágru Kola proti Slávii Praha a budeme dělat všichni společně všechno proto, aby jsme tu účast evropských pohárek konečně dotáhli letos.
1: Tak to má být, pan Míla, zítra nebude chybět. Michal Hrůza, vychutnejte si ho, přeji vám hezký víkend, pane Mílo, mějte
2: se krásně. Děkuji moc, vám taky,
1: nashledanou.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme s legendárním letos stoletým Hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máničkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Láďa se také dovolal k nám do Českého rozhlasu Hradec Králové, do písniček od srdce. Pane Láďo, zdravím vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vám chci poděkovat za vaše krásné odpoledne, nebo poobědě, já jsem tam byl.
0: Díky.
1: A touto písničku chci poslat, protože jsem přes chvíli s ním mluvil, paní Evě Vohralíkový. A chci jí zkázat, že jsem mluvil s děvčatama, ona bude vědět a že jí pozdravuju. A takže jí mám pozdraví. Ahoj, holkino. Mějte se všichni hezky a moc krát vám děkuji.
0: Rádo se stalo. Láďo, vám také pevné zdraví, pohodu. Rádi jsme vás viděli. Jste fajn chlap. Mějte se hezky.
1: Děkuju.
0: Hezký den, nashledanou. Děvčata z Královéhradeckého senior klubu tady byly a Evičce posílají moc pozdravů. A teď jí pošleme i písničku, aby věděla, že na ní všichni myslí, nejenom pan Láďa. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: mikrofonu je pan Marek, kterého jsem dnes také zahlédl při dnu otevřených dveří tady v Českém rozhlase Hradec Králové. Byl tady se svojí milovanou Janičkou, je to tak, Marku? Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Je to tak, pane Sladký, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tak s tím, co byte za písničku, především takové osobnosti, jako jste vy, celému tomu vášmu kolektivu, byli jste dneska opravdu úžasný, jako každý rok. A dál, chtěl bych pozdravit touhletou písničkou hradeckého fotbalisty, ať se jim víc zadaří, ať vyhrajou. A ještě trošku moji kamarády, hlavně Jirku Strutnova, který je solá, s kterým jsem se loni fotil, tak dneska jsem ho tam neuviděl, ale fotku má u pana, no, jak ráno vyšila z Prahy, že jo?
0: Ano. On už vysílá víc zprávy ráno. Tak Radek Půlkrábek, Tomáš Mysliveček.
1: Šmík.
0: Jo, tak to je moderátor, ano. Takže u radního moderátora má fotografii. Dobře.
1: Ještě jednoho človíčka.
0: Ano.
1: Ještě jednoho človíčka, dobrá čiska, pejska, že ve Dvora Králové, kterého jsem tam zahlídnul i s pejskem, ale bohužel se mi neozval, jsem na něho hulákal a neozval se.
0: No, bylo tady hodně živo, Marku, co si budeme říkat.
1: Všichni, kteří tam byli dneska a všichni, bylo to OK, krásné.
0: To nás těší. Děkujeme za ta slova. Moc nás těší, že jste si to společně s námi také užil. Pozdravujte Janu, to je taky moc milá osoba. Mějte se hezky a ta následující písnička bude i pro vás. Mějte se hezky.
1: Taky, děkuji, nashledanou.
0: A napsal Jan, dobrý den, děkuji za váš parádně hodně zážitkový den otevřených dveří. A Jan připomíná, to mě docela pobavilo, že jsme mu přáli písničkou k 18. narozeninám. A hle, 18 dalších let je pryč a pořád jsem vašemu rádiu výjerný, velké díky. Jene, moc si vážíme vašich slov, toho, co jste napsal, a písnička bude i pro vás. Ale ještě někomu zahrajeme. Zahrajeme písničku na Králíku ve Zblově, to je hostinec, který dnes zavírá. Rádi jsme ho navštěvovali nejen pro výborné jídlo, ale i pro příjemné skoro rodinné prostředí a milou kamarádskou obsluhu. Moc děkujeme za všechny, nejen čapí kamarády, zdraví Sojka od Krakonoše. A zvrchlabí je tady pozdrav od pana Petra, který děkuje za krásný den otevřených dveří. Píše, vůbec nelituji, že jsem si udělal zvrchlabí v tom dešti cestu do Hradce, protože u vás bylo tak příjemně, útulno a milo. Děkuji za všechny fotografie, podpisy, moc si toho cením a děkuji za vaše vysílání. My děkujeme za vaše slova a písnička bude i pro vás.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koletova Rtyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Rtyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Rtyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Velice králové písničko Srdce pokračují a teď budeme hrát až na Slovensko. Písničko chceme popřát Evičce Vojtašákové ze Žďaru pod Vysokými Tatrami, rozené Kozákové z Martina, která ve čtvrtek 14. května oslavila polokulaté 45. narozeniny, píše se tady v dopise. Hodně zdraví, rodinné pohody, štěstí v životě i v povolání přejí a za všechno děkují Mária a Miloslav Kozákovi, rodiče, manžel Libor, dcerky, dvojčata Karolínka a Karinka, tchýně Maruška a tchán František Vojtašákovi, švagrová Ljubka s rodinou a ostatní příbuzní a známí sokolí. Zdravíme z Hradce Králové pod Vysoké Tatry a posíláme tam písničku Evičce Vojtašákové, konkrétně do Žďaru pod Vysokými Tatrami.

Každý říká svému milovanému jinak. Pro Méďu je teď tady přání. Dobrý den, srdečně vás zdravím a moc prosím o zahrání písničky Máme jen sebe pro mého muže k narozeninám. Milý Méďo, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně, ať jsi zdravý, plný energie, svěžesti a radosti. A tvůj život, ať je krásný jako kvetoucí sad a jako louka plná kopertina pampelišek. Užívej naplno každého dne. Máme tě rádi a myslíme na tebe. Tvoji milí Leonka, Eliška a Edgárek. Máme jen sebe.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Vás, kteří jste dnes byli na dnu otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové, můžeme odkázat i na audioarchiv. Pokud byste se chtěli slyšet, jak jste povídali tady ve studiu, jak jste improvizovali, jaké to bylo setkání autentické, jsou tam celodenní záznamy hodinu po hodině, takže pokud jste byli ve vysílání po 14., po 15. hodině, najděte si vždy tu danou hodinu a můžete se slyšet. Ještě jeden hudební vzkaz, hudební pozdrav před 18. hodinou rádi vyřídíme, protože právě dnes 16. května slaví narozeniny pan Miroslav Moule ze Sedlice. Všechno nejlepší a hlavně hodně, hodně zdraví přejí a jednou je málo, vzkazují kamarádi ze 4. Petra. Tak ze 4. patra kamarádi. Písnička pro pana Miroslava. Pane Miroslave, slyšel jste přání a vzkaz jednou je málo.

0: doma.
1: A to je ze sobotních písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové všechno. Také si je můžete zpětně přehrát, především o Slovenci.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí? To bude téma noční linky Českého rozhlasu i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové od 23. hodiny. Jarka se vás bude ptát na křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváte s úspěchy, ale i neúspěchy dětí? Ještě předtím Slavíci v krabici, protože je sobota po 20. hodině, seriál mapující skoro 60-letou historii ankety popularity českých a slovenských hudebních interpretů. Martin Hrdinka uvede Slavíky v krabici po 20. hodině. Ale už Šarm s Lídadou Klokočníkovou je nachystán, to je to nejbližší, co nabídneme. Magazín o životním stylu. Těšit se můžete určitě i na šarmantní osobnosti, na ty, které máte rádi. Lada vás pozdraví po 18. hodině z našeho vysílání, z našich frekvencí, tak si ten dnešní magazín i o tom vašem životním stylu nenechte ujít. A do konce května, pokud jste ještě neposlali, pošlete tip nominaci na jubilejní 30. šarmantní osobnost. To nejbližší to budou zprávy. Už za 3,5 minuty vám je Český rozhlas Hradec Králové nabídne. Karel Sladký přeje krásný sobotní večer ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. A děkujeme za tu vaši dnešní společnost. Bylo to díky vám mimořádné, milé dnes tady v Českém rozhlase. I my jsme si to s vámi užili. Díky za to.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Ski areál ve Špindledově Mlýně letos propojí areály svatý Petr a Medvědín. Hradecké fotbalisty čeká čerstvý mistr ligy a zítra bude oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky. Krásný podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
3: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
3: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
5: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
3: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Ski areál Špindlerův mlýn v nové sezóně naplno spustí hlavní část lyžařského propojení areálů svatý Petr a Medvědín. Projekt připravoval řadu let a centrálním uzlem celého propojení je plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady se podle posledních odhadů investora pohybují okolo 1 miliardy korun.
6: Dělníci zahájili výstavbu nové 6-místné vyhřívané sedačkové lanovky s ochranou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Město Lázně Bělohrad na Jičínsku staví parkoviště u opravené barokní sýpky. Ta se v minulých letech proměnila v multifunkční objekt, slouží například pro výstavy nebo komunitní setkávání. Parkovací místa ale dosud chyběla, říká nezávislá starostka Alena Kuželová.
7: Parkoviště bylo původně za 5 milionů a pan místostarosta tam domlouval ještě nějaký dodělávky, takže se to vyšplhalo něco málo přes 6 a do toho jsme zjistili, že vedle hnedka hasičská zbrojnice, která je majetku města, není dobře odizolovaná, takže ještě tam se řešila nějaká lepší lepenka, takže přes těch 6 milionů to nakonec bude. Sport.
1: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové se v předposledním ligovém duelu sezóny utkají s novopečeným mistrem. Slávii vyzvou v neděli na domácím hřišti, kde ji před měsícem dokázali porazit. I když Pražané už oslavili zisk titulu, podle hradeckého trenéra Davida Horejše nepřijedou na východ Čech odehrát utkání jen na půl plynu.
8: My víme, že si to musíme uhrát sami. Nevěřím tomu, že Slávie by tady něco jako vypustila. Oba naopak, to je prostě klub, který prostě musí hrát každý zápas na doraz. To mistr ligy, takže my víme, že nás čeká teď těžký zápas, ale my se o to budeme prostě rvát do poslední chvíle, co půjde. No.
2: Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená, postupně až polojasná, teploty klesnou ke 3 stupňům, na horách k 1. Zítra také oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky, k večeru začne od západu oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V obci Lično na Rychnovsku je do konce června doprava řízena semafory. Důvodem je oprava kanalizace.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Charm.
9: po týdnu vám hezké chvíle plné šarmu přeje Lada Klokočníková. Co nás tentokrát čeká? Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá i na Stardance. Zeptáme se, jak se těší. Kromě toho si připomeneme Evropský den melanomu a povíme, proč je důležité nezapomínat na prevenci. Taky vám představíme novou kolekci elegantních a nadčasových šatů. Chybět nebude další porce rad, jak se chovat ve společnosti a nezapomeneme ani na naše módní trendy. Tak tedy ještě jednou hezké chvíle plné šarmu.

0: Oblíbená show Stardance se po roční pauze opět vrací na televizní obrazovky. Jak už víte, asi vysílat se bude tradičně na podzim. 14. ročník soutěže odstartuje 10. října a vyvrcholí finálovým večerem 12. prosince. Nedávno už také byla odtajněna všechna jména. Jednou z žen, která bude soutěžit o titul královny parketu, je i Petra Nesvačilová. Herečka a režisérka, která kromě této nové role tanečnice také sbírá hlasy v naší anketě Šarmantní osobnost roku. No a tak jsme využili její návštěvy východních Čech a zeptali jsme se nejen na Stardance, ale i na nejbližší plány. Vy jste oslavila 40. Máte malou 3letou Jasmínku, jestli se nepletu, a do toho jste řekla ano, když vás oslovili na Stardance. Bylo to těžké?
1: Stardance, no ono to jako by vzniklo tak, že mě se ptali už jako kdysi, ale to mě se nechtělo. A pak se mě zeptali, když Jasmínce byl rok, což mě bylo 37. Musím říct, že jsem prostě kojila, nebyla jsem úplně ve svém jakoby přirozeném shapeu, a tak jsem úplně ze mě vypadlo ano, s vidinou toho, že se tam vrátím, takže jako je to takový návrat, který uvidíme, jak vyjde nebo jak to půjde, protože sama netuším vůbec, na co jsem přistoupila.
0: Co vás čeká? No, nevíte, co vás čeká ve Stardance, co vás čeká v životě jinak, co se týká herectví, co se týká režisérské práce, co se týká prázdnin, které se blíží.
1: No tak my s Ajou jedeme, máme spolu takový pár dní na Vysočině.
0: Myslíte Andreu Vytlačilovou, vaši kamarádku?
1: Kamarádku Andreu Vytlačilovou, úžasnou výtvarnici, a pak přejdeme pomalinku s takovýma kamarádkama našima ještě do hor, takže prázdninově a samozřejmě s manželem, s rodinou budeme. No a teď točíme právě dokumentární film pro Českou televizi hodinový, který vyjde na podzim, a točím ho právě i s manželem, že on je scénárista, jsem tam za režii a točíme to dohromady, což je skvělý. On je v mnoha ohledech lepší než já. A to mě strašně líbí, on mi teda říká to samý, tak to tady musím jako říct. A tak my se tak jako hrozně rádi vidíme, jakože nejen u té plotny doma, ale i v té práci, kde člověk...
0: Uměla jste si vybrat.
1: Jo, to jsem ráda.
0: Petro, ještě by mě docela zajímalo, vy patříte k dámám, k herečkám, s, řekla bych, nejkrásnějším úsměvem, bezprostředním, milým, lidé vás mají rádi, hlasují pro vás v anketě Šarmantní osobnost roku. Ta bezprostřednost, ta se asi v současné době a upřímnost hodně cení. Čeho si ceníte vy nejvíc u lidí?
1: Tak já moc děkuju za tyhle ty nádherné slova. Já nemám problém vyhrát tady v té soutěži. A asi jako taky té upřímnosti a toho všeho. Nevím, mám ráda normální věci, dalo by se říct, ale mám ráda teda i určitě i zlato k tomu. Na hojnost bych nezapomínala.
0: Na co se těšíte v nejbližší době, kromě tedy těch prázdnin, které prožijete s těmi, které máte ráda?
1: Já se těším, až pojedeme k nám na chloupu, kde mají po cestě výbornou točenou zmrzlinu. Na to se třeba fakt těším celý rok. V pátek se těším, že mám na výstavišti vlastně v Praze, budu se svojí knížku Astrid a Ea, kterou jsem napsala pro děti i pro dospělí, v ilustraci zase Michala Bačáka, tak tam budu mít besedu, tak na to se třeba těším.
0: Takže hodně radosti, krásný pobyt tady ve východních Čechách a zase někdy třeba v Českém rozhlasu. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: tomto měsíci si tradičně připomínáme Evropský den melanomu. Ten má upozornit na nebezpečí rakoviny kůže a také zdůraznit význam prevence. Melanom je totiž poměrně dobře léčitelný, ale podmínkou je, že je objeven včas. Na druhou stranu se totiž umí velice rychle šířit do dalších částí těla. Kolegyně Jana Kudivejsová proto oslovila doktorku farmacie Ivanu Lánovou, se kterou si povídala nejen o preventivních kontrolách, ale také o novinkách, které pomáhají lékařům znamenka rozeznat.
1: Jaké varovné změny na kůži lidé nejčastěji přehlížejí a naopak, co bychom měli kontrolovat, čeho si všímat?
2: Tak pokud se nám v dospělosti z ničeho nic objeví nějaké znamenko, tak je to také varovný příznak. Případně pokud už nějaké znamenko máme a začne měnit nějakým způsobem svůj tvar nebo barvu. Ono, Americká akademie dermatologie má takovou výbornou pomůcku, která

0: diametr, to je velikost průměru. Většinou to znaménko, když už jako je tam to nebezpečí, tak bývá větší než 6 mm. A pak je tam to písmeno E jako evolution, takový ten vývoj, kde se opravdu mění ten tvar nebo velikost nebo barva nebo cokoliv.
1: Co ta místa, kam si nevidíme?
0: Právě proto by měl pacient chodit pravidelně k lékaři. Doporučuje se minimálně jednou za rok navštívit dermatologa, nechat si veškerá znaménka zkontrolovat, takže člověk se tam slékne, lékař ho prohlídne všude. Ideálně chodit jednou za půl roku.
1: Pak jsem slyšela, že existuje u lékařů už takový přístroj, který vás projede celou, i když je to placený přístroj, tak pro koho je to vhodné?
0: Tak určitě jsou to třeba pacienti, kteří mají nějaké problémy už s tou kůží, je tam třeba nějaká větší pigmentace, jsou to takové ty světlé fototypy. Můžou to být i pacienti, kteří se právě hodně chodí na to sluníčko nebo pracují někde v tom otevřeném prostoru, nebo velmi často bývávali spálení, když byli menší nebo mladší. Takže tam určitě doporučuju to vyšetření.
1: Je to třeba i pro lidi, kdo měl toto onemocnění v rodině, důležité sledovat?
0: Ano. I ta genetika může právě hrát svoji roli a je tam právě větší taková ta predispozice k tomu onemocnění. A nebo jsou také lidé, kteří chodí do solárií, ani to není zdravé.
1: A jak velkou roli v tom hraje slunce a opalování a jak velkou roli mají ještě další vlivy, když to porovnáme?
0: Tak to opalování, ten pobyt na sluníčku hraje opravdu velkou roli, protože pokud ta kůže nechráněná, velmi rychle se spálí a vlastně každé to spálení se nám načítá a v pozdějším věku může právě dojít k tomu, že se nám tam objeví ten melanom.
1: I návštěva solárka sem patří, jak už jste zmínila, do těch rizikových faktorů.
0: Ano, je to přesně tak. I ta návštěva solárie je velmi nebezpečná. My nemůžeme vlastně říct o žádném opalování, že je zdravé. Vždycky je tam nějaké nebezpečí.
1: Ale co vitamin D?
0: Vitamin D je velmi důležitý a spíš z toho důvodu, že my, když na to sluníčko nechodíme, tak se nám v těle přirozeně netvoří. Ale myslím si, že dodávat ten vitamin D je velmi důležité ne kvůli opalování, ale celkově kvůli naší imunitě, kvůli našemu zdravotnímu stavu.
1: Co říkáte na přípravu na opalování, takové to užívání vitamínu B nebo beta-karotenu a podobně?
0: Vlastně beta-karoten je takové to barvivo, které je třeba v mrkvičce, takže potom je takové oranžovo-žluté. Ono vlastně jakoby prodlužuje, nebo říká se to, že prodlužuje nám tu barvu, to zhnědnutí, ale rozhodně nás nechrání právě před tím nebezpečným ultrafialovým zářením.
2: Tolik rady doktorky farmacie Ivany Lánové, které nám dala u příležitosti Evropského dne melanomu. Za týden pak poradíme, jak nejlépe a podle čeho vybrat správný opalovací přípravek a čeho bychom si měli na krémech a nejen těch opalovacích všímat, tak si to nenechte ujít.

0: Máte-li rádi módu a módní návrháře, mám tu pro vás hned dvě pozvánky na příští týden. První je na 21. května v 19 hodin do Lázní Bělohradu, konkrétně do Bělohradské sýpky, kde bude mít po dvou letech autorskou módní přehlídku návrhářka Jiřina Tauchmanová. No a ta druhá pozvánka, ta je na sobotu 23. května do České Třebové. Právě tam jsem se tento týden před přehlídkou vypravila, abych pro vás natočila, na co se můžete těšit.
1: S šarmem do společnosti.
0: S šarmem jsme se vypravili do společnosti. Dnes je to salon Machač v České Třebové, protože dámy, je tady Tereska, Anička a paní Pavla Machačová. Pro vás teď velmi náročné dny, protože máte před módní přehlídkou, která bude v České Třebové. Tak jsou bezesné noci, paní Pavlo.
2: Už se nám to blíží do cíle, takže už víme, že to stihneme, že se modely podařily, a takže už si myslím, že nervy trošku to spadly.
0: Dobře, představte nám celou tu kolekci, která už tady je připravena, jen aby ji modelky vynesly.
3: Tak my tím, že se hodně zaměřujeme na takovou jakoby klasickou konfekci, která si ta zákaznice nebo ta naše klientka může vzít běžně do práce nebo na běžný nošení. Takže určitě jsme do té kolekce zařadili právě ty běžný modely, který teďka na to období to tak nějak vyžaduje, aby to byly vlastně příjemný materiály, které prostě budou příjemný i do toho teplejšího počasí. Takže je tam spoustu modelů, jak to jsou šaty, kalhoty, které právě budou do tohohle počasí a na to daný období. Samozřejmě se to dá taky kombinovat i potom s předcházejícíma kolekcema, takže to jsme se snažili.
0: Má nějaké moto ta vaše letošní kolekce, kterou budete prezentovat?
2: My se jdeme takové po té své linii, ale třeba sadili jsme na zelenou barvu, na kaky zelenou. Použili jsme vlastně materiál tencel, který je přírodní materiál, udělali jsme krásně splývavý, hodně se to pohybuje, je to míň mačkavý třeba než viskóza, takže určitě to patří i do kanceláří. A trošku jsme to doplnili saténem, z kterého zastřeba nám krásně vycházely zavinovací halenky s nabranou sukinkou. A jelikož ten satén je zase těžší materiál, takže krásně můžeme si dovolit nabírání v pase sukínek, vyšší pasy a krásně to lichotí. A dá se to, jak říkala Anička, použít i do práce, i na společenské události. Zase se to může kombinovat, může se to zjít jako celý kostým, anebo s halenkou, protože ta kolekce, jak je tady vidět, tak se barevně krásně provází, takže určitě k té zelené zase krásně nám se dá použít proužek zelený. Je to zase vzdušnější, lehce průsvitnější materiál, takže zase třeba, když jsou z toho šaty, dá se klidně podvalet s kalhotama, anebo spodní tělové prádlo.
0: Mě třeba zaujaly tyhle ty nádherné šaty.
2: K tomu právě to je ta jedna půlka, je použitá ta kaky zelená s tou proužkou zelenou. A potom jsme zase vsadili na brokát, taková ta modrá, levandulově modrá se zelenou, je tam víc těch barviček, ten brokát je vzorovaný, že brokáty jsou vzorovaný, a nebo třeba krásný sáčko, které má velké vyspávky, které jsou teďka trendy, ale já si myslím, že ty vyspávky dělají krásnou postavu. A určitě potom jsme použili zase k tomu jednobarevný materiál, to je ta naše oblíbená kostýmovka, je to teda 100% polyestery, takže tam je třeba ta jednobarevnost, toho jsme určitě udělali i kalhoty s vysokým pasem, takové tam barelový střih, což je teďka
4: to
2: hodně módní,
4: který
2: si myslím, že hodně sluší zákaznicím. Je to taková vzdušnost, je to taková vlastně, i když jsou to kalhoty, tak to pořád působí elegantně. A určitě letošní novinka, kterou jsme použili poprvé, je hedvábí. Je to teda směs viskóza hedvábí, ale myslím, že z toho vyšly krásný šaty.
0: Ono přece jen možná taková ta rada, že nám chce to občas odvahu, chce to možná zamyslet se nad tím, nebýt šedivá, být vidět a občas přizpůsobit samozřejmě ty šaty své postavy, ale nebát se.
2: Určitě, já si myslím, že to je o té odvaze, ale nesmí to předbíhat tu zákaznici, pořád to s ní musí korespondovat.
0: Možná pojďme tedy pozvat na módní přehlídku, která bude 23. května a kde všechny tyhle modely, které jste nám tady teď představila, ne všechny, ale ty, které jste představila, budou také vidět na vaší módní přehlídce.
2: Takže naše módní přehlídka bude 23. května v 10.30 tady v těch prostorách České Třebové oděvy Machačovy.
0: Srdečně zveme všechny milovníky módy, přijďte se podívat, protože si myslím, určitě to bude stát za to. Paní
5: Pavlo, Aničko, děkujeme a ať vám ta módní přehlídka dopadne podle vašich představ. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Jsou tu další jarní módní trendy a s nimi i módní návrhářka Jitka Šedová. Vítej, Jitko, v Šarmu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme minule slíbili, že se dnes budeme věnovat výrazným vzorům, protože výrazné vzory, to je jeden z trendů letošního roku.
1: Přesně tak, vzory vždycky nám jdou v nějakém trendu, ale letos jsou to různé typy vzorů, různé typy printů.
0: Prostě takže kostky, designu. Puntíky, květy, proužky.
1: A hlavně ty zvířecí vzory, a to nemyslím jenom třeba, že je leopardí nebo tygří, ale je tam i zebra, je tam hadina, je tam takzvaně takový ten nepravidelný puntík, oni tomu říkají bambi, takže je to opravdu všeho chuť a myslím si, že není důvod vynechávat ty vzory.
0: Minule už jsi se zmínila o kostce, ale je důležité, jak ji kombinovat. Pokud tady budu mít kostkovanou sukni nebo kalhoty nebo halenku, tak potom už k tomu chce vzít něco jednoduchého, jednobarevného, takového, aby toho nebylo moc.
1: Záleží samozřejmě na zákaznici, na nositelce, ale ty trendy jsou tak, že to mixují ty vzory všechny dohromady. Kytky s kytkama, puntí puntík velký, puntík menší, různě barevný. I ty zvířecí vzory, že pokud je to na krásný materiálu a je to nějakým způsobem zajímavé, že to nemusí být i jenom v tom klasickém vzoru barvy, že třeba to může být kolorovaný do modrá, do zelená, zelená s růžovou, tak i to umějí prostě designéři naformovat jakoby do toho jednoho oděvu v různých barevnostech, v různých velikostech těch vzorů a vypadá to zajímavě, ale musí mít daná dáma k tomu cit, musí to umět takzvaně vyníst, protože tam je ta lehká hranice toho, aby to vypadalo lacině a nevkusně a toho, kdy to vypadá luxusně a velice zajímavě.
0: Mm-hmm. Znamená to, že musí být kvalitní látka, kvalitní přesně materiál. Jaké ty materiály jsou nejlepší právě na ty kostkované, pruhované, květované vzory?
1: Ty dezény se výborně nosí na přírodních materiálech, takže opomenu teďka, že ta kostku máme třeba spojenou start tanem a svlnou, ale že může být i na hedvábí, může být tištěná, může být samozřejmě i tkaná a vypadá to krásně, lehce, je to vzdušné a vypadá to zajímavě. Ale zároveň vlastně třeba si něco umíme představit jak na úpletech, tak si to umíme představit i třeba na bavlně, i na tom hedvábí, na šifónech, prostě na takovýchhle krásných, jemných materiálech.
0: Když jsi se zmínila o tom, že jsou ve hře také puntíky, nejsou tu takové ty babičkovské puntíky, ale je to tedy ten srneček nebo možná trošku k těm zvířecím motivům? Nebo jak
1: je
0: si
1: to i ten zvířecí, vlastně ten nepravidelný puntík s neostrou hranou, ale zároveň je tam přesně ten babičkovský, klasický puntík.
0: Takže retro.
1: Takový ten retro, ale ono vlastně v tom, kdy to dáme na halenku s bohatými rukávy, s vázačkou, kdy to trošku vypadá tak jakoby luxusně, nebo na nějaký rozevlátý šaty, v bohostylu, kdy to ještě zkombinuje třeba s krajkou, tak je to ten pravý puntík, který nedělá ten šatník jakoby starý, jakoby dobovej, ale kdy to vlastně poznáš do té vlastně ženskosti, do té elegance.
0: Takže jsou to hodně ty hedvábné, rozevláté materiály, které jsou v současné době velice módní. Jsou i praktické?
1: Já si myslím, že jsou praktické. Ten materiál je vzdušný, nepotíme se v tom a zároveň zkrátka vypadáme vždycky tak jakoby lehce upraveně. Nejsme takový unavený z toho. A tím, že se nepotíme, nosíme si takzvaně vlastní stín sebou a vypadá to vždycky žensky.
0: Dobře, kdyby si nám tedy měla dát jednu dobrou radu, co si zaručeně pořídit teď na prahu léta, které už se nám začíná ozývat, něco takového hezkého, barevného, vzorovaného, co by v tom šatníku nemělo podle tebe chybět?
1: Já si myslím, že by tam právě neměla chybět ta halenka s tou vázačkou. Tam je ten ženský prvek, který dobře zkombinujeme se sukní úzkou, se sukní rozevlátou, i s džínama, nebo se šortkama, s krátkýma kalhotama. Zkrátka to je takový to, kdy vlastně si můžeme dovolit, že ta halenka za náma vlaje, anebo vlastně, že za náma vlaje aspoň ta mašle.
0: Děkujeme za rady v módních trendech a těšíme se na ty další. Jitka Šedová byla naším dalším hostem. Měj se hezky a děkujeme.
1: Děkuju taky a všem přeju krásný den. Nashledanou.

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A pokračuje náš seriál o zdvořilosti starších vůči mladším. Já tady vítám Daniela Šmída opět po týdnu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Experta na etiketu. No dnes tedy to nebude fyzický vzhled, ale podávání ruky. Pojďme si tedy zopakovat, jak to vlastně je a kde třeba děláme chybu, pokud se podíváme na ty starší vůči mladším.
2: Můžeme říci, že přirozená úcta ke starším lidem v etiketě se projevuje mimo jiné také tím, že starší člověk podává ruku těm mladším jako první. To znamená, je na starším, aby tomu mladšímu podal ruku jako první. Kam bych ale tohle dnešní téma rozvinul rád, je, že někoho z těch pozdravů vynecháme. Že třeba přijdeme do společnosti na narozeniny, kde jsou mladší osoby v teenage věku, jsou to třeba děti našich známých a jsou tam ti naši známí. No a my jako starší osoby přijdeme za těmi známými, potřeseme si rukou, no ale ty děti z toho vynecháme. Nebo jsou to mladší dospělí. Není jim třeba ještě ani 18, nebo jim těsně 18. Jako kdybychom se báli, jestli to ty děti vůbec dokáží, jestli vůbec stojí nám za to, jestli vůbec třeseme rukou mladším lidem. Tak řekněme si tady, ano, pokud jsme ve společnosti a potřeseme jednomu, tak v té malé společnosti musíme podat ruku všem.
1: Nezapomínat vůbec na nikoho.
2: Výjimka je, pokud by to mělo být veliké shromáždění, no tak pochopitelně tam bychom tím podáváním rukou strávili mládí, jak se říká, a to bychom neměli.
1: Když někdo z mladších jde a podá ruku nám, nevadí to?
2: Je to, řekněme, prohřešek proti etiketě, proti tomu tradičnímu způsobu vnímání, ale berme to s pochopením. Ten člověk to neví, má dobrý záměr, třeba ví, že bychom si měli podávat ruce, takhle mu to bylo vysvětleno, zapomněl na tu poučku v uvozovkách, že jako mladší by měl vyčkat, anebo se může stát, že vy jste jednoduše na to zapomněli, anebo příliš dlouho váhali. A potom je tedy na tom mladším, aby to napravil.
1: O podání ruky byl dnešní díl seriálu s Danielem Šmídem. My děkujeme a budeme si pamatovat, že když přijdeme do společnosti, neměli bychom na nikoho, pokud si budeme podávat ruce s rodinou, zapomínat.
2: Přesně tak. A vlastně to naučit i ty malé děti. Být trpělivý, to dítě to třeba neumí, ale být trpělivý a podat.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden nashledanou.
2: Těším se moc. Nashledanou.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes je tu pro jednoho z vás odměna za to, že jste napsali tip na šarmantní osobnost za rok 2025. Tentokrát je to radiokarta Díky za každé nové ráno. Tak komu ji pošleme? Dobrý den, jsem ráda, že titul šarmantní osobnost v posledním ročníku získala paní Jitka Molavcová. Moc jí to přeju, zaslouží si to. Do dalšího výběru bych byla ráda, aby se probojoval pan Petr Štěpánek. Proto ho navrhuji. Tak to nám napsala paní Věra Poláková z Hradce Králové. My paní Věro mnohokrát děkujeme za další tip a posíláme cenu. No a ta další, ta tu pro vás opět bude čekat týden, bude to knížka fejetonu Nedělní káva Vladimíra Burianka. No a já připomínám, že už jen do konce měsíce můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti. Potom hlasy sečteme a začátkem června už budeme mít tu naši desítku nejšarmantnějších. Tak pokud ještě máte nápad, kdo by to mohl být a ještě jste nenapsali, je nejvyšší čas.

než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm kromě jiného zavoláme herečce Simoně Stašové, která vyhrála naši anketu v roce 2016. V kosmetickém rádci pak povíme, jak správně vybrat opalovací krém a čeho si všímat při koupi denního a nočního krému, a taky máme připravenou další porci receptu pro vaše zdraví. Tak tedy nezapomeňte, že Šarm je tu opět za týden v tomto čase. A teď už snad jen přání, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. To tedy přeje a loučí se Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Řidiči v Hradci Králové ignorují zákaz vjezdu na třídu Československé armády. V Trutnově začala stavba nové obchodní zóny. Studia Českého rozhlasu se dnes otevřela posluchačům a zítra bude maximálně 14 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Královéhradecká městská policie eviduje za uplynulý týden víc než 100 řidičů, kteří porušili zákaz vjezdu na opravovanou třídu Československé armády. Stavební práce za 14,5 milionu korun začaly před 2 týdny a výrazně omezují dopravu v centru krajského města. Zhruba 350 metrů dlouhým úsekem mezi křižovatkami s Pelclovou a Divišovou ulicí můžou projíždět pouze vozy městské hromadné dopravy a složky integrovaného záchranného systému. Všichni ostatní, včetně cyklistů, musí až do 9. srpna využívat objízdnou trasu ulicemi Buzlucká, Šimkova a Divišova. V Trutnově vzniká nová obchodní zóna. Areál se 14 obchody zabere na jihozápadním předměstí u Volanovské ulice plochu přes 5000 metrů čtverečních. Stavba by měla být dokončená příští rok v květnu.
2: Parkoviště bude mít kapacitu 122 stání, z toho 8 míst bude vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a 2 místa pro rodiče s dětmi. V areálu budou i nabíjecí stanice pro elektromobily. Projekt zároveň počítá s napojením na pěší a cyklistickou infrastrukturu. Na místě vznikne nový přechod z ulice Volanovská, který zlepší dostupnost území. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: 3000 posluchačů navštívili během dne otevřených dveří budovu Českého rozhlasu v Praze. Vidět mohli natáčení rozhlasové hry nebo být přímo u živého vysílání.
3: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
4: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání v tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
5: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
4: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
6: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
4: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České hokejisty čeká ve 2020 na světovém šampionátu druhý zápas. Po výhře nad Dánskem se utkají se Slovinskem. Češi nebyli na úvod mistrovství produktivní v přesilovkách. Podle útočníka Davida Tomáška si tým musí zvyknout i na to, že letos na turnaji nejsou Martin Nečas a David Pastrňák.
7: Nemáme Nečeho, nemáme Pastu, který prostě tady v tomhle tom jsou nejlepší na světě, takže ale máme tam dobrý hráče a nepasují se vůbec do té jejich role. Prostě to všichni víme, ale prostě pokusíme se to sehrát trošku líp a možná jednodušejc.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti od západu na polojasno až jasno. Teplotní maxima do 17 stupňů, na horách do 9 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Policie zasahuje u nehody 2 osobních aut v Náchodě na kruhovém objezdu se Sochou zámku na silnicích 33 a 14. Místo je průjezdné Kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Rady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat.
1: My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
2: Dobrý den.
1: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
2: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále dotýkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
1: Takže opticky zvětšuje i velikost.
2: Opticky zvětšuje velikost parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archivy říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné stráně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervoznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: Opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístily jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik části těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomoru. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věděli.

0: kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit?
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. Totéž vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně je, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci Třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání? Ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být shrnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty židovské architektury zachovali, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Vor.

0: Homs, Wroclaw a další.
1: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
0: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé, a tím měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jelavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka, a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
1: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
0: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady, a těch věcí tady velice mnoho.

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typická?
2: Jsme na podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou, s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holašovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holašovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holašovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda. Na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měly tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: A dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie a můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Když vaše seznámení na výstavě obrazu zarámuje ohňostroj barev, který nepochybně představuje vzpomínku na středoasijskou krajinu, napadne vás, že autorka musela o malbě snít ještě jako dítě.
2: Já jsem chtěla malovat. I tatínek mě vedl k té dráze, on je architekt, ale zároveň taky zdatný malíř. Nicméně moje maminka snila o tom, že je daleko ušlechtilejší pomáhat lidem. Když se rozhodovala, kam půjdu studovat, vyhrála ta medicína.
1: S odstupem času se dozvíte, že za tajemným orientem, jak se jmenovala výstava obrazu Džamíly Stehlíkové, mohou být i rodinné názorové rozdíly. Matčin proud reprezentoval sovětský establishment v Kazachstánu. Tatínka Rudá armáda připravila o příbuzné a byl celý život antikomunista. A protože se rodiče rozvedli, mladá Džamíla, tehdy Orda Bájeva, vyrůstala ve střídavé péči. Půl roku v Moskvě, půl roku v Kazachstánu. Jak se z těch dálek dostala do Prahy, je téma našeho dnešního rozhovoru. Příjemný poslech přeje Goránka Oljača.
2: Mi často vyčítají, jak to, že jsi studovala v Moskvě. Tam, když člověk chtěl za sovětského svazu dobrý vzdělání, no tak do Oxfordu ho nepustili. Tak zbývala Moskva, první lékařská fakulta, kterou jsem absolvovala, a Korsaková klinika psychiatrická byly na špičkové světové úrovni.
1: A právě tam se před čerstvou absolventkou medicíny otevírala zářná kariéra vědecké pracovnice.
2: Několik let jsem spolupracovala s tou katedrou. Zároveň jsem začala studovat i psychologii a tím tématem bylo nelékový způsoby léčby. Při té katedře existovala laboratoř, která, jak jsem později dozvěděla, byla pod patronátem KGB. A ta laboratoř se specializovala na to, jak prodloužit život. Pochopitelně šlo o zájem kremlských starců. Brežněv, Andropov, Černěnko, co umírali jeden po druhém. Vedoucí katedry Michail Žarikov nechal mě na katedře a psala jsem kandidátskou práci, měla jsem být kandidát věd, léčila a zároveň učila jsem studenty.
1: Zářný start kariéry přerušilo udání, že rozšiřuje samizdat. Nebylo pravdivé, ale...
2: Přišli chlapci, přišli dva mladé muže na oddělení, tak mě vyvedli odtud. Bylo jasný, že už ty lidi nejsou z milice, ale z KGB. V mé pracovně, což byla společný inspekční pokoj lékařů, nějak nalezli pytlíček s nějakými drogami údajně. Povezli mi do se nechvalně známého zařízení Institutu soudní psychiatrie srbského po oddělení číslo 4, kde vlastně zkoumali všechny ty disidenty, jestli nejsou duševní chory, když se staví sovětské moci.
1: Tolik o systému té moci. Na intervenci profesora Žárikova pustili mladou doktorku po 3 dnech z vězení. Bylo jí ale jasné, že na tomto území už nic zářného nezažije.
2: Já jsem už vlastně smířila s tím, že nebudu žádný vědec, nebude žádná kandidátská disertace, ani nebudu žádný lékař. Vrátila jsem se domů, už jsme byli spolu, i když jsme ještě nebyli svoji, s mým budoucím manželem, Čechem, a řekla jsem svému nastávajícímu manželovi, chci odjet. Víte, mě potkala taková náhoda, umírající systém vlastně mi zasáhl a změnil moji životní dráhu.
1: To samé by se dalo říci i o manželovi, protože jako výborný psycholog mohl zůstat v Sovětském svazu a získat na tomto poli světové jméno. Poslechl ale přání své ženy a odjeli spolu do Karlových Varů.

0: uchvátili mě Vare od prvního pohledu, to kouzlo toho města, který vypadalo poněkud ošuntělejší než teď. Ty malebný domky nalepeny na sebe a ta horská krajina. A když vidíte tu krásu a ten přepich té radosti zbytí, protože lázničtí hosti si užívali života, tak ve mně znovu se probudila touha malovat a ve Varech jsem začala malovat znovu, tak mám několik obrázků z Vary. No ale netrvala ta radost dlouho, protože pak jsme se přestěhovali po půl roce. Nastoupili jsme v místě, kde nám práci nabídli. A to byl Chomutov. To byl můj domov na dalších 20 let, který doposud miluji a považuji Chomutov hned jako druhý domov po tom aulu Karakemer.
1: Na harmonickém obrázku ale chybí, jaký vztah měly úřady k příchozí z dalekého Kazachstánu.
0: Mateřský vztah. A chtěla to náhoda. Když jsme se přestěhovali do Chomutova, ta devastace mě trhala srdce. Navštívili jsme most a vyprávěli mi o tom, jakým způsobem staré město bylo vyhozené do povětří kvůli těžbě uhlí. Přitom most byl českou enklavou v německém živlu a zrovna ten utrpěl nejvíc. To mě trhala srdce a tak jsem se dala velice rychle dohromady s ekoaktivisty. Byli tam katolici, byli tam Pražáci, byli tam místní, budoucí zelení. Byli tam lidé, kdo vlastně spustili i tu sametovou revoluci, protože na prvních protestech jsme byli v Teplicích, ne v Praze na Národní. Mé kamarádi bránili vlastním tělem domy před zbouráním. Stalo se tak, že lidi jeli nakoupit do mostu a když se vrátili, celá ulice byla zbourána. Poté, co jsme pokračovali v protestech, jsem začala chodit na jednání městského zastupitelstva do Chomutova, aby zastupitelstvo podepsalo petice, aby se nebouralo dál, ale by se chránil Horní Žitín, Černice. A když jsme přišli na jednání už ve svobodě a sedli jsme na schody v budově zastupitelstva, nás prostě odtud odnesli. A když jsem se zeptala, jak to, že nemůžu jako občan se zúčastnit jednání, mě řekli, že za prvé nejste ani občan, což je pravda, měla jsem jenom trvalý pobyt. A za druhé jsem pochopila, že nemůžu ani být zvolena.
1: My a oni. Aby se mohla angažovat v ochraně životního prostředí, musela cizinka Džamila Stechlíková požádat o občanství. Nápad, že napíše dopis prezidentu Havlovi a poprosí o podporu, se ukázal jako skvělý a efektní.
0: Uplynulo asi 2-3 měsíce. Šéf okresního úřadu mi řekl, že bude mi uděleno občanství. Jasně, že jsem musela kandidovat. Dostala jsem do zastupitelstva města Chomutov a celou tu dobu byla jsem ve straně zelených a hájela jsem zájmy životního prostředí, ačkoliv to bylo velice obtížné. Ztratili se tam miliony, tak někdo musel říci, že politici mají v tom prsty, že byly tam nějaké úplatky a že vlastně nemělo by se vůbec stavit se ta dálnice, měla by se protáhnout železnice. A tak na tom zastupitelstvu jsem se musela zvednout a říci, když řeknete poprvé, že všichni se na vás otočí a dívají s hrůzou, to pak jde snadno. Takže to byl takový ten křest bojem v tom chomutovském zastupitelstvu a pak jako už jsem v té politice pokračovala dál. No a hlavním tématem byla ochrana nejenom toho životního prostředí, ale i národnostních menšin. Byla jsem součástí národnostní menšiny, ke který se hrdě hlásím. A tak vlastně jsem se dopracovala časem i do ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.
1: Bylo to od roku 2007 do roku 2009. V zastupitelství jste vydržela dlouho na Chomutově. Co vám přineslo to politické angažmá?
0: Vy, když někdy žijete a vychováváte děti, obě mé děti vyrostly v Chomutově, jsou to Chomutováci. Vytváříte vztah ke každému stromu, když pokáceli starou lípu u Lidlu, protože stínila reklamní poutáč, tak podařilo se nám svolat masivní demonstrace. V tom zastupitelstvu šlo nejenom město zvelibovat, ale chránit kulturní památky. Třeba zachránili jsme německých hřbitov. Vychodíte jako občanům, když se stěžujete, že tam stíne u souseda pergola. Jsou to maličkosti, ale můžete udělat život kvalitnějším. Můžete zabránit, aby nějaký nadnárodní korporace kupovali pozemky, bourali část podkrkonošského zoo a stavili tam další nákupní centra. To, co se povedlo, něco se nepovedlo. Cítíte se tam doma, pak jsem byla dlouho radní. Vytvořila jsem třeba výbor pro národnosti menšiny na tom městě. My jsme se scházeli a dělali jsme večírky, zpívali jsme různé národnostní písně a cítíte, že žijete ne ve městě z paneláku, a že žijete v takové ty rodině. No, na té státní úrovni jsem navázala na práci předchůdců. Ta práce mi pomáhala vytvořit dialog mezi menšinami a vládou. A v dnešní české společnosti je tolika menšin, které nejsou slyšet, takže věřím, že časem se to obnoví.
1: Mám dojem, že se ve srovnání s rokem 92-90 lety ta atmosféra ve veřejnosti změnila. Kdysi migrace byla okrajové téma. A dnes to je politické téma par excellence. Jak vidíte tu změnu? Čím to vlastně je?
0: Žijeme bohužel v období populistické politiky a každý populista Trumpem počínaje a českými populisty končí. Bere otázku migrace jako klíčový téma, protože zneužívá přirozenou xenofobii v tom, bych řekla, psychologickém slova smyslu, jako strašák každý populista. Potřebuje označit nepřítele, aby pak mohl pod svojí vlajkou zhromaždit co nejvíc voličů. Je to téma, opravdu bylo zneužito a tím bylo ublíženo všem, kdo podle mezinárodních zákonů podepsaných Českou republikou hledá v Česku útočiště. O těch se skoro nemluví. Nemluví se o Kurdech, kteří pomáhali ve válce v Iráku, v Sýrii. Nemluví se o lidech, kdo opravdu utíká před pronásledováním z Iránu například. Jedná se o lidé i z Ruska. To je ožihavý téma. Novináři z Ruska, z Běloruska, kteřím hrozí v Rusku vězení, velice kruté mučení, někdy jsou s rozpaky přijímany v Česku, protože je to přece Rus, takže za to může. Dokonce mluví se na způsob Donalda Trumpa o nějakých zločinech. Není prokázáno, že zločinnost u migrantů je vyšší. Opak je pravdou. Tady tento narrativ, tento příběh je jaksi celosvětovým fenoménem, který je zároveň důsledkem šíření fám a dezinformace na sociálních sítích. Takže z tohoto hlediska je těžká doba. Nicméně každé zrnko pravdy musí být vyneseno na povrch a myslím si, že soudružnost a snaha pomáhat v českých lidech stejně převažuje.
1: Uzavírá lékařka, univerzitní pedagoška a bývalá ministrině pro národnostní menšiny a lidská práva Džamila Stechlíková. Nezbývá, než poděkovat za motivující a podnětná slova. Na příští sobotu a pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. V Mostě bude nový parkovací dům pro více než 120 vozidel. A zítřejší počasí na východě republiky déšť, na západě často slunečno, maxima kolem 17 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Informoval o tom dnes podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro oblast Frenštátu pod Rodhaštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Vedení Mostu plánuje výstavbu nového parkovacího domu v ulici Františka Kmocha. Město má na jeho stavbu vyčleněno 70 milionů korun. Teď hledá stavební firmu, která dům příští rok postaví. Hotovo by mělo být v závěru roku 2027, říká mluvčí města Klára Vidrová.
3: Vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím, který nabídne 122 nových parkovacích míst a pomůže výrazně ulevit dlouhodobě přetížené lokalitě. Vyhlášení veřejné zakázky je dalším krokem k lepší organizaci dopravy v této části města.
2: Ski areál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem bude plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady se podle posledních odhadů investora pohybují kolem 1 miliardy korun.
4: Dělníci zahájili výstavbu nové šestimístné vyhřívané sedačkové lanovky s ochranou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté budou dnes večer na mistrovství světa ve Švýcarsku hrát od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejnou dobu proti sobě nastoupí domácí Švýcarsko a Lotyšsko.
1: Počasí.
2: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a četné přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku naopak teploty docela vysoké mezi 9 a 5 stupni. Zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Maxima zítra mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za nájezdem od Říčan. Kousek před sjezdem na Velké Popovice je blokovaný vpravo, stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní vozidlo, před ním je světelná šipka. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý Slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodily v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovaly v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovaly se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuji z rádia.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. Z Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1970. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansonu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policisté v Rígrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. Na start 59. ročníku tradičního pochodu Praha-Prčvice se dnes postavilo téměř 24 tisíc turistů. A počasí v Česku zítra na východě republiky častý déšť, na západě naopak často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě jen kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sobotní večer. Policisté v Chomutově dnes večer zadrželi muže, který se v Rígrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
3: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
2: Vedení prostějovské radnice rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně před 2 lety radnice nabízela tuto budovu celou za minimální cenu téměř 20 milionů korun. O koupi ale nikdo tehdy neprojevil zájem, říká mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
4: Bytový dům pochází z roku 1895 a nachází se v městské památkové zóně. Tvoří ho hlavní budova a dvorní trakt. V objektu se nachází několik bytů a nebytových prostor, přičemž část bytů je aktuálně pronajata a část je volná.
2: Na start letošního už 59. ročníku pochodu Praha-Prčvice se dnes postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to zhruba o 800 méně. Podle organizátorů za to může hlavně nepříznivé počasí. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora, na kterou vyrazilo téměř 5 000 turistů. Vůbec nejvyšší účast byla při pochodu v roce 1981, kdy se zúčastnilo přes 35,5 tisíce lidí. Sport. Basketbalisté Nymburka dnes podvečer vyhráli i druhý domácí zápas v semifinále play-off nejvyšší soutěže s Opavou. Obhájci titulu vyhráli jednoznačně 92-67, v sérii vedou už 2-0 na zápasy. Třetí duel je na programu v úterý v Opavě a v případě dalšího úspěchu by tam pak středočeši mohli už ve středu tuto sérii ukončit.
1: Počasí.
2: Počasí bude velmi rozdílné. V noci na neděli čekáme na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a 0, hlavně na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Naopak na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra stále v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, zejména na západě místy jinde ujedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zůstane stále zataženo až oblačno a na východě s deštěm i trvalým. Nejvyšší teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne začne zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Rychnovsku je neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka poje po nehodě 2 osobních vozidel u odbočky na Tošov. Oběd se to dá přes Opočno. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní je asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovina té pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii, mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Paktařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka. Ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení je klíčové, zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnělými nožičkami, a když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teď na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folií, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po třech týdnech potom tu neprodyšnou plachtu ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne, a doufám, že vám ta rada pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém. Ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček květu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudebních nástrojů, přinesl mi flétnu, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flétnu. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal. Flet nahrála.
1: No a kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď s ní švihnete o stůl. Stalo
2: nástroj?
1: Se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji. Fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, z myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Fotbalisté Baníku porazili Zlín a chuchovali si naději na první ligu i v příští sezóně. A počasí zítra na východě déšť, na západě často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes to potvrdil okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vzetí do vazby.
4: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
4: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj provedl.
6: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
4: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova nově mohou využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Pokračuje mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.
7: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
3: Jízdní kola si zájemci mohou půjčit také telefonicky. Bližší informace jsou na webu uničovské i litovelské radnice. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom v podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku.
8: Sport.
3: Fotbalisté posledního Baníku porazili v první lize Zlín 2-0 a protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo doma Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s olomouckou Sigmou 1-3.
2: Počasí.
3: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno. Nejnižší teploty docela nízké, většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Zejména na západě republiky místy, jinde jen ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě republiky zde deštěm i trvalým. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu. Na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne bude zvolna slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze v Liberecké ulici ve směru do centra města počítejte s omezením. Je tam zúžení nad Bulovkou. Do zítřka tam budou opravovat vozovku. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Hurvaj, už se uklidni.
9: Co?
8: Nevidíš, že svítí červená?
9: A jo?
8: Musíme přivítat posluchače.
9: Aha.
8: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
9: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
8: Nech toho, Hurvaj. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
9: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
8: Pořad
9: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
8: S Hurvínkem.
9: A s Pejblem.
8: Tak hezký poslech.
9: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně, on taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek a vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaforát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký rádioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, kruci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li opět dobrou Vánočku?
7: Je ti třeba společenského styku.
6: Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice.
7: A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí.
6: Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou.
7: Obírej se s ní jemně, počínej si taktně.
6: Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula.
7: Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky.
6: A když je hotová, strčí do trouby.
7: Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí,
6: píchni do ní občas, je-li dobře vypečená.
7: A buď jist, že tím získáš její sympatie.
6: Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné.
7: Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila.
6: A pak je to cítit po celém domě.
7: Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho.
6: A nalámej si do kafe.
7: Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucinál, Pagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
8: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sonsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, vám vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé.

0: třeba z divokého Kance.
1: A my jsme běloši, vy, tati?
0: No, ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
1: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
0: Ale pořád, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
1: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
0: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
1: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
0: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
1: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
0: No a řekni, nebyl snad dobrý?
1: Je výborný, měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
0: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
1: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
0: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
1: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
0: Jak to? Co tam je?
1: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
0: Cože to tam je?
1: No, nebo dál kuře s rajským protletem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
0: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
1: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
2: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
3: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hudvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hudvínek měl sáňky. No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. Ne?
2: Předpokládám, že těch chloutek je vlastně více, kolik jich tak máte v divadle?
3: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů. Ve čtyřech velikostech a dokonce máme Spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
2: Jak se vodí taková velká loutka?
3: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho Spejbla ovládá.
2: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
1: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se breptá.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No, a 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdo lže, ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Táďo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto? Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
5: Už už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
4: Čajíček.
5: Ano, hned to bude.
4: Ale pospěš si, jo.
5: Už sedne se čajíček, Hurvínku.
4: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
4: To ne.
5: No to věřím.
4: A víš proč?
5: No nevím.
4: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
4: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
4: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
4: Tawaka, tu nakomláta v hamu na nílama ukalimu kumbičíky já.
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám blížší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
4: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
4: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
4: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět. Jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale... Já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě
7: malo, míš, když má.

však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky. Jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. V klidu, u rozhlasu, možná u šálku čaje nebo při odpočinku po dlouhém dni. Dnešní povídání bude patřit dětem, rodině, životním cestám, které někdy vedou přes radost, jindy přes starosti i pochybnosti. Budeme si povídat o úspěších i neúspěších našich dětí a vnoučat. O chvílích, kdy jsme na ně byli hrdí, ale i okamžicích, které nás bolely nebo zaskočily. Každý rodič i prarodič dobře ví, že výchova není jednoduchá a že za každým dítětem stojí spousta lásky, trpělivosti, nadějí i obav. Možná zjistíme, že skutečný úspěch není jenom o známkách, titulech a kariéře, ale třeba o tom, že z dítěte vyroste slušný a laskavý člověk. A možná si řekneme i to, že neúspěchy k životu prostě patří a často nás naučí víc než vítězství. Pokud máte chuť se podělit o svůj příběh, zavolejte nám do Zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, nebo napište přímo pod dnešní téma na náš web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i životní zkušenosti. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o dětech, o jejich úspěších, trápeních i o tom, co všechno s nimi jako rodiče prožíváme nebo jsme prožívali. Zdravím teď pana Čestmíra do Mladé Boleslavy.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás také. A máme zajímavé téma. Co jsou děti? Děti jsou přeci to, co po nás zůstává. A zůstává to po nás proto, protože jsme se měli rádi a snažili jsme se ten svět někam posunout. Toliko obecná fráze. Ale chci říci, že děti jako takové jsou ti, kteří bychom měli vštěpovat naše dobré vlastnosti, pokud nějaké máme, a eventuálně je připravit k tomu, aby se v tom životě nestratili. A já mám 3 děti, všichni mají vysokoškolské vzdělání a na to jsem dbal, protože jsem vždycky říkal, co máš v hlavě, ti nikdo nikdy neveme. A svým způsobem dělají mi radost, i když mají samozřejmě své problémy něčím, mají jejich problémy, které jsou pro mě už kolikrát nepochopitelné. To je taky pravda. Ale víte, děti je to, co by mělo nás posunout trošku dál. Ne, že je budeme vychovávat. To už dneska já mám starší děti, mluvím o starších dětech. Ale to, že je občas přivedeme na myšlenku, jak by to šlo lépe. My máme zkušenosti, oni mají elán. A to je na tom to nejkrásnější. A dát ten elán tou správnou stranou. A to, že jsem se snažil vychovávat, aby byli pokud možno ke všem lidem uctiví, anebo normální, neměli vůči dětem nebo ostatním lidem nenávisti a nevštěpoval jsem do něj nikdy nenávist k čemukoliv, tak to se mi snad povedlo. Já jsem se ještě snažil, jako, protože jsem milovník zvířat, aby měli rádi zvířata. Toho se taky povedlo. Takže já akorát dneska už se těším z těch vnoučat, mám jich 5, zaplať pambu, ne každý se toho dočká a těm vnoučatům ještě se snažím dát nějaké ani ne poučení, ale nějakých pár zásad do života. Kolikrát vidím jejich... Ona ta doba se dneska strašně změnila proti našemu mládí, ale dneska přeci jenom základ je vychovat z každého slušného člověka. Protože slušní lidi nemají životní problémy takového typu, že někoho nenávidějí. Pouze ho nemusí mít rádi.
0: Mm-hmm. Čestmíre, musel jste někdy své dítě podržet v době velkého neúspěchu?
1: Musel, samozřejmě. Protože studovali vysoké školy, měli s tím problémy. Měli i ostatní problémy takového typu, že nešťastné lásky a tak dále. Nebo je někde se nedostali do zaměstnání. A já jsem jim vždycky říkal, lásky pominou nebo přijdou a zaměstnání a životní problémy taky odejdou. Snažte se to překonat bez toho, že byste zahořkli ke svět.
0: A jakou radu od vlastních rodičů jste ve výchově používal vy? Napadá vás něco?
1: Rodiči. Napadá. Buď vždycky slušný.
0: Takže to se dědí po generace.
1: Ano, bohu, zaplať pánu bohu dík. Jak se říká, buď vždycky slušný tak, aby když se s tím člověkem potkáš po pár letech, aby si se nemusel stydět. Může se zmýlit v některém člověku, ale některý člověk tě taky může zklamat. A to je právě ten život. A to je zapotřebí těm dětem říct.
0: Tak, to byla krásná myšlenka, já vám za ně moc děkuju. Člověk si možná někdy až po letech uvědomí, že ze všeho nejdůležitější opravdu nejsou ty známky ve škole, ale aby z dítěte vyrostl slušný a dobrý člověk. Opatrujte se, pojďme poslouchat dál příběhy ostatních.
1: Mějte se, krásný večer.
0: Naslyšenou. Teď nám bude zpívat Karel Gott a potom se budu ptát i vás dalších posluchačů Noční linky, co byste řekli k dnešnímu tématu, ve kterém otevíráme něco, co se týká snad každé rodiny. Výchova dětí, jejich životní cesty, úspěchy, neúspěchy. Jak se s tím vyrovnat?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 21 minut po 23. hodině. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi. A pojďme si i teď povídat o tom, co jako rodiče a prarodiče děláte pro své děti, co pro vás znamenají jejich úspěchy a neúspěchy. Je s námi paní Helena. Vítejte.
1: No, já zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční šůva a tohle mě zaujalo, protože já jsem měla problémy, praskl mi slepý střevo a léčení a operace, všechno možný. A muž Ostravák mě říkal, tak se na to vykašli, nějaký dítě si vezmem. Takže byla to komplikovaný 3 roky a tak jsme na ní čekali, bylo to ofi všechno. A byla holčina 4letá, úžasná, byla i tejraná, matky odebírali a to, takže byla senzační, ale výchova, milovali jsme ji víc, než kdyby jsme ji splodili, to říkám každému. Ale výchova, ale pak přišly hormony a to je výchova. No, takže v 15 se zamilovala na chalupě do nějakého kluka, ten mě kamarád, to by bylo na dlouhý povídání, ale zdrhla mě až do Švajcu. Jo, to zase ten mě tam to. No,
0: takže, v kolikati, paní Helenko?
1: No, 15 let jí bylo.
0: Jako v té době, jak se zamilovala, tak...
1: No,
0: a to odešla s tím chlapcem?
1: No, to byla nějaká, já nevím, on měl kamaráda ve Švajcu a ten tam měl sestru a já nevím co, no, bylo to nějaký komplikovaný. 5 neděl jsem jí hledala na vlastní pěst. Policajti se na to vykašlali, ale na kriminálce v Praze byla úžasná policistka a ta potom, když jsem... Já jsem ještě pracovala 10 let, to nebylo, až to pokračovalo. Já jsem dělala u tuniských diplomatů a i velvyslancová byla úžasná. To bylo, když jsem konečně sehnala číslo do toho Švajcu i na ambasády tam a to, takže mě velice pomohla. A takže potom jsem tam musela na vlastní náklady jet, ale měla jsem za sebou její spolužačky tatínek, který zase měl za manželku Polku a tam měla, no bylo to šíleně komplikovaný, ale nakonec jsem jí teda na vlastní náklady našla, přivezla, jo, a to bylo to, no, takže už bude jí letos 44 let, pracuje teda jako zdravotní sestra, je strašně, já jsem jí to rozmlouvala, tohle zaměstnání, vzhledem k tomu jejímu životu od malička. Jo, a bylo jí 4 roky a neměřila ani metr a vážila 13 kilo. Jo, takže piplání, co prožila nemocí, no to by bylo na dlouhý, to by bylo na román. Ale naštěstí je bezvadná, akorát má smůlu, že nemá na partnery vůbec, vdala se. Já bych mohla být placená jasnovidka, pracovala v Plzni v nemocnici, říkám, no tak třeba nějakého pacienta, no ano. No, takže už je s ním rozvedená, mám vnučku, dokonce mám pravnučku, ale bohužel jsou až u písku, takže

0: Málo se stýkáme. No, manžela Ostravaka 17 let už nemám. No. Je to strašně těžký a tahle doba mě hrozně vadí, protože jako lidi se nechali, žila jsem v cizině v Tunisu a někde všude jsem byla, ale vadí mě, že se nechají lidi zmanipulovat těma ideologiema. To žádný mě nikdy v životě nezlomili. No tak no, naštěstí ona je...
1: Mě jste úplně tak zaujala, jak jste se teda vydala na vlastní pěst pátrat po své dceři a úspěšně. A jak jste ji pak přesvědčila, že s vámi přijela domů? A co tam vůbec dělala? No, jaké to bylo, když jste ji tam našla?
0: No, ona, to ta paní Velvyslancová z Tuniska mě jako dovolila, když jsem sehnala to číslo, já jsem volala i na ambasády tam, abych to, že i se mě ozvali, protože já jsem na to přišla, tady nebylo, a přitom byla vždycky holka spolehlivá, chodila do školy, nikdy ne žádný záškoláctví, chodila i dřív, jako opravdu byla spolehlivá. No, ale právě mě to zapálilo, že to, no, ale bylo to proto zdrhla, to jsem se vlastně, mě to došlo potom, že v 15 byla těhotná, jo. Takže když jsem sehnala číslo na toho, na maminku toho autora, to, tak já jsem jí řekla, ten váš, když to ještě neumí, tak ať si hraje ještě s autíčkama. To jsem jí naštvala teda, no, ale naštěstí, no, takže chybělo 14 dní, jinak by jí to nevzali. A měla jít do devítky. V 15 letech. No, ale
1: tak
0: naštěstí potom. No, takže strašnost. Co jsem, potila jsem za ní krev. Pro ní krev. Ale naštěstí pracuje v nemocnici jako sestra zdravotní už několik let. No a opravdu to, já nevím, a dneska ty matky, to je, ne. Opravdu to je, no, bylo to strašné, ale jsem ráda, ale bohužel bydlí, se mnou nebydlí, bydlí, teda tam má pronajatý byt to, a jako je tam oblíbená a dře, jako ve 40 měla infarkt taky. Pět, když ona má 5 dvanáctek do týdne a jeden den volno, tak to prospí, že? No, má akorát 2 kočky, kocoura, vykastrovaný a no, takže bohužel na to jako bezvadná holčina, opravdu, skutečně. Senzační, bezvadná.
1: Lenko, je slyšet, kolik lásky, času a sil jste svému dítěti věnovala. Ať už život přinesl cokoliv, tak dítě nikdy nezapomene, kdo za ním jako rodič stál a nevzdal to. A já věřím,
0: no,
1: že se vám to všechno
0: mě...
1: v dobrém vrátí.
0: Já jsem taková, já to řeknu, jak to je, já nelžu a nekradla jsem a vůbec, ale ona taky ne. Ona je opravdu, měli jsme tady tenkrát si 3000 hotovosti a to nevzala si ani korunu. A tam v tom Švajcu potom dělala někde, hlídala nějak, jako dneska je ta, jak se tomu říká, ta, to je bona, ale nějaký děti nebo co, já nevím. No. Takže ten kluk ještě to, no bylo to šílený.
1: Teda, jste obětavá maminka, neskutečně teda šikovná, nevzdala jste se. Děkuju, no, že jste se s námi teď povídala v noční lince, paní Helenko.
0: Já vy jste sympatianda.
1: Zavolejte
0: takže
1: zase.
0: Zdravím všechny a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

asi, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

mě vůbec a proč?

0: Pěkný večer, přeji teď do telefonu panu Robertovi z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer.
0: Dnes otevíráme téma, které se dotýká snad každé rodiny, výchovy dětí a jejich životních cest. Máte prostor, máte slovo.
1: Jo, děkuji vám. A já začnu tím, že u nás je to hodně složitý, protože mám syna autistu, ženu už nemám, jsou vdovec. Takže moje vlastně máma, jeho babička mu dělá mámu, jo. My jsme na tom byli s bráchou podobně, protože rodiče se rozešli. Máma si pak našla druhého partnera, což teda ideální nebylo. Ale děda mě dělá tátu, já si toho vážím, i když děda nežije taky. No a zkrátím to, chci jenom jít, půjdu přímo k tématu. Takže syn je autista, jmenuje se Marek, je to prima kluk, není problémové. A vyžaduje to teda hodně trpělivosti, všechno čtyřikrát vysvětlit, protože když máte doma autistu, tak musíte všechno vysvětlovat v polopatě. No, takže je to takový složitý. Klidně se mě zeptáte, co vás zajímalo.
0: No, měl jste někdy pocit, že jste jako rodič selhal? A pak se také zeptám, jestli jste měl někdy pocit, že se vám něco hodně podařilo? V čem máte pocit, že jste kovaný a mohli byste radit ostatním? Tak začneme tím neúspěchem třeba. Říkáte si někdy, to se mohlo udělat líp?
1: No, můžeme. Moje máma jako je háklivá na to, když přijdu pozdě domů. Takže dřív jsme se synem chodili na bohoslužby a plavat a potom on říkal, ale s tím je konec, protože neexistuje, aby schodil dom pozdě, jo? Takže to je ten neúspěch, jo?
0: Dobrá.
1: Takže pořádek musí být, jako.
0: A, no a teď... čem jste jako rodič kvetl? Jaká je vaše silná stránka rodičovská?
1: Takže mám si narod. Trávíme spolu čas, třeba když stavíme pucle, protože nás to spojuje, hodně přemýšlíme, to je jedna věc. A druhá věc je, že nechci udělat stejnou chybu, jako udělali moji rodiče, myslím máma s tátou, a sice chybu v tom, že jako ať je kluk nebo holka, protože mám ještě bráchu a pak mám ještě nevlastně se někdo z druhé rodiny, ale to už by bylo zase na jiný příběh, tak kluk potřebuje pohladit vlasy. Já jsem to taky potřeboval, když to rodiče nedělali. No tak pak jsem to našel potažmo u děvčat, než jsem našel tu pravou. A moje žena mě taky hladila, se mi spává v náruči. A teďka, když není, tak jsem z toho hodně špatný, ale našel jsem si kamarádku a to už zase jiný téma. A vážím si to, když mě někdo pohladí vlasy a synovi taky hladím vlasy, on to potřebuje prostě.
0: Dobře, takže síla lidského doteku. Ano, tak jsem ráda, že i to jsme zmínili. Já vám teď poděkuju, pane Roberte, popřeju vám krásnou noc a příjemný poslech dalších příběhů Noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji. Všichni pozdravujte Vlastínku, včelaře, paní Ludmilu z Brna, jo, a všechny sympatický limplínka, že ať se dovolají. A moc vám chci poděkovat, že jste mě vzal, jste moc hodná. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou. Dnešní téma je velmi lidské a blízké. Úspěchy, pády a hledání cesty našich dětí a vnuků.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám klidný večer a vítám vás v dalším vysílání Českého rozhlasu. Noční linka pokračuje a povídáme se o dětech, o vnoučatech, protože každé dítě přinese do života rodičů i prarodičů velký příběh. Je s námi pan Vladislav, který volá od Liborce. Vítejte.
1: No, u telefonu Vladislav Josef Šulc z Liberce z Františkova.
0: Povídejte, co máte k tématu, pane Vladislave.
1: No, k tématu mám velmi blízký vztah a jsem šťastný, že jsem mohl vychovávat dvě svý dcery, Vladislavu, Vladušku a Alenu, Alenušku. A obě dvě samozřejmě hlavně vychovávala moje manželka a já jsem se vedle toho hřál a nějak jsem prostě jsem všechny ty pláče a všelijaký ty starosti jsem tak nějak bagatelizoval a tak nějak jsem si snažil, abych si u děvčat udělal velkou takovou osobní lásku, aby ke mně měli a já k ním. A ono se to vyplatilo, víte, dneska už jsou to 65leté děvčata a už jsou to ženy, už jsou to babičky a prababičky, no prababičky ještě ne, ale babičky už jo. A já mám z toho radost, že můžu z toho taky mít radost i já, protože jsem se nějakým, i když nepatrným dílem, na tom podílel. A z toho dneska žijou i ty naše pravnoučata. A je to takový všechno v životě krásný, když se to takhle povede.
0: A myslíte si, že dnešní rodiče děti příliš chrání, Vladislave? Říká se to?
1: Určitě. Určitě jsou na nich příliš moc přivázaní a příliš moc je protěžují a dovolují příliš moc. Jo? To u těch žen zvlášť to pozoruju. Jo? Nevím, jak u mužů, ale u těch žen pozoruju, že ty ženy prostě mají k těm dětem příliš těsný vztah a že jim dovolují příliš mnoho. No ale to je můj názor.
0: A dokázal jste svým dětem často říkat, že je máte rád? Nebo jste byl
1: často,
0: ten rodič, který to říkal výjimečně?
1: Já je často mám rád a prostě nejradši bych je láskou objímal a dokazoval jim to, ale to už teď nejde, protože už jsou to ženy a trošku jako to moje přehánění je v tom krotí, jo, říkají tatínku, takhle už ne, jo, už musíš být trošku důstojný člověk a trošku jako reprezentovat tu rodinu.
0: A myslíte si, že děti dnes tráví s rodiči méně času než dřív, když máte porovnat tu výchovu, jaké to bylo kdysi? Jaké to bylo, když jste vychovával vy vaše dcery a teď vychovávají vaše dcery vaše vnuky?
1: No, u nás to bylo tak, že jsme bydleli v Ostrově nad Hoří, když byli malé, jo, a to je blízko Karlových Varů, mezi Karlovými Vary a Jáchymovem, a tam já jsem s nimi rád chodil na procházky, zvláště v sobotu a v neděli, kdy manželka vařila, tak já jsem s nima byl venku a prostě jsme brouzdali a mohli si dovolit, co chtěli u maminky, to nešlo. Se mnou to šlo, protože já jsem takový člověk, který jaksi se snaží, aby ty a učil jsem ty děvčata lyžovat, bruslit, prostě v tělocvičně, aby byly mrštné, prostě tak nějak jsem měl na starosti tuhle výchovu a ono se to vyplatilo, víte. Já jsem dneska věřící člověk, který jako usiluje o to, aby byl věřící, já ještě se chci zdokonalit a chci být svobodným zednářem a já nevím, co bych chtěl ještě všechno být, abych se jim líbil pořád a byl jejich táta, jo, protože maminka už jim zemřela.
0: Mm-hmm. Vladislave, jste velmi srdečný člověk, moc hezky se to poslouchalo, když jste mluvil o té lásce ke svým dětem. A vy jste tam řekl jednu takovou zajímavou věc, je krásné, když se to tak všechno podaří. Tak já s vámi souhlasím, tak vy máte to štěstí, že se stalo.
1: Můžeš to oberou vzor i pravnoučata, jo? To se pozná, oni opravdu budou k svým dětem, k rodičům, prarodičům, budou a jsou už dneska takový jako opravdu pozorní a snaží se mi pomáhat. Já už taky dneska mám 93 let, víte, a ono to taky není tak jednoduchý, ale pořád ještě mám takovou smlouvu s panovníkem hospodinem, že tady do těch 100 deseti vydržím.
0: Tak bylo krásné slyšet člověka, který si váží rodiny a dokáže o svých blízkých mluvit s takovou pokorou a láskou, tak jestli teda je vám 93 a slíbil jste, že do stovky, tak to se uslyšíme ještě mnohokrát. Já se budu moc těšit, pane Vladislave. Zavolejte zase.
1: Kdo mi bude dělat ve stovce mýho takovýho hlavního návštěvníka? Já chci mít tu stovku, víte, nahoře na Ještědu.
0: No.
1: Jo? Už jsem si ho tam objednal, ten Ještěd, aby když budu naživu, aby byl jenom pro mě a přál bych si, aby tam byl, bylo to pod záštitou prezidenta republiky a ten prezident republiky si představuju, že bude pan Trump, protože ho jenom z té Ameriky vyhodí a kde je nejlepší, no samozřejmě v Česku.
0: Vy jste dobrý. Vladislave, mějte se co nejlépe, zůstávejte ve zdraví ideálně s námi, děkuji s Českým vám. Rozhlasem.
1: Děkuji vám
0: Loučíme
1: a přeji
0: se.
1: Vám dobrou noc a to jaro, ať je krásné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Blíží se půlnoc, Noční linka pokračuje dál svými příběhy i vzpomínkami a zůstává téma. Povídáme si o dětech, o jejich úspěších, starostech, o tom, co všechno rodičovství člověku přinese. Za tento večer už jsme slyšeli mnoho silných slov, radostí i životních zkušeností a možná i vy právě teď myslíte na své děti nebo vnuky, pravnuky nebo na chvíle s nimi, které vám zůstaly v srdci. Budu ráda, když se o svůj příběh podělíte. Máme čas ještě do jedné hodiny. Jarka Barboříková teď vítá paní Marii. Krásnou noc i vám.
2: Pěkný večer, zdravím vás a všechny posluchače. Já jsem chtěla říct takový příběh. Já jsem měla bratra a vzal si paní s dvouma malejma dětma, která bydlela u rodičů a nebejt jejich rodičů, tak se sama o ně nemohla ani postarat. A brácha si vzal s dvouma malinkýma dětma a jako je vychovávali teda oba a oni mu začali říkat i táto, ještě nechodili do školy. No a tak bydleli v takový malý chaloupce s těma rodičema v baráčku. No a když děti, tak ty rodiče její oba umřeli, tak tam byli oni oba, chodili do práce. No a když byly děti, velký holka se vdala pryč a kluk s nima ostal doma a přišla k němu nějaká paní nebo slečna vlastně s malým hošičkem, tak tam u něj byla, kluk se do ní zamiloval a prostě nevím už, jak tam, to už nepamatuju, jak tam u něj byla dlouho. Pak odešla, našla si tátu od toho hošička a odstěhovala se k němu. A kluk byl tak zamilovaný, že prostě už si nikoho nenašel. A pak si pak tak jako slušnej kluk to je, nepije, nekouří, i když dřív kouřil, i si zašel do hospody, protože dělá VZD, tak vždycky v létě, když dělali vožní, že jo, tak v těch hicech, tak na pivo si zašel. No a brácha pak onemocněl a ten kluk se o něj staral jako opravdu o vlastního. Všechno možný jim nakoupil, přitom máma se onemocněla taky. Táta ostal ležet na posteli, jako do nemocnice třeba ho dali na týden a on chtěl domů, tak ho vzal domů, přitom chodili do práce, vařili jim, no prostě všechno jim dělal. Prostě to je neuvěřitelný, jako úplně jsem to nemohla pochopit, jak ten kluk se o ně staral, o oba dva. No, on pak umřel to letos už 3 roky a jeho máma ostala, že prostě nemohla chodit. On prál, pere, vaří, všechno. No a taky náš na Boží hod teď po svátky mu umřela a ostal v baráku sám. Už mu je teda 60 roků a teprve teď, když jsme spolu objížděli pohřeb a to tak mě říká, víš, tetko, teprve teď vidím, prostě já jsem se musel o rodiče postarat. Kdo by se o ně postaral? Já bych je nikam nedal a nakonec jsem ostal sám. Říkal, já akorát vidím těch peněz, kdybych býval nekouřil, co jako prokouřil, anebo i když šel do hospody. No tak teď je v baráčku sám, že ty děti nejsou všechny stejný. Nedá se na ně prostě, třeba jsou, já znám třeba, že si vzali holku z děcáku malou a ta holka se nepostarala nic, když jí umřel ten táta, tak ten hrob byl hroznej. No, teď ta i máma třeba je někde v domově důchodců a ona teda pila, fetovala všechno možný. i když měla 3 děti, tak stejně se o ně neuměla kloudně postarat. No a teď už taky teda umřela, takže se nedá říct všechny děti, že by byly stejný tyhle děti, a hlavně ten kluk, jak se strašně zachoval, ostal sám, že ta holka ho nechala, tak to prostě nemohl přeto, no už si nikoho nenašel, teď už si těžko v 60 někoho najde, tak hodnej kluk a ostal baráku sám. Tak jsem říkala, no nemůže se všechny, jako já mám 2 děti, 5 pravnoučátek, 4 vnoučata a já jsem se všema tak spokojená, všechny i ty děti nechodí pravnoučátka, ještě ani jdem do školy, a když jsem se třeba na vyborala na kole, tak ten jeden, co mu bude v létě 5, tak mě říká, babi, tak si zas nerozbí hubu. Ne, jo, že se zasmějeme. A když přijde třeba, přijdou ke mně, tak prostě všechny kolem mě porad, a babi, a nechceš něco, a nechceš tamhle to, a babi, ty mě porád něco dáváš, ty nevíš, co bys mě dala, prostě od těch dětí to je strašně miloučky, já třeba naříkat jako nemůžu, ale některé děti znám, že třeba mají prababičku, ani nevědí, že ji má, jako nemluví s ní, jo. Já prostě naříkat nemůžu a říkám, je mě už taky 80 a já jsem tak šťastná, že je mám, že ke mně všichni přijdou, jako s rodičema, že jo, pak jsou všichni malí. A mají tu u mě hračky a to, a vnoučata to bylo to samé. Když chodili do školy, tak oni nebydleli tady v baráku ani jeden a vždycky přišli, nebo bydleli je ty 3, jo, ale třeba i ty 2 bydleli 3 kiláky tady v odsud, které vždycky v poledne, když měli na velkou, tak přišli. No prostě nemůžu. A teďka říkám, bydlí tady, bydlím teda syntuje s manželkou ještě, ale jako prostě všechny, já nemůžu ani na snachu nic říct, jo, prostě byli tady už, já nevím, 37 roku a my jsme neměli špatný slovo mezi sebou. No, nevím, jak ty lidi žijou, ale já jsem měla hodný rodiče, měla jsem už starší rodiče, měli nás dlouho, ale byli k nám strašně hodní. Já nevím, že bych dostala nebo něco. Byla prostě jiná doba. Já vím, že byla jiná doba, ale já si myslím, že ta televize, tyhle telefony, že ty děti úplně kazej, že prostě...
1: Že to má vliv. No, paní Marie, to bylo krásné vás poslouchat. Dobrý vztah v celé rodině, to je velký dar, který člověku dává oporu a klid i v těch nejnáročnějších chvílích, a vy máte svoje blízké kolem sebe. A jak jste říkala, že vnoučci jsou ještě malí, tak to je teprve poklad, protože ti malí jsou skutečně roztomilí, jak vám řekl teda. Abyste byla opatrná na kole, já to nebudu opakovat, tak to bylo krásné, krásné. Tak děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, je čas na písničku od kapely Lucie, pojďme si ji společně poslechnout.
2: No děkuju, nashledanou a všechny pozdravuji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barbuříková. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém si povídáme o tom, jak nás děti dokážou někdy pořádně potrápit, někdy potěšit, někdy překvapit děti nebo možná i vnoučata. Pan Hynek z Vysočiny je s námi a teď s námi bude vysílat. Zdravíme vás.
1: Hezkou dobrou noc přeji vám i posluchačům, kteří jsou vzhůru.
0: Máte slovo.
1: Jsem poslouchal pár těch příspěvků a bohužel teda nejsem tak starý, tak jak se tam ozýval ten pán například 92 let. To nejsem, já jsem podstatně mladší dědeček. Mm-hmm. 71 mě přeskočilo. A tak zaspomínal jsem tady, když jsem slyšel tady to téma, já jsem zaspomínal tady nad těma mýma vnoučatama. My s mojí milovanou Janou jsme splodili jsme splodili 3 dcery a ty nás občasnili 7 vnoučatama. No a já jsem pocházel taky z 6 dětí, takže vlastně jsem zažil to, co moji rodiče dělali pro mě. A obdivoval jsem vždycky soudržnost rodiny. A to se pro mě stalo takovým vzorem, že jsem tady to se snažil i po dohodě s mojí manželkou, s mojí Janou, tak jsme se snažili tohle se dodržovat. A ta soudržnost rodiny byla pro nás víceméně vším. Takže teďko mám 7 vnoučat a bohužel moje manželka už mě opustila, takže jsem tady zůstal na to sám, ale nezůstal jsem sám, protože ta naše rodina pořád mě udržuje v naději, že je pro koho žít a je to tak, že prostě oni jsou pořád tady a vím, že svým odchodem bych jim zase udělal nějaký zármutek a tak jako se snažím přežívat dál a jsem rád, že tak, jak jsme je vychovali, tak takový jsou a pořád tu tradici, kterou jsme my založili nebo převzali od svých rodičů, že vlastně ta rodina má držet pohromadě, tak pořád dodržujeme a těší mě úžasně, když vlastně, ať jsou to jakékoliv narozeniny, to je taková nejlepší příležitost k tomu, abychom se udržovali a navštěvovali a oni to dodržují. Z toho mám nevyslovnou radost. Protože říkám,
0: tomu rozumím, to je silná myšlenka a krásný odkaz pro děti. Rodina, která drží pohromadě, dává člověku jistotu a pocit, že na ten život není sám.
1: To jsem jim vtloukal do hlavy a zůstalo to tam. A to je to nejkrásnější, co jsem vlastně pochopil jako to dějství.
0: Celoživotní, ano. Nádhera. Já jsem nadšená z těch příběhů, které tady slyšíme. Už teď se těším na další. Doufám, že si ho poslechnete spolu s námi, pane Hynku. Zdravíme moc ze Zlína na Vysočinu.
1: Já vám děkuji a přeji hezký zbytek relace.
0: Snad bude. Bude i díky tomu, že si budeme hrát krásné písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Valdemar Matuška nebo kapela Tým.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste se k nám dovolala, paní Ivetko, zdravím vás.
1: Dobrý večer všem, kdo posloucháte, a vám Jaruško taky.
0: Dnes se budeme vyprávět o dětech, na které jsme hrdí, o chvílích, kdy jsme o ně měli strach, kdy jsme naopak s nimi sdíleli radost. Tak co k tomu máte k tématu?
1: No, když jsem se vdala, tak jsem měla představu, že budeme mít 3 děti. Manžel měl představu 2. Nějak se to skřížilo, 2×3 je 6, takže máme 6 dětí. A od těch 6 dětí mám 15 vnoučat. A jedno navrch ještě dcera vyvydala, takže my jsme taková hujerovská rodina.
0: Mm-hmm.
1: Ale moje nejstarší dcera měla kilo 60, druhá měla kilo 40, takže si dovedete představit, jaký strach jsem si asi o ty děti užila. Dneska už jsou to mámy, ta jedna už, myslím, že nebude trvat dlouho, bude i babičkou. A prostě všichni držej pohromadě. Tak, jak říkal ten pán přede mnou, prostě ta rodina, když se tady sejdeme, tak nás je 27. A já vždycky mám hroznou radost na Vánoce, když prostě tak nějak to nachystám. Trvá mi to hrozně dlouho, protože už jsem stará bába, ale a sednu si a kdyby jenom takový ten cvrkot, jak mezi sebou komunikujou a že prostě jeden druhýmu, když je potřeba, tak pomůžou a choděj a aby nepotřebuješ a já se jim snažím pomoct, co můžu, ale už taky nemůžu. Tak tuhle jsme dělali na zahradě a babi, prosím tě, tady si sedni a máš, koukej po těch háďatech, což jsou naše vnoučata, a máš poradní hlas. To je strašně důležitý, prostě říkej, co máme dělat. A mě to hrozně těší, když no. Prostě jsou vzájemně prostě jeden ke druhému ohleduplný a nehádají se, prostě jsem z toho šťastná. Jedna dcera vystudovala červený diplom, druhá studovat nechtěla ani za nic. Kluci bohužel teda oba dva těsně před závěrečným složením bakalářské zkoušky ty vysoké školy nechali. V té době zemřel manžel a oni toho nechali, to mě teda mrzelo moc. Ale dokázali se do života postavit a oba dva se pracují, mají svou práci rádi. A já celý život jsem dělala mezi dětma a doma jsem jich měla dostatečný množství, takže prostě děti byl vždycky můj život. A tak, jak moje babička vždycky říkala, nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali oni tobě, tak to jsem se snažila těm svým dětskám a potažmo teď už i vnoučatům tak nějak vštěpovat. Ale babičky mají většinou v popisu práce rozmazovat. Ale moje vnoučata říkají, naše babička nerozmazuje. U naší babičky se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No tak máte praxi z těch 6 dětí. Pamatujete si ještě, jaké to bylo, jak jste zvládala to dospívání? Jak daleko byly ty děti od sebe?
1: No tak,
0: kolik jich bylo zaraz v pubertálním věku?
1: Zaraz byly 2 v pubertálním věku, ty nejstarší jsou 2,5 roku od sebe. A pak teda je mezi nimi už větší rozdíl a mezi nejstarším dcerou a synama, který jsou 2, byl rozdíl 20 let.
0: 20 let? Teda. No tak vy jste teda skutečně celý život žila mezi těma dětma a když už vám odrostly vaše, tak přišly vnoučata od těch prvních dětí. Takže to je
1: to. A to ještě dělá velkou radost. No. Já jsem dělala vždycky mezi dětma a když se i po těch letech se ke mně ve městě někde hlásí nějaký dítko, teda nějaký dospělý člověk a já si říkám, kdy já jsem ho měla, který školky on chodil,

0: jako rodič, jo? A když potom mi řekne, no, když já jsem k vám chodil jako dítě do školky, no, tak to jako...
1: Mm-hmm. Já, že si řeknete, jo, vždyť to je vlastně to moje, z těch šesti. Dobře, Ivetko, děkuju moc tady, za ten elán.
0: Měli jsme tady řemeslníka a celou dobu chodil a říkal, paní učitelko, tohle, paní učitelko, tamhle to. A já furt jsem něco, říkám, krosíš, když já jsem, bych měl který školce, on, do koho on chodil a to. A když skončili, tak přišel a říkal, kde jste, vy nevíte, který já jsem, že jo. Říkám, no musím se přiznat, ale opravdu nevím. Jo, protože to byl parta řemeslníků. A on se mi představil tak, jako v té školce to dělával. A to bylo jedno z prvních dětí, který já jsem, když jsem nastoupila do toho zaměstnání, se kterým já jsem se tam setkala. To bylo taky takové pohlazení po duši.
1: Ivetko taky dneska zažila jedno takové pohlazení. My jsme tady dnes měli stejně jako i v ostatních regionech den otevřených dveří. A přišla tady jedna neuvěřitelná dáma, bude jí 90 let, přišla se tady podívat do našeho studia, do vily Jana Antonína Bati, odkud vysíláme. A řekla mi, že mě zná, že mě měla jako dítě, když mi bylo 3 až 6 let, 3 roky mě měla ve třídě, ve školce. A teď ona začala tady mým dětem povídat o tom, jaká jsem byla. A to bylo úplně neuvěřitelné. Ona říkala, že pokud měla dítě rok, dva, nepamatuje si, ale pokud měla 3 roky děti, tak si to pamatuje. A mně se to moc líbilo a ona je naše pravidelná posluchačka. Vím na téměř 100%, že poslouchá i dnes. Taky moc zdravím do Otrokovic. A kéž by bylo víc takových milých setkání po letech. Tak jakoby, když potká žák vás, anebo vy, když se vzpomenete jako paní učitelka na ty svoje dítka. Bylo to dojemné. Děkuju za vás také, že posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout Dalibora Jandu.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké stopy zanechává rodičovství v našich životech a v našich dětech? O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a přivádíme paní Ivetu. Vítejte, odkud voláte, Ivetko?
1: Dobrou noc, dobrý večer, nebo jak to mám nazvat, to už je noc, nebo dobré ráno. Tady Iveta, Olomouc, já jsem Olomoucka, ale teď bydlím v Radíkově. Plno lidí mě už zná z té noční linky, já všechny zdravím. Všechny posluchače a strašně mě zaujal ten příběh té paní, jak říkala o tom, co úplně mám slzy v očích, o tom chlapečkovi adoptovaným, jak se pak o ty lidi postaral, o ty rodiče, to je úžasný. Tak úplně brečím. Takže já vždycky mluvím o psech, jo, v noční lince. Mě to úplně dojalo, já úplně bulím. Takže teď bych chtěla něco říct o své rodině, o svých dětech tedy. Takže já jsem měla dvojčátka a já jsem 6 let vychovávala sama, neboť manžel 5 let studoval na Slovensku s denním studiem, jo. Já sama, dvojčata, chlap pryč, potom rok vojna, čili on se vrátil a holčičky měly 6, jo. A já jsem je ve 2 letech tahala do jeslí, aby jsme měli peníze, jo. Já jsem vlastně živila rodinu, vydělávala. A manžel student, jo. Tak to na okraj. Ale teď k těm holčičkám. Rostly holky a teď vám řeknu příběh. A byli na gymplu a říkali mě, tam byl jeden kluk, doktoru, a já jsem tolik peněz neměla k ti doktoři, že tu dobu. Manžel ještě dělal ve státní správě, tam někde na poště. Já jsem dělala ve školce, jak ta paní mluvila o těch dětskách, to vám taky k tomu povím potom. A teďka holky takový, my chceme maminko rifle, jo, dobrý rifle, 1200 korun rifle, oni byli 2, že, tak rifle 2500, já říkám, holky, já vám nemůžu koupit ty značkové rifle, jste 2, jste prostě 2. Jo, a Robert má, on měl všechno, ten kluk z té rodiny a oni na tom gimpu, oni to viděli, jo, a já říkám, já vám to nemůžu koupit, ty rifle. Budete si muset nějak na nějakou brigádu jít, já vám potom přidám k tomu a oni jako, jo, jako co, a ofukovali nosy a já jsem se normálně rozhodla, já jsem je přihlásila na chmel, to byla jejich první brigáda a takový, my tam nepůjdeme. Já říkám, jo, chceš rifle, tak půjdeš si přivydělat. Já jsem je přihlásila na chmel, nechtěli jít a závěr. Nakonec byli nadšený, jo, tak se jim to tam strašně líbilo. Ty děcka, jo, tam byli na tom chmelu 3 týdny, vydělali si, koupili si prachy, samozřejmě jsem jim nechala, koupili si, co chtěli potom z těch peněz a bylo to. To byla jejich první brigáda, chmel. Já jsem se jich neptala. A jinak chci říct, ta výchova, jo, já jsem je vychovávala tím stylem. Já jsem byla mladá holka, jsem je měla v 19. A já jsem je vychovávala tím stylem, že prostě jsem jim nic nezakazovala, nepřikazovala. Já jsem je nechávala úplně volně, ano, ale viděla jsem, že jako se učí doma. A my jsme měli krásný byt, velký 2+1 s manželem, krásné veliký místnosti, takový ty cihlový starý byty těch letců za války. To byly byty pilotů, jo. Takový ty baráky, krásný, cihlový. No a byl dětský pokoj veliký, potom byl obyvák veliký a potom byla kuchyň taky pěkná veliká a předsíň a tak dále a příslušenství. A vlastně jak se učili, jo, jak studovali, já jsem viděla, že se učí holky. Jedna měla ten dětský pokoj a té druhé jsem nechala ten obyvák, ona si tam studovala, já jsem tam měla televizi, jo, a když tam ta holka byla, tak já jsem jakoby uhýbala, jo, já jsem mi to tam nechala a já sama jsem žila jakoby v té kuchyni, já jsem si tam pouštěla hudbu, vařila, já jsem tam i spala a té holce jsem nechala celý ten obyvák, čili já jsem se nedívala na televizi, nic, já jsem ji uhýbala, aby ona mohla studovat. No a teď to zrychlím. A pořád snili o Americe, Amerika, jo, že to je krásný, my chceme jít do Ameriky. Tak jedna tam nakonec teda žila 3 roky v Americe, ona vystudovala tady práva v Olomouci a potom v té Americe si udělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít, pracovat, aby tam mohla pracovat. Oni neuznávali naše práva, tak ona si tam ještě vystudovala Massachusetts of Boston University for Lawyers, potom ve Washingtonu studovala, čili ona si ještě vystudovala dvě, jo, tam v Americe dvě vysoké školy a nakonec mě říkala maminko, oni mě tam berou jako pomocnou sílu, ona tam nenašla adekvátní povolání k sobě jako právnička, oni ju tam brali jenom jako pomocnou sílu, tak byla naštvaná, protože ju ani finančně ju neohodnotili, tak nakonec byla ráda, to rychle zkrátím, že se vrátila a je teď v Praze, jo. Ta druhá, ta zase skončila na Sicílii, šla tam vyučovat děti angličtinu, protože vystudovala v Olomouci výšku angličtina a občanská výchova. Ona taky chtěla dělat práva. Furt brečela, že se nedostala. Ta jedna naše se dostala, ta moje dcerka jedna se dostala na ty práva v Olomouci vystudovala a ta druhá bulila, že se nedostala. 3 roky byla doma, normálně na úřadu práce, protože se nedostala ty práva, teď nevěděla, co má dělat, že? Tak já říkám, prosím tě, umíš dobře anglicky, tak si udělej, jsem jí poradila, angličtinu občanku a dělej teda tu angličtinu. Tak nakonec mě poslechla a vystudovala teda fakultu Univerzity Palackého Olomouc, teda tu angličtinu občanku a jela na tu Sicílii učit děti angličtinu. Ivetka. Tam byla taky nějak rok, dva. Ať to zrychlím. A teď se chtěla vrátit domů, jo? Nemohla se vrátit, že neměla peníze. Manžel jí nechtěl žádný peníze poslat. V tu dobu už měl firmu. Já říkám, prosím tě, ta holka se musí vrátit domů. Takže jsem ho přinutila řečma, aby jí poslal ty peníze, ať se holka může vrátit. Tak taky byla nakonec šťastná, že se vrátila domů. Dneska žije v Kladně a vyučuje angličtinu někde na škole. Jako profesorka, učitelka, učí angličtinu děti, takže tak.
2: Byl příběh, Ivetko. No,
1: takže jenom, aby lidi nemysleli, že mluvím jenom o psech, já teď mám ty 3 psy, já vždycky volám kvůli pejsku.
2: Ano, ano.
1: Takže tak, já jsem je nechávala úplně volně, nikdy neotěhotněla žádná brzo. Nakonec jsem se modlila, aby vůbec jsem měla, já mám jedno vnoučátko, jedno jediný, že holky celý život studovali, tak ta jedna si i vymodlila, teda to dítě, měla ve 40 letech první děťátko, to je moje vnoučátko, jedno jediný, ta druhá nemá nic, protože celý život furt studovali. Mm-hmm. A já jsem je nechávala úplně volně, jo?
2: Ivetko,
1: já
2: dobře.
1: Jsem jim nic nezakazovala.
2: My už teď opravdu výrazně přetahujeme čas, takže se budeme muset rozloučit, ale já jsem ráda, že jsme si to doposlechli až do konce.
1: Lidi věděli, že taky jsem měla nějaký život rodin. A ještě chci říct, my jsme stáli v fronty v noci, jo? To bylo za totality. V noci jsme stáli před CKM na zájezdy, aby jsme se vůbec dostali, aby jsme koupili zájezd do Jugoslávie.
2: Ano, tak bude léto, tam určitě budeme vzpomínat.
1: CKM, dneska koupíte, ano. Co chcete. Nebo jsem stála v fronti na banány pro děcka.
2: Ivetko, vy jste báječná, ale teď se musíme opravdu rozloučit. Vy byste nám to dovysílala až do té 1 hodiny a dopovídala, ale ještě musíme stihnout nějakou písničku a další příběh. Takže se loučím a děkuju.
1: Taky jsem měla děti, jo, že perfektní. Nejenom ty pejsky miluju.
2: Dobře. Jo? Tak jo, budu se těšit na příště.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu.

0: My jsme stále v noční lince Českého rozhlasu, kde se vracíme k tématu rodiny a dětství. Každý příběh, který tu zazní, ukazuje, jak moc nás rodiče a naše vlastní dětství formují. Paní Dana z Blatné je teď s námi. Zdravím
1: vás. Já vás moc zdravím, Jaruško. Zdravím vás zo Zlína. A já bych se pokusila být stručná dneska, protože paní Ivetka to řekla mnoho a příběhy byly zajímavé, ale já bych to řekla asi tak. Já si v dětství nesu ten základ, takovou tu lásku svých rodičů. Já sama, ač jsem teda vychovala 3 děti, tak jsem je vychovala sama v podstatě, protože mi manželství nevyšlo. A vychovala jsem 2 syny, starší a 1 dceru a z toho mám 9 vnoučátek. Mm-hmm. Udržujeme si skvělé vztahy, tak jako v rámci možností, protože já je mám rozhozený trošku po republice, takže se vidíme vzácněji. Ale jsem šťastná za ten základ, co mi dali mí rodiče do vínku.
0: Říkáte, že máte po republice, máte někoho i velmi blízko?
1: Velmi blízko mám nejstaršího syna. Ten je teda, to ještě patří k Blatné, taková osada, ale on je tak zaneprázdněn, protože vede ke sportu svýho syna a teď v podstatě ještě má další vlastně 3 děti, takže to má náročný a dělá povoláním autodispečera, jo, a vlastně kam dopravy do zahraničí, jo, takže v podstatě, když sem ke mně zajde, tak je to takový největší problém, je ten, že má pořád telefony a řídí tu dopravu i na dálku, takže tak.
0: Jakou vlastnost jste se snažila svým dětem předat za každou cenu při výchově? Měla jste nějaké
1: moto? Za každou cenu, aby byly upřímní a spolehliví, aby se naučili to základní, co je potřeba pro život. Takže kromě těchto základních vlastností, tak jako pracovití, aby byli samostatní, aby byli spolehliví. A to, co mě vštěpovali vlastně moji rodiče, nebo mi předali, naučili, a jinak jsem je vedla k samostatnosti. A pokud studovali, tak 2 synové, teda ten starší syn má vlastně, ten má jenom střední školu, ten teda potom dál nestudoval, ale ten druhý, ten dělal ten v Praze, který ho mám, tak ten dělal v podstatě 2 vysoké školy, takže doktorát i, a v podstatě je to fyzik, takže jezdí po světě, teď mi zrovna oznámil, no. A jinak dcera, ta je zase učitelka a má 4 dcerky, jo? Takže dovedete to představit.
0: Perfektní. Paní Dano, a jakou největší životní zkouškou si některé z těch vašich dětí prošlo?
1: V podstatě, no já si myslím, že až na toho nejstaršího syna, který je hodně opravdu vytížený, úplně na maximum zatížený, tak v podstatě dcera tato zvládá celkem spolehlivě.
0: No, zažil někdo nějaký velký neúspěch, se kterým se dlouho vyrovnávala? Musela jste i vy pomoci například?
1: No, já pomáhám tak, aby jako věděli, že ve mně mají oporu, kdykoliv budou potřebovat. Ale jak říkám, oni jsou samostatní. A už od těch vysokých škol, jako jak dcera, tak ten syn mladší, tak v podstatě se naučili té samostatnosti a jako já jsem nezažila pubertu až tak po té 20. a to bylo chvíli, jo, jako naštěstí pro mě.
0: No, tak to je
1: protože oni opravdu byli vedení k samostatnosti a to, co viděli u mě, tak se vlastně tak okoukali, naučili se v podstatě, jo, takže opravdu jsou všestranně jak nadaní, tak v podstatě i praktičtí.
0: Tak, to se hezky poslouchalo, paní Dano. Poslední otázka, na kterou se vás zeptám. Bylo pro vás těžké vypustit ty děti do života? Mluvila jste o tom, že jste vedla k samostatnosti, takže předpokládám, že ne, ale přeci jenom, to je to nejtěžší, když si člověk pak uvědomí, že nějaké poslední dítě už vylétlo z hnízda. Jak jste to zvládala?
1: Jaruško, těžko. tohle byl největší problém, že vlastně oni odcházeli postupně, protože v podstatě mezi tím starším synem a dcerou je 12 let rozdíl věkový, ale jak prostě opustila pak dcera ta poslední, protože syn vlastně studoval v Praze, že jo, pořád a jezdil po světě, ale ten mladší tedy, co studoval ty dvě vysoké školy, ale v podstatě ta dcera, když opustila ten můj rodný dům, tak mě bylo hodně těžko. Fakt jsem to nezvládala já. Jako přiznám se, že to bylo asi to nejhorší. Jo, že
0: já vlastně myslím, že nejste sama, že to je těžká zkouška.
1: I to byla asi ta nejtěžší zkouška pro mě, protože vím, že oni se umí postarat, oni prostě žijou spokojený život, tak v rámci možností spokojený. Dneska je to tempo tak velice rychlé, že mě to prostě až unavuje. Jo? Já už prostě, já mám radši přírodu a svoje dvě kočičky, které tu mám doma v péči a prostě jsem šťastná, když vyjedu do zahrady a prostě se pohybuju tak v rámci té přírody nebo ve svých možnostech v té přírodě. A mám takový radši ten klid a jsem šťastná, že ty děti mám a že těch 9 vnoučat, že žijí šťastně, že jsou úspěšné. Všechny vlastně, všichni. A že mi dělají radost a méně starostí. Ale bylo to těžké, když opouštěla dcera i ta nejmladší vlastně, ten rodný dům.
0: Paní Dano, co říci závěr? Nějaká rada pro
1: mějme
0: rodiče?
1: Mějme se rádi a mějme rádi svoje děti, ať se nám co nejvíc povedou, ať jsou šťastné ve svém životě, ať už si to zvolí jakýkoliv, ale ať jsou prostě čestní, pravdiví, upřímní a pokud možno tak samostatní. A nerýsujme jim život podle svých představ, protože se to nevyplácí. A mějme tu lásku, kterou nám dali naši rodiče, předávejme ji dál těm dětem, vnoučatům a všem blízkým, i těm přátelům, i těm nepřátelům, pokud možno.
0: Nádherná tečka. Paní Dano, loučíme se.
1: Mějte se krásně, Jaruško. Zdravím do Zlína.
0: Děkuji vám všem, kteří jste se dnes zapojili a podělili se o své příběhy a vzpomínky. Bylo to noční povídání plné emocí, laskavosti a nezapomenutelných životních zkušeností. Děkuji za každý telefonát, každou zprávu. Noční linka se loučí, Jarka Barboříková sní, ale uslyšíme se už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava, tak se trochu naladíme.
2: Podívejte se na mě.
1: No.
2: Připadám vám otrávená?
1: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
2: Já jsem Iva.
1: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
2: Postavila jsem na kávu.
1: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
2: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
1: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
2: Co na mě koukáte? Vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
1: Vy jste opravdu od rány.
2: Tak prosím, vybírejte.
1: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
2: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
1: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
2: Tadyhle máte, podívejte se, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
1: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
2: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
1: Než přišla herecká kariéra par excellence.
2: Jaká jsem?
1: Úžasná. Tak můžem začít.
2: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

přichází, vychází ze tmy. Zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se vzdála, vitální tělo či

Madame de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kůlich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Pokoktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: řád. Já...
1: Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrály Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárlí a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecké zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoumal bych řekla ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový jako zase stínem takový propadlý tváře. No nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme potom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
4: No to já taky, no. Já z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím, viděl jsem fikovat také večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že apendix zmizí jako brzlík.
5: Ne, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?

0: Věděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
1: To je manžel?
2: Zpamatuj se. Schop se.
1: Sako.
2: Vezmi si.
1: Moje sako, vezmi si.
2: Pro pána Chále, kam zhora?
1: Spadlo. Posledně kam spadlo.
2: Kam? Slyšíš, pod kanapé.
1: Cože?
2: Pod kanapé, povídám.
1: No tak dělej něco.
3: Drahoušku! Představ si, všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
2: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
3: Co je to?
2: Tohle?
3: Kdo to je?
2: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
3: Ludvík! Ludvíku, kamaráde, co tady děláš? Co tu děláš?
1: Nazdar, Láďo, to je situace, co tohleto?
3: A čemu se kechtáš?
1: Ty se taky skutí zasměš, jen co si ovléknu sako, dovolíš asi?
3: A ty se nesměješ?
2: Já už jsem se nasmála. Až.
1: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
2: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
1: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
2: No. Popukám.
1: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přišný pohled?
3: No, tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
1: No, tak vidíš, tak sedneme si.
3: No, tak pojď.
1: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
2: To bude, myslím, nejlepší.
1: No, jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
3: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
1: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
3: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
1: Neruš mě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
3: Určitě jste se líbali, ty rošťáko, viď?
2: Láďo, ty máš fantazii.
1: Ale jo.
3: No,
1: jo? Já myslím, že to odhad správně, ne?
2: Jo.
1: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
3: Jo.
1: A v tomhle jednou předsíní chrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
3: Instalatér?
2: Co by tam dělal ten instalatér?
1: Manžel.
3: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
1: Děsivá situace. Příteli, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
2: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
1: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod kanapé.
3: Pod kanapé?
2: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
1: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
3: Jo, takhle to teda
2: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
3: Teď už tomu rozumím.
1: Prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
3: Hrozná situace, viď?
2: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
1: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
3: Počkej, nebyl to ten...
1: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
3: No těžko, ale dovedu, povídej dám,
1: no, tak to je napíjeno. Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No co jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
2: Neuvěřitelná pohoda. pohotovosti, já se sice taky směji, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
1: No,

0: Jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
1: Jak velice jednoduše. Jo. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směl, že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
1: Ne, že uvěřil, že se smál.
2: Vlastně byla celá situace
1: zachráněna. Mějte se moc krásně.
0: Poslední, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
1: Jak myslíš?
0: No.
1: Z jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
1: To byla... Kdy?
0: Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
1: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
1: A s kterým?
0: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
2: Láďo, taková choulostivá situace, ty jsi v tom hledáš logiku.
0: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
1: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč jsi se nemohl dostat pod to kanape?
1: A prosím tě.
0: No?
1: Z čeho jako?
2: Láďo.
0: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jedu, tebe se to netýká.
1: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
0: Dítě, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
1: Je už tam někdo věc, to za pitovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
1: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by někdo nevěřil.
0: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
1: A co, jako?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
1: Ty mě děsíš.
0: Ne.
1: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo.
1: Já.
0: Možná, že ty. No, a on taky možná.
1: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
3: Uctivá pokladnost, svátaní.
0: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

carpet. Per Václav.

다시로.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: A já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řek?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon, no. Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste to skovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně, proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt? Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
8: A tohle navrhujete mě? Vy... Čuně z fotoaparátem.
7: Ano, já čuně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano?
8: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že
8: jo?
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano? Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete.
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo. Řízla. Ano? Podřízla jsem.
7: Prosím?
8: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, ano? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: No, a těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, když těch mrtvejch je jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
7: Ano.
8: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, ty to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Dyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
9: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
10: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
9: No.
10: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
9: Dneska už je asi na to pozdě.
10: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš. Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
5: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě, a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
6: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
7: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
6: Sekačku?
7: Sekačku, ano.
6: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
7: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
6: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
7: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
6: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
7: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
6: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
7: Nekuřáka a abstinenta?
6: Ano, myslím, že takového něco říkala.
7: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
6: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
7: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
6: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
7: Jo, takhle proto. Ano.
6: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
7: Jo, no ukažte. On je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
6: Ne. To je velmi pohledná žena.
7: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
6: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
7: Jo, myslíte?
6: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
7: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
6: Prosím?
7: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
6: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
7: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
6: Prosím? Co? No je to je omyl. Co jste říkal?
7: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
6: Odřený zadek?
7: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
6: boule?
7: No,
6: tak to je normální, ne?
7: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
6: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
7: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
6: Váš soused?
7: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak.
6: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
7: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
6: Prosím
7: no,
6: vás.
7: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
6: Tak to se stane.
7: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
6: no,
7: víte?
6: To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
7: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
6: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
7: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
6: No.
7: Tak zatím naschledanou.
6: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
7: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.